No pryč je vůně táboráků. Ty ptáš se denně oklikou, kdy se s tebou ožením.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil ramen.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vodochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás, naposled, čověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hnacím motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme, dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřové pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady, takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je to jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva

0: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
1: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
0: 2 lžíce.
1: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patry, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný, asi lžici a lák z vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
0: Tak 2 lžíce.
1: Rošláháme. Můžeme tady tu emulzi, když se vám nevadí míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď si nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze 2 jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
0: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
1: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. To jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
0: hašišprejt.
1: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
0: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
1: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. On to má takovou jako...
0: Jo, to asi bude ono, no.
1: Kou chuť. Dobrý.
0: Dobrý.
1: Pojď, ne?
0: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: já to držím. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
0: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
1: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
0: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
1: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maťa se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou. Ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti dát Naděnko tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 52 jec.
1: Ježkovice.
2: A byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce na tvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba? Měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: opravdu
2: jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. Ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně, odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělal jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel, a právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348 ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí, i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch purkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustředoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: Teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystřít, vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jako by mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: Ono se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele. Když

loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo, vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudenštejna. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny. Takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prychyřic a silic. To jsou ty celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má.

oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel přátelský pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádíte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkové, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
2: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dole 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plnivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Sládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí dvě, tři hlávky chmele, takže sedativní účinky to má, výborně proti molům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jako

0: by pytlíček těch sušených šištic.
1: Hrávek, ano, přesně tak. Ale taky chmel se pěstuje jako špargle. Se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílí, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost o chmele. Takže to se neproče. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumol, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se z toho tablety, především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetyl xantohumolu, který má zase anticancerní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetyl xantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě jako krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 000 Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou? Jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony? A jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie? O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náš.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
2: Dobrý den.
1: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
3: Krásný den.
1: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
2: S příznakem, že jsem si namátal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
1: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
2: 31.
1: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
2: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
1: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
2: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
1: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
2: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
1: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
2: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
1: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
2: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
1: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
2: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale by ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky vyjít vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit o světu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. Jeho čeští hygienici vyjeli na víc než 130 kontrol dětských letních táborů. Policisti zadrželi nebezpečného muže, po kterém pátrali na Karlovarsku. Na jihu Čech dnes bude jasno až polojasno, během dne až oblačno a teploty 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatská peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat zhruba týden. Policie dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku. Informovala o tom na síti X. Do pátrání se zapojili desítky policistů, psovod se služebním psem nebo vrtulník. Muž je podezřelý z napadení 42-leté ženy, která utrpěla vážná zranění a záchranáři ji letecky přepravili do nemocnice. Podle policie šlo o konflikt mezi rodinnými příslušníky a případem se dál zabývají krajští kriminalisti. V Jihočeském kraji se přes prázdniny na letních táborech rekreuje nejvíc dětí z celého Česka. Na 355 táborech se jich dohromady zatím vystřídalo 33 600. Pravidelně je kontrolují jihočeští hygienici.
2: Od začátku letních prázdnin udělali hygienici 136 kontrol. Jihočeská krajská hygienická stanice uvedla, že průběh letních dětských rekreací byl zatím relativně klidný. Provozovatelé obdrželi v dosavadním průběhu sezóny 7 sankcí v celkové výši 29 000 korun. Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Vybavení pro zámek v Brtnici u Jihlavy schání jeho současní správci. O pomoc požádali i veřejnost. Po konci druhé světové války totiž památku lidi vyrabovali a odnesli z ní většinu věcí, včetně dekorace. Teď proto schánějí starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny nebo další historické předměty. Pokračuje průvodkyně Eliška Pacnerová.
3: No tak určitě my budeme moc rádi, ať tady lidi přinesou cokoliv, se tady bude do zámku hodit a bude to tady užitečné. Můžou se ozvat na naše webové stránky, tam máme e-maily i telefonní číslo, tak můžou zavolat, psát. Sport.
0: Linda Nosková a Marie Bousková ve finále 4 hry na turnaji v Cincinnati porazili 6-1 a 6-2 belgicko-ruskou dvojici Magali Kempenová a Alexandra Panovová a získali titul. 19-letý český tenista Jan Kumstát ovládl Challenger v Praze a připsal si během necelého měsíce 3. turnajové vítězství za sebou. Souběžně hraný turnaj ITF na Štvanické Antuce taky vyhrála domácí hráčka 16-letá Jana Kovačková.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech dnes očekávejte zpočátku jasno až polojasno, výjimečně s mlhou, během dne pak polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může vytvořit slabá přehánka. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách do 18. Vítr bude slabý, severozápadní až západní a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srna na vozovce komplikuje provoz na dálnici D3 na 123. kilometru u Chotýčan na trase Veselí nad Lužnicí České Budějovice. Na místo jede policie. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásnou neděli, přátelé, 5:04 a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice začíná Jihočeské ráno. Tentokrát je s Hankou Šoberovou, moc se na vás těším.

Michal Tučný dospíval Cesty toulaví, tak já věřím, že pokud i vy jste na cestách, takže je to cesta příjemná a ideálně v naší společnosti. 5:10, dneska neděle 23. srpna. Ano, připomínám to z toho důvodu, že bych tady shrnula takové malé kalendárium na dnešní den, které začneme u člověka, který dokázal přimět celé generace Čechů, aby si dobrovolně četli dějepis. Před 175 lety se totiž narodil spisovatel Alois Jirásek, autor starých pověstí českých Temna anebo FL věka. Kdyby dneska žil, možná by se divil, že jeho hrdinové stále putují školními osnovami. Před 75 lety se narodil spisovatel Petr Šabach. Jeho knížky dali vzniknout filmům, které Češi znají téměř nazpaměť. Stačí připomenout třeba Pelíšky anebo Pupendo. A některé hlášky z nich zlidověly stejně jako přísloví našich babiček. Americká sprinterka Elizabeth Robinsonová byla vůbec první ženou, která získala olympijské zlato v atletice, a to v době, kdy se ještě vedly debaty, zda ženy vůbec mají závodit. Proč o ní mluvím? Narodila se přesně před 115 lety. No a ze současníků slaví třeba kulaté sedmdesátiny bývalý fotbalový reprezentant a trenér Karel Jarolím. No a padesátiny pak americký herec Scott Keane, kterého si mnozí vybaví ze seriálu Hawaii 5.0. No a jedna zajímavost na závěr, před 100 lety zemřel Rudolf Valentino, největší hvězda němého filmu. Jeho popularita byla tak obrovská, že by mu dnešní influenceři mohli jenom tiše závidět. Takový je 23. srpen, přátelé. Je to den, kdy si připomínáme slavného českého vypravěče, autora Pelíšků, olympijskou průkopnici i muže, který dokázal pobláznit filmové publikum ještě dávno před érou sociálních sítí. 5:12, dáme si muziku a potom se společně podíváme na to, jaké nás čeká počasí. Pokud budete mít chuť, čas, náladu, pište mi SMSky ve tvaru CB Mezera, Pocasy Mezera, připište text zprávy a posílejte na 90 0 11 03. Budu se moc těšit.

0: počasí.
1: Tak pojďme na to. Aktuálně nad jižními Čechami jasno, maximálně polojasno. Dávejte pozor, pokud jste na silnicích, místy se může tvořit mlha. A teploty se pohybují mezi 7 až 10 stupni. Počasí přes den dneska očekávejme většinou jasno nebo skoro jasno. Během dne pak polojasno až oblačno. Na horách se odpoledne může výjimečně

0: Eva Farná dospívala a my jdeme žonglovat, třeba smíčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. Tak i to si v těchto dnech zkoušejí děti na příměstském táboře na festivalu Nového cirkusu Letní letná v Praze. Zájem je o ně letos tak velký, že byla většina turnusů vyprodaná dlouho před začátkem festivalu.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu, šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
2: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále, snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se,
2: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
3: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. Že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že je do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
2: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Rozmotat uzel a dolů, perfektní.
4: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
2: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic.

0: tak tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo tak je rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaké prvky, co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
1: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
0: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
1: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní letné. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: plavba Českým Krumlovem je pro vodáky od čtvrtka bezpečnější. Pokud vás k tomu zajímá víc informací, určitě zůstaňte. Poví vám Gabriela Bláhová ve zprávách přesně v půl.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vrchní soudy letos častěji řeší kárná řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. V Praze jich od ledna do konce června bylo 21, za celý loňský rok 17. Od minulého roku navíc funguje dvoustupňový systém, takže je možné se proti rozhodnutí odvolat. Podle ministerstva spravedlnosti této možnosti zatím soudci nebo žalobci využili jen několikrát. Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli pátečním silným dešťům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí. Plavba Českým Krumlovem je pro vodáky od čtvrtka bezpečnější. Omezovalo je bourání a přípravy stavby nového mostu přes Vltavu. Nově lodě problematickým místem proplují speciálním tubusem. S jeho zprovozněním se přitom počítalo už na začátku prázdnin. Stavba celou rekonstrukci prodraží o víc než 4 miliony korun, informuje o tom Česká televize na webových stránkách. Slavnosti dřeva ve Volarech nabízejí lidový trh s historickými řemesly, soutěže spojené se dřevem a bohatý kulturní program. Tradičně se jich účastní i zahraniční hosti. Dnes od 11:30 přijde na řadu pochod v dřevákách a pokus o překonání dřeváckého rekordu. O hodinu později vystoupí skupina obejváci, informuje o tom město na svém webu. Matyáš Vacek se po královské etapě cyklistického závodu kolem Německa posunul na 6. pozici. Třetí etapu vyhrál Ital Giulio Pellizzari. Novým lídrem je největší favorit závodu Isaac Del Toro z Mexika, který skončil těsně druhý. Dnes bude na jihu Čech zpočátku jasno až polojasno, výjimečně s mlhou, během dne pak polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může vytvořit slabá přehánka. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách do 18. Vítr bude foukat slabý, severozápadní až západní a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Úplná uzavírka platí na náměstí ve Volarech na Prachaticku. Objížďka vede ulicemi Tovární, Nová, Sídliště Míru a Šumavská. Dobře, dojeďte, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Večerem zhýčkaná Marie Rotrová v 5 hodin 39 minut. Pěstovat zeleninu bez chemických postřiků, to je přání mnoha zahrádkářů, jenže právě rajčata často potrápí plíseň bramborová a kolem jejich pěstování koluje řada rad, které nemusí být vždycky správné. Jak rajčatům pomoci? Proč není dobré bez rozmyslu otrhávat spodní listy a jak podpořit jejich zdravý růst přirozenou cestou? Tak odpověď jsme získali od zkušené farmářky Lenky Šulcové.
1: Musím říct, že když jsem vlastně na té farmě začínala pěstovat, tak to bylo konvenčně obdělávané pole, které bylo plné píru, utužená půda. Já jsem si dělala i vzorky, vlastně, takže tam bylo opravdu hrozně moc jako reziduí prostě z těch různých pesticidů. Takže jsem hledala alternativu jak. Takže jsem tam právě postavila ty vysoké záhony. A abych se vyhnula, ještě protože jsem už v tu dobu zahradničila celkem dlouho, abych se vyhnula nakupování nějakých substrátů nebo vození kompostu v takovýhle míře z nějaký kompostárny, kde opravdu nesplňovaly ty moje kvality, které jsem chtěla, protože opravdu ti lidi to vlastně jako neřeší, co do těch hnědejch popelnic dají. A dost často takový ty zbylý postřiky, co jim někde zbydou přes zimu, tak pak prostě nalejou do posekaný trávy, hodí to do té popelnice a pak jim ale vlastně nedochází, že když si jako jedou do té kompostárny, tak si potom přivezou v tom kompostu i tato ty rezidua. A zrovna teda rajče je velmi citlivá rostlina na jakýkoliv rezidua, hlavně jako z Roundupu. Hodně lidí třeba používá na trávník hnojivo s herbicidem. A to dost často právě se objevovalo vlastně jakoby v těch kompostech. A co na to reagovali první, tak byly rajčata. Okamžitě se začaly vlastně kroutit, nerostlo to. Teďka to všichni jako řešili, že jo, prostě a to začaly se vlastně dělat ty jako rozbory těch kompostů a všichni se začali tak jako chytat za tu hlavu, že to jako není dobrý. Takže já jsem tam tenkrát navozila asi 30 tun vyplozeného žampionového substrátu, který jsem vlastně různě míchala s ornicí, s pískem, abych dokázala té zelenině podle těch jednotlivých tratí hnojení dát to, co potřebuje. Jo, abych prostě salát neměla přehnojený, protože ten žampionový substrát je opravdu jako směs hnojů, jenom propařená prostě asi na 80 stupňů, aby v tom ty žampiony nerostly. Takže já jsem si vlastně pomohla tímhle a postupně, protože když jsme začínali pěstovat, tak jsme teda nikdy nepoužívali ani jako umělý hnojiva, ani nějaký tvrdý pesticidy, ale používali jsme biologické prostředky, jo, které se dají používat jako v ekologickém zemědělství nebo tohleto. A to už jsme teďka vlastně dokázali odbourat taky, protože tu půdu vlastně jako už 10 let vlastně nějakým způsobem zpracováváme. Pěstujeme mezi plodiny, krmím ptáky, vrací se tam fakt jako ten život. Já jsem třeba jenom včelám, aby měli co z jara papat, tak jsem tam na to pole vlastně nasázela asi 12 000 cibulovin různých, aby jako měli. A teď opravdu to jako vidím po těch letech, jak se ta půda mění a je živá, je kyprá, i bez toho, že bychom ryli. Před těma 10 lety jsem měla problém rycíma vidlema, abych přetočila tu skývu nahoru třeba, nebo vůbec se do té jílovité země prostě utužený píchnout, tak teďka už vlastně vůbec nepotřebuji ani rejč, ani rycí vidle, šáhnu tam rukama. A u těch rajčat, tam to funguje tak, že zrovna u rajčat je už dost rezistentních odrůd, který opravdu jako nechytají tu plíseň vůbec, anebo když tam ta plíseň je, tak nepřechází na plody, což je prostě úplně skvělý. Jedna z mála věcí, kterou bych jako nedoporučovala těm lidem, aby dělali, protože se s tím setkávám opravdu hrozně často, je, že oni v rámci toho vlastně, aby jako ta plíseň nešla jako ze země, aby se ty listy neválily na zemi, tak té rostlině během jednoho pár dní vlastně jako seberou všechny ty listy, nejenom ty, co jako leží na zemi, ale oholí úplně až nahoru. A samozřejmě, že pak jako mají takový pocit, že to jako, já jsem to voškubal a stejně mě to dozrálo. Jenomže když si srovnáte chuťově tu v uvozovkách neotrhanou rostlinu a tu otrhanou, dozrajou v obě, ale ta s těma neotrhanýma listama má ty plody větší, sladší, protože ty listy tam slouží k fotosyntéze a ta rostlina ty cukry potřebuje, jakmile ty listy nemá. A vy vlastně ještě, to třeba dělám ještě tak, že ty listy, které se válí úplně na zemi, tak je třeba rozpůlím jenom těma nůžkama. Že opravdu odstraním jenom to, co leží na té zemi, ale ten střapeček tam nechám. A oni otrhají třeba první 3-4 patra a na té rostlině způsobí třeba 8-9 vlastně jako ranek, kam ta houba, protože ta plíseň bramborová je vlastně houba a její plný vzduch, ona není jenom v půdě. Ona, když má příhodné podmínky, vlastně tak ty spory letí tím vzduchem a s nás ulpí na těch nějakých drobných poraněních. Nehledě na to, že pokud ta rostlina přijde o ty listy, tak to je jako kdyby vám zlomili v obě ruce. Neumřete, ale taky se vám prostě bude dělat špatně výjimek na hrazdě. A u té rostliny je to stejné. Vy uvedete do nějakého stresu a ten škůdce nebo choroba vždycky si přednostně vybere nějak chátrající rostlinu. Takže to bych nedoporučovala dělat, ta rostlina tam opravdu určitý počet listů má z nějakého důvodu. A vlastně jsem to nikdy nepochopila, protože to zahrádkáři vlastně mně přijde, že to dělají jenom u těch rajčat. U paprik se to neděje, u vokure, který trpí plísní, taky nikdo neškubuje jako listy prostě nebo to, ale u těch rajčat prostě je to takovej zažitej, takže moje sousedky v okolí už jsem to naučila a ty už, tak to by je takový jako apel nebo taková jako drobná rada opravdu nad tím jako přemýšlet, jestli tím, že jí chceme pomoct, tak spíš neuděláme víc škody než užitku.

0: počasí.
1: Dnešní ráno je většinou jasné nebo skoro jasné, výjimečně se mohou tvořit taky mlhy, tak dávejte pozor, pokud jste na cestách. Během dne polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka, ale večer se bude opět vyjasňovat, teploty příjemné 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18, pované slabý vítr západních směrů a biozátěž na stupni číslo 1. Pokud vás zajímá počasí zítřejší, tak vězte, že bude slunečno, jasná obloha, přechodně polojasná, opět se můžou začít vyskytovat mlhy, co si budem povídat, září se blíží a ty prostě k tomuto období patří a teploty budou ještě o něco vyšší nežli dneska 20 až 24 stupňů. A pojďme ještě do SMSek, které mi posíláte na 90 011 03. Jasné ráno je ve Zduchovicích, klidný den vám odtud přeje všem Josef, no a Strakonice taktéž jasná obloha, dlouhých 7 stupňů, stále zdraví a pohodu vám přeje Jindra. Díky vám.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak ještě pár tipů, kam se můžete dneska vypravit. Zeměživitelka, to je jasná věc, o tom jistě dobře víte, tak určitě si to užijte. Můžete se vydat taky na otáčku dneska v 10.30, divadelní reví Cesta kolem světa za 80 dní, ale nemluvím teď o otáčivém hledišti v Českém Krumlově, ale v Týně nad Vltavou. Nové dechové trio zahraje dneska v 10.30 ve Štěpánčině parku v Prachaticích. Jáchym ke štěstí přišel. To je rodinné představení, které dneska do městského parku ve Vimperku přiveze divadlo Liberta. Začíná v 15.30. Letní kino, myslím, že ideální den dneska, Černá v Pošumaví, 20 hodin 30 minut, Oblíbené pelíšky a letní kino Tábor od 21 hodin. Můžete tam vidět film Nečekané léto. Užijte si to.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Strakonice pořádají 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Dnes očekáváme jasno až polojasno, výjimečně s mlhou, odpoledne až oblačno naměříme 19 až 22 stupňů. Dobré nedělní ráno, jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Ministerstvo obrany chce novou koncepci armády České republiky dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracovává nové koncepce a zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
2: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
0: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Jednat o ní začala v srpnu i Bezpečnostní rada státu. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů je minimálně 5 lidí zraněných. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Epicentrum bylo v jižní části prefektury Ibaraki. Jde o oblast Japonska, kde jsou zemětřesení časté. Otřesy v hlavním městě Tokiu způsobily výpadek elektřiny asi ve 400 domácností. 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu zdobí Strakonice. Do neděle se na něm představí přes 60 souborů z Česka a dalších 18 zemí. Za doprovodu dudáků zazní folklor, rock, pop i středověká hudba. Na koncertech je vidět silné zastoupení strakonických souborů. Podle ředitele festivalu Zdeňka Vejvody jsou Strakonice dudáckou velmocí a hře na dudy se tam děti učí od raného věku.
3: Myslím, že zahraniční účastníci, kteří se každé 2 roky sjíždějí do Strakonic na tenhle ten dudácký svátek, to obrovsky oceňují, velice nám to vlastně závidí, protože když vidíte tolik dětí, které se věnují hře na dudy anebo tančí při dudácké muzice, tak to si myslím, že je skvělá perspektiva do budoucna.
0: Období hnízdění některých druhů ptáků žijících na jihu Čech letos bylo delší než obvykle. Potvrdilo to pozorování odborníků v ptačí rezervaci Řežabinec na Písecku. Podle nich je hlavním důvodem suché počasí v kombinaci s nedostatkem potravy. Podrobnosti přidává ornitolog Práchenského muzea Jiří Žebestián.
4: Mláďata se vyvíjela extrémně pomalu, trvalo to déle, než je vykrmili do nějaké vzletné velikosti a bylo jich míň, prostě míň jich přežilo, míň jich přežívá do této doby a samozřejmě hnízdění už skončilo, teď už začíná tah. Sport.
0: Hokejisti českobudějovického motoru zakončili domácí turnaj duelem s Vídní. Vstřelili 6 branek, vyhráli 6-2. Po 2 trefách zaznamenali Jan Štencel, Jan Ordoš a Pavel Novák. Mistryně světa na kanoji Tereza Kneblová vyhrála taky republikový šampionát vodních slalomářů na přírodní trati na Lipně. Titulu se po 9letém čekání dočkal kanoista Lukáš Rohan. Na kajaku triumfovali Antonie Galušková a Martin Rudolfer. Počasí. Na jihu Čech dnes očekávejte zpočátku jasno až polojasno, výjimečně s mlhou. Během dne pak polojasno až oblačno. Na horách se odpoledne může vytvořit slabá přehánka. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách do 18. Vítr bude foukat slabý, severozápadní až západní a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihočeských silnicích se aktuálně jezdí bez nehod. V Trhových Svinech je uzavřený most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči musí jezdit obousměrně Bezručovou ulicí kolem autobusového nádraží. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

6 hodin 5 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Dobré ráno z Českých Budějovic. Hanka Šubrová vás zdraví od mikrofonu. Svátek slaví dneska Sandra. No a kalendář nám připomíná taky narození spisovatele Aloise Jiráska, tedy muže, který dokázal české dějiny proměnit v příběhy, které čteme dodnes. A protože je neděle, tak já věřím, že i vy najdete chvilku na příběh, ať už v knížce, anebo třeba na výletě, anebo právě u rozhlasového přijímače. My vám jeden takový za chviličku nabídneme. Povíme vám třeba, kam chodila do školy herečka Libuše Havelková, rodačka z Českých Budějovic. Odpoví naše dnešní archivní perly v úvodní reportáži této hodiny. Muzika nemůže chybět v této půlhodině. Eros Ramazzotti, Lenka Filipová, Jiří Korn, anebo Jan Kalousek právě teď. Hezké ráno.

0: Herečka Libuše Havelková, rozená Drboutová, narodila se 11. května roku 1924 v Českých Budějovicích. My si ji asi nejčastěji vybavíme ve spojení s postavami maminek a tetiček a taky babiček ve filmu anebo v televizi a taky s tím, že jejím manželem byl hudební skladatel Svatopluk Havelka a syn Ondřej Havelka, herec, zpěvák, moderátor a režisér. A v našem rozhlasovém archivu máme natočené její vzpomínání na dětství v Českých Budějovicích a taky na dobu okupace za druhé světové války. Tuhle nahrávku pořídil redaktor Filip Černý v roce 2014. A já vám ji teď pustím jako další díl našeho seriálu Archivní perly.
1: Můj otec měl tam krámek, takový koloniální zboží, jo, všecko možný. Takže je to ulice od věže, škola, pak je gymnázium, která to je, možná Jirovcova. Tak tam maminka tam jako pomáhala taky. Měla jsem dva bratry, oba už jsou taky po smrti. Takže jsem už zůstala sama. No a tam jsem se narodila v tom domečku a chodila jsem pak do školy tam blíž k věži. Tam byl plácek blízko. Takové gymnázium s pláckem velikým. Jo, to bylo a tam jsme si hráli na sochy a různý ty dětské hry, že moji bratři byli o 10, o 12 let starší, takže spíš byli jako kamarádi nebo opatrovníci, jo. Pač maminka na mě neměla moc času. Tatínek umřel, maminka zůstala sama, dlouho to se snažila udržet, no, nešlo to. Tak jsme se pak odstěhovali na pražské předměstí. Pak jsme se odstěhovali, to mě bylo 9 let, když jsme se odstěhovali z Budějovic do Prahy. Bydeli jsme v Karlíně, já jsem strašně měla ráda hudbu, od jak živa jsem zpívala. A pak jsem se dostala ke Kinovi Jankin, to byl znamenitý zbormistr. Na Vinohradech měl zkušebnu, no a tam mě přijal. On zkoušel tak, že jsme zaspívali Kde domov můj, jestli to bylo čistý, tak já přijal. No a tam jsem zažil nádherný chvíle, protože jsme dělali všecko možné do rozhlasu hlavně a na koncertech různý i kantáty, jo, klasický, několik requiem Mozartova, Brahmsova. Nádherné věci jsem poznala, přitom pár korunek jsem si vydělala. No a pak jsem zkoušela, jestli bych se nedostala na konzervatoř. No zkoušela jsem to jednou, nic, po druhý jsem to zkoušela, byla jsem přijata. Přišla válka, že jo, byla jsem jako 24. ročník nasazena do Reichu, na rok nás tam odlifrovali, museli jsme tam dělat v továrně, nejdřív v Berlíně, pak nás přestěhovali s celou fabrikou a se vším všudy

0: počasí.
1: Tak já ještě velmi krátce doplním k té ukázce, kterou jste slyšeli před písničkou s Libuší Havelkovou, že jako další archivní perly si můžete najít na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci archivní perly, tak kdybyste chtěli slyšet i další, kromě Libuše Havelkové, máte příležitost. Abych teď ale nezamluvila počasí, jistě čekáte na to, jaké očekáváme dneska počasí, no bude krásně, bude letně, aktuálně už teď máme jasno nebo polojasno a zůstane to i přes den. Během dne může být místy polojasno až oblačno a na horách se odpoledne výjimečně vytvoří slabá přehánka, ale toho deště bude málo. Teploty příjemné 19 až 22 stupňů a v kopcích 15 až 18, kdybyste se chtěli trošku ochladit. Povane slabý severozápadní vítr a biozátěž dneska bude na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11.

hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Ano, František Nedvěd dospívává. Za chviličku zprávy a Gabriela Bláhová. Počkejte si na ně.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování peněz. 663 případů lymské boreliozy a 57 případů klišťové encefalitidy je za letošní sezonu nahlášeno a potvrzeno v Jihočeském kraji. Výskyt lymské boreliozy je téměř o 130 případů vyšší než ve srovnatelném období předešlých let. Klišťové encefalitidy je o 18 míň, než tomu bylo v loni v tomto období. Informovala o tom ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová. V končícím 34. týdnu zaregistrovala hygienici 4 případy klíšťové encefalitidy. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidi ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Komentovaná prohlídka v muzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí dnes připomene 82. výročí bitvy nad Jindřichohradeckem. Výstavou zájemce provede historik Vladislav Burian. Představí třeba archeologický výzkum stíhacího letounu FV-190 objeveného na jaře roku 2011. Komentovaná prohlídka je připravená mezi 12. a 13. hodinou. České volejbalistky dnes v Brně nastoupí ke třetímu utkání na mistrovství Evropy. V 19 hodin vyzvou papírově nejsilnějšího soupeře skupiny ze Srbska. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, zpočátku jen výjimečně s mlhou, během dne pak očekáváme polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka. Večer se bude opět většinou vyjasňovat, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměří 16 až 19. Vítr bude foukat slabý severozápadní a biohlásí nejnižší stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ulice Komenského ve Strakonicích je kvůli konání Mezinárodního dudáckého festivalu uzavřena. Objížďka je značena. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Osiny ječmene myšího trápí majitele psů ve městech, dostávají se jim do uší, do čumáku a taky do tlapek. Proč se rostlině ve městech tak dobře daří a jak se jí zbavit? Tak to řekneme v ranním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za malou chvíli, ale předtím si dopřejeme něco málo hudby. Co vy na to? Je tu Věra Špinarová anebo nestárnoucí Václav Neckář.

0: Majitele psů trápí ječmen myší. Rostlina vytváří osiny, které se psům dostávají do uší, do čumáku a mezi tlapky a působí jim vážné zdravotní komplikace. Na veterinu kvůli tomu týdně míří desítky psích pacientů. Ječmen myší se na městských trávnicích rozšířil hlavně kvůli tomu, že se mu na rozdíl od ostatních rostlin nevadí mu teplé a suché počasí.
1: Teda oholili tlapku, podívali se, jestli tam něco je, tu osinu přímo tam nenašli.
2: Vypráví Diana z Prahy.
1: Takže tam třeba nějaká ta část, ta špička vlastně toho klásku mohla zůstat. Dali tam nějakou vodičku, která má pomoct rozmělnit právě tu tkáň, aby se to cizí tělo se vlastně mohlo vyloučit třeba i samo.
2: Její fenka Rozinka měla letos osinu ječmene myšího poprvé. Dostala se jí mezi polštářky na tlapce a celé léčení je na víc než týden. Veterinářka Natália Mazurová podobné případy řeší pravidelně. Osiny u psů odstraňuje i několikrát do týdne.
3: Jsme to vyťahovali vlastně našemu pacientovi v oblasti jazyka, potom jsou to packy, mali jsme to v nose, mali jsme to aj v oblasti vlastně podkože, že ta osina putuje a vytvorí vlastně hnisavé ložiska.
2: Ječmenu myšímu se teď daří, nevadí mu totiž suché počasí a vyhovuje mu půda s vyšším obsahem dusíku. Aby se přemnožení ječmene myšího zabránilo, musí se posekat předtím, než stihne dozrát, vysvětluje botanik z Akademie věd Radoslav Koprna.
4: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
2: V Brně přišli na způsob, jak rozpínavou rostlinu likvidovat, aniž by trpěly ostatní trávníky. Pokračuje Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se stará o brněnskou zeleň.
4: Když se přesně nastaví výška seče a vlastně neberete to úplně na takový ten golfový trávník nebo prostě úplně na nízko, tak tam vlastně stačí jenom, když se jede ta výška a odebírají se ty vrchy nebo ty části, které jdou třeba do toho klasu, nebo bude se vědět, že půjdou do toho klasu.
2: V pražské Stromovce se na ječmen myší zaměřili už před pár lety a zvolili náročnou metodu, která ale podle šéfky údržby Barbory Berecové funguje.
5: Když je čas, vlastně se ručně vyplejvá, odváží se pryč, protože on většinou roste na místě, kde vy se tou sekačkou ani nedostanete. Takže vy normálně si vezmete motičku a motičkou to celý vyplejete ručně a odvozíte.
2: Nejlepší prevencí je vyhýbat se při venčení místům, kde se ječmen myší už rozšířil a pravidelně svého psa kontrolovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Zdá se, že se nám rýsuje další hezký letní den, ale jestli tomu tak skutečně bude, tak na to se raději zeptáme odborníků. S námi už je v tuto chvíli Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tadeáši, už to máme se sluníčkem v Českých Budějovicích. Co ostatní území jižních Čech? Je to stejné?
2: Je to stejné. Máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Jen vzácně se vyskytují mlhy, a to zejména na Šumavě. Teploty jsou mezi 6 a 10 stupni Celsia, ale v šumavských kotlinách je výjimečně i slabý mráz. V Českých Budějovicích jasná obloha, 9,5 stupně, vane slabý jižní vítr, 1 metr za sekundu, tlak je 1023 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 5 stupňů a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundy.
1: Nějaká přehánka hrozí dneska přes den?
2: Jenom naprosto výjimečně na horách. Ráno bude ještě jasno nebo skoro jasno. Během dne oblačnosti přibude na polojasno až oblačno a na horách se tedy vzácně může objevit slabá přehánka, ale pouze s malou pravděpodobností. Večer se opět bude většinou vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát slabý severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno je teď i klidno.
1: Tak výborně, takové počasí nás čeká dneska. Pojďme nahlédnout ještě trošku do historie, co teplotní rekordy, které se vztahují ke 23. srpnu, jaké jsou?
2: Ta maximální hodnota je z roku 2011 35,4 stupně a ta minimální z roku 1976 4,8 stupně. Průměrná teplota pro dnešní den 18,2 stupně. Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 6 minut a zapadne pak 2 minuty po 8 hodině večerní.
1: Výborně. No a teď pojďme ještě na zítřek. Bude opět letně?
2: Noc bude opět poměrně chladná, s jasnou až polojasnou oblohou. Kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, na horách pak na 7 až 4, ale v údolích a kotlinách na horách se ojediněle může vyskytnout slabý mráz. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, kránu bude i klidno. No a i zítřek převážně slunečný, ráno čekáme jasno nebo skoro jasno a ojedinělé mlhy. Během dne pak ale bude přibývat vysoké průsvitné oblačnosti a odpoledne tak bude většinou polojasno. Zítřejší teploty odpolední o něco vyšší, 21 až 24 stupňů a na horách pak 17 až 20 a bude vát počátku slabý proměnlivý, během dne pak severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Počasí značka Ideál, děkuji vám moc, Tadeáši, a za hodinu budu se těšit opět u počasí. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba. Ano, na Pavla Chloubu se moc těším dneska dopoledne. Neviděli jsme se poměrně dlouho a neslyšeli jsme se, takže poradna, myslím, že přijde vhod. Věřím, že vás něco trápí a že Pavel určitě rád poradí. Máme 6 hodin 50 minut. Před 7 nás čeká ještě jedna reportáž. Leto se pomalu chýlí ke konci a to znamená jediné nástup dětí do školek nebo školy, jenže často tam nevydrží dlouho. Zpátky domů je pošle kašel, rýma anebo jiná nákaza. Dá se s častými nemocemi v dětství vůbec něco dělat a kdyby rodiče měli vyhledat lékaře, tak to rozebereme už za chvíli.

0: Kapela Elán, Zalúbil se chlapec, v 6 hodin 53 minuty. Každý rodič to nejspíš dobře zná. Brzy po nástupu do školky nebo do školy se u dítěte objeví kašel, rýma nebo dokonce i horečka. Jakmile se jedna nemoc rozloučí, často následuje zase nějaká další. S koncem prázdnin se přitom takové období už zase rychle blíží.
1: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
2: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl 1,5 roku. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
1: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je z nejhoršího venku.
2: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
3: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
2: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
2: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
4: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha a nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
2: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
1: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc, chytli to babičky, dědové.
2: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Pracovníci Národního centra tkání a buněk ročně pomůžou až 5000 lidí. Nový způsob osvětlení začne v září testovat základní škola Tomáše Šobra v Písku. Dvě ukrajinská města kvůli zhoršení bojové situace změnila status. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, odpoledne až oblačný s teplotami mezi 20 a 23 stupni. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Příjemné ráno. Pracovníci Národního centra tkání a buněk ročně pomůžou až 5000 lidí. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 mrtvých těl. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo části kloubů, soběstačné.
5: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
3: Nový způsob osvětlení začne v září testovat základní škola Tomáše Šobra v Písku. Učitelé a žáci v jedné ze tříd využijí LED svítidla s novou technologií. Měla by odebírat polovinu elektřiny oproti klasickým LED žárovkám. Podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové produkují svítidla podobně jako slunce.
6: Osvětlení poskytuje kvalitnější světelné podmínky, které podporují zrakový komfort a soustředění při výuce. Svítidla se vyznačují také vysokou věrností podání barev. Mezi další vlastnosti svítidel patří nízká spotřeba, bezúdržbový provoz a předpokládaná životnost minimálně 15 let.
3: Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk oficiálně získala status teritoria aktivních bojů. Informovala o tom slovianská místní vojenská správa. Dvojice strategicky významných měst na Donbasu se tak dostala na seznam oblastí, kde se dějí bezprostřední boje a vojenské operace. Města slouží i jako logistický a dopravní uzel pro ukrajinské síly na východě. Chýnovský hudební festival nabízí až do 13. září nejen hudbu, ale i poezii a duchovní inspiraci. Chce připomínat a oživovat odkaz dvou významných osobností, sochaře Františka Bílka a jeho přítele hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foestra. V Bílkově vile se dnes uskuteční autorské čtení. Od 17 hodin vystoupí básník, spisovatel a publicista Miloš Doležal, kterého doprovodí na kytaru písničkář Karel Vepřek, informovala za pořadatele Alena Stražbirková. Sport. Fotbalisti mistrovské Slavie v pátém ligovém kole remizovali s Bohemians 2-2 a v čele tabulky mají 11 bodů, stejně jako druhá Mladá Boleslav. Trenér Bohemians Jaroslav Veselý si po utkání pochvaloval, že jeho svěřenci dvakrát dokázali na stadionu favorita vyrovnat.
7: Já jsem strašně rád, že tady diváci byli, protože myslím si, že i přesto všechno, že samozřejmě nám nadávali, ale radši tady budu soupeřovat plného stadionu, než tady hrát před prázdnem. A troufám si říct, že pokud by tady diváci nebyli, tak možná to utkání třeba skončilo 1-0, 0-0, že by ty emoce tam takový nebyly a že i ty diváci si myslím, že vtáhli oba dva ty týmy do varu a byly tam 4 góly, byly tam emoce, takže z toho hlediska si myslím, že ty diváci spokojení být musí, zejména ty Bohemky.
4: Počasí.
3: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, zpočátku jen výjimečně s mlhou, během dne pak očekávejte polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka, večer se bude opět většinou vyjasňovat, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměří 16 až 19. Vítr bude foukat slabý severozápadní a biohlás nejnižší zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kyvadlový provoz čeká na řidiče jedoucí z Třeboně do Halámek. Silničáři opravují silnici v Majdaleně. S omezením a kolonami tam počítejte do první poloviny listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: České ráno s Českým rozhlasem České Budějovice pokračuje 5 minut po 7. Hanka Šobrová vás zdraví od mikrofonu a my se společně vypravíme za chvilku na živitelku. Co vy na to? Barevným průvodem a živou muzikou včera symbolicky skončili žně. Na českobudějovickém výstavišti národních dožínek se zúčastnili hlavně jihočeské folklorní spolky a nenechali si to ujít ani tisíce lidí. A taky náš reportér, ten byl taky na místě. Tak vám můžeme atmosféru na výstavišti zprostředkovat. Počkejte si na to.

0: Národní dožínky včera přilákaly na českobudějovické výstaviště tisíce lidí. Do barevného průvodu plného muziky a zpěvu se zapojily jeho české spolky, včetně sokolníků a nebo taky myslivců. Možná jste, přátelé, byli na místě a tak určitě o skvělou zábavu bylo dobře postaráno. Ostatně náš reportér nemohl u této události chybět a zamířil taktéž do pivovarské zahrady. Tak si to poslechněte, jak to tam vypadalo.
1: Letošní dožínkový průvod začal hned u hlavní brány živou muzikou, o kterou se postarala Netolička. Do průvodu se zapojili už tradičně členové folklorního souboru Kovářovan z Kovářova na Písecku. Pro vedoucího souboru Martina Šmelera je to pokaždé velký zážitek.
2: Mám je rád pro svou autentičnost a pro kontakt s divákem, aby viděl tu tradici, ten folklor, který vychází z nás a který čerpáme z toho kozácka.
1: Ani tentokrát v něm nechyběli myslivci nebo sokolníci se živými zvířaty, potvrzuje předseda českokrumlovských sokolníků Vladimír Šober.
3: Dravci jsou zvyklí, není problém pohybovat se mezi lidmi. Je to právě naopak velmi důležité, aby byli zvyklí na auta, na lidi a ničeho se nebáli.
1: Sokolníci si na letošní živitelku přivedli také speciálního sokolnického psa.
4: Tohleto je bourbonský ohář. Městský prostředí není mi úplně přirozený ani tomu psovi právě, protože vlastně spíš vyhledáváme jako prostředí, který je nám potom pro ten lov a pro tu sezónu důležitější.
1: Potvrzuje další z českokrumlovských sokolníků Štěpán Vlasák. V čele průvodu každoročně kráčejí členové souboru Doudleban a stejně tomu bylo i letos, potvrzuje vedoucí Vlasta Doležalová.
5: Průvod se vždycky užíváme. Všichni se nás fotí, natáčí, část souboru jela vlastně na voze. To je prostě nějaký takový, jakože rádoby klasický žebřiňák, táhne to traktor a vezou ty věnce a kytky a část jde v průvodu.
1: Průvod i samotný agrosalon si nenechal ujít ani Zdeněk Slavíček se svou manželkou.
6: Přijeli jsme sem z obce nedaleko Prahy, Petříkov. Je to taková tradice, jezdíme sem už pár let tak za sebou s dětma, s rodinou. Trošku máme vztah k tomu zemědělství, protože jsem z toho tak trošku vyšel. Hlavně s děti, podívají se na traktory, taká zábava pro ně.
1: Jak sám ale přiznává, dechová hudba ho příliš nenadchla.
6: Nejsem fanoušek téhle muziky, ale jako docela zajímavý je to, jako neříkám, že ne. Tohle ta muzika k tomu určitě patří.
1: Dožínkový průvod po necelých 20 minutách dorazil na pódium v pivovarské zahradě, kde členové spolků a další hosté slavnostně ukončili letošní sklizeň.
7: Ať žijí národní dožínky, ať žijí zemědělci, na zdraví!
1: Národní dožínky v pivovarské zahradě pokračovaly až do večerních hodin. Dnešní program agrosalonu se podle mluvčího výstaviště Jiřího Čondla zaměřuje hlavně na chov ovcí.
8: Návštěvníci uvidí přehlídku beranů, různých plemen a ukázky stříhání. A protože s nimi se sdružují i chovatelé koz, tak také předvedou svá plemena nebo i dojení.
1: Letošní ročník země živitelky potrvá na výstavišti do úterý. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Ano, a země živitelka pokračuje i dneska. Pokud vás zajímá nedělní program, poslouchejte po 8:30. Spojíme se s mluvčím výstaviště.

0: počasí.
1: Začínáte se pomaloučku probouzet a je to celkem dobře znatelné i na zprávách, protože teď se mi sem nasypalo asi 6 SMSek. Píšete mi, jaké je u vás počasí. Moc vám děkuju za ty zprávy, pojďme do nich nahlédnout. Svěží ráno z Prachatic, 11 stupňů jasno, sluníčko se tlačíme. Pěkný den přeje ve zprávě Helča. Marie z Jindřichova Hradce pozdravuje, píše, že na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno z 10 stupni, ve Velšíně jasno 8 stupňů, zdraví Andulka. Brloch Marie hlásí nám jasno, slabý vítr a teplota plus 8 stupňů, přání hezké neděle od Marušky. Volary Rafanda, tam je mlha a 5 stupňů, pozdravují Luděk se Zdenkou. A pěkné a chladné ráno z Jindřichova Hradce nádraží, je tam jasno, klidno a teplota pouhých 8 stupňů, pohodovou neděli všem od Milana. Tak zdá se, že u nádraží je o 2 stupínky zatím chladněji nežli u Vajgaru. Tak věřím, že ty teploty se během dne srovnají i v Jindřichově Hradci. Budou letní, příjemné, protože dneska máme očekávat oblohu většinou jasnou nebo skoro jasnou, potom během dne polojasno až oblačno. Na horách se podle meteorologů může výjimečně vytvořit slabá přehánka. Večer se opět bude projasňovat a teploty dneska 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Biozátěž mírná.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Regionální církevní historii zmapovala ve svých knížkách farářka Eva Melmuková, která působila mimo jiné i ve Velké Lhotě u Dačic. No, pokud byste chtěli vědět víc ke knižní hlídce, kterou vysíláme dneska odpoledne okolo 3:15, pak zůstaňte s námi a poslechněte si víc. Po písničce Pavla Vítka.

0: Takzvaný toleranční nebo neznámé Telčsko, to jsou názvy knížek, které svého času sepsala už zesnulá evangelická farářka Eva Melmuková. Ta se zasloužila o to, že ve Velké Lhotě u Dačic ožil evangelický toleranční areál. Její knížky jsou tam k mání, mluvit o tom budeme i v dnešní knižní hlídce. A to přímo na místě ve Velké Lhotě s jejím synem Petrem Melmukem.
1: Ona byla pořád velmi činorodá. Ona vlastně se zasloužila o to, že de facto vůbec se vykřesala ta možnost se rozpomínat na vlastní dějiny v tomto kraji. Ona o tom vydala i příslušné knížky, které byly důležité pro pochopení těch souvislostí. Ona stála za tím, že ten evangelický toleranční areál vůbec vznikl jako památka. To znamená, v roce 1992 až po tedy listopadu jsme mohli ty čtyři budovy, které tvoří ten evangelický toleranční areál, zařadit jako kulturní památku. Ona vlastně stála o to, aby se tady konaly různé konference zájmové, aby tady se vzdělávali mladí lidé, což byly pracovní tábory takzvaných mladých historiků.
0: Tak to byla pozvánka k poslechu dnešní knižní hlídky. Nalaďte ji určitě v 15.45 a dozvíte se víc. Trhové sviny na Českobudějovicku, tak ty ožily tradiční dechovkou. Koná se tam festival Karel Waldauf. No víc vám o tom poví Gabriela Bláhová ve zprávách. A to už za 3 minuty, tedy přesně v 7:30. Hezké ráno.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci se budou příští týden znovu zabývat spornou novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Schůze začne v úterý dopoledne. Návrh programu zahrnuje taky čtveřici předloh v závěrečném schvalování. Jde mimo jiné o návrh zákona s digitalizací povolování pobytů cizinců a o novelu snižující státní náhradu České poště. Vrchní soudy letos častěji řeší kárná řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. V Praze jich od ledna do konce června bylo 21, za celý loňský rok 17. Od minulého roku navíc funguje dvoustupňový systém, takže je možné se proti rozhodnutí odvolat. Podle ministerstva spravedlnosti této možnosti zatím soudci nebo žalobci využili jen několikrát. V Chýnově na Táborsku se koná 11. ročník srazu veteránů historických motocyklů a automobilů. Na náměstí si je budou moct zájemci prohlédnout od 10.30 do 12.30. Poté odstartuje společná 50 kilometrů dlouhá výjížďka přes Pohnánec a Rodnou do Mladé Vožice, kde bude na náměstí hodinová zastávka. Vracet se budou účastníci do Chýnova přes Janov, Radostovice, Doma Myšl a Lejčkov, informuje město na webových stránkách. Trhové sviny na Českobudějovicku ožily tradiční dechovkou. Festival Karel Valdauf bude dnes pokračovat od 10 hodin vystoupením mistříňanky. Vyvrcholí od 17 hodin vystoupením Daši s Jindřichohradeckým Big Bandem. Podrobný program najdete na webu trhových svinů. V Kazachstánu začínají parlamentní volby. Bývalá Sovětská republika nedávno přijala novou ústavu, díky které se zákonodárný sbor změnil z dvoukomorového na jednokomorový. Občani budou volit jeho 145 členů prostřednictvím stranických kandidátek. Tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále 4-6-1-6. Duel s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrála na tvrdém povrchu za hodinu a 16 minut. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, zpočátku jen výjimečně smlhou. Během dne pak očekáváme polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka. Večer se bude opět většinou vyjasňovat, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměří 16 až 19. Vítr bude foukat slabý severozápadní a biohlásí nejnižší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Úplná uzavírka platí na náměstí ve Volárech na Prachaticku. Objížďka vede ulicemi Tovární, Nová, Sídliště Míru a Šumavská. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Fandí Spartě, hraje v Českém Krumlově. U fotbalisty Jana Matušky se Kopané věnuje celá rodina. Víc prozradil v rozhovoru, který s ním natočil kolega Kamil Jáša, a vy si ho můžete za chvíli poslechnout. Předtím ale Rangers anebo Miroš Birka.

0: Od promovaných inženýrů v podání kapely Rangers míříme za sportovci. Tady za jedním konkrétním 24-letý fotbalista slavuje Český Krumlov Jan Matuška. Rád vzpomíná na svá předchozí působiště, ať už je to Písek, Milevsko anebo Dynamo.
1: Hymna českokrumlovských slavojáků je chytlavá, burcuje tým k boji. Jeho součástí je i Jan Matuška. Na otázku, která většinou dělí fanoušky na dvě poloviny, odpovídá.
2: Sparta, 100%. Ségra tam hrála dlouhý roky ve Spartě, takže já jsem Spartan.
1: Fandí Spartě, hraje v Českém Krumlově a rád vzpomíná na působení v Písku.
2: V Písku je ten areál výborný, ať už to hlavní hřiště nebo ta malá tráva. A je tam Dukla s tím atletickým stadionem, zázemí, šatny, sprchy, ať už i ta regenerace, výřivka, všechno. Tam ten komfort ty hráči mají, si myslím, fakt dobrý, takže je tam dobře postaráno o všechny, už od žáků, když jsem tam hrál.
1: Kdybychom porovnali jednotlivé fotbalové stadiony v jeho českém kraji, tak právě ten v Písku patří k nejlepším. Myslí si to i fotbalista Českého Krumlova Jan Matuška.
2: 100% tak jezdí tam na soustředění Dukla a další takovýhle týmy, takže ty by tam jinak nejezdili, kdyby to tak nebylo.
1: A teď je tady navíc úplně nová situace. Poprvé v historii se jeho český klub propojil s Viktorií Plzeň.
2: Tu informaci jsem zaregistroval, tak je to zajímavý. Je to zase něco, co tady zase na jihu Čech jako není. Dává to možnost ať už těm klukům z Plzně nazbírat těm mladým nějaký zkušenosti v dospělém fotbale a naopak to třeba může otevřít dveře někomu, komu se prostě povedou dvě sezóny v tom Písku, třeba i vejš, ty žáci a dorostenci dostanou zase, myslím si, že jinou tréninkovou dávku od těch trenérů z té Plzně, jsou tam zase jiný tréninky, jiný přístup, i když Josef Šácha to má taky výborně nastavený.
1: Jmenoval Matuška píseckého trenéra, který je teď dokonce v roli sportovního ředitele třetiligového klubu.
2: Tam ten rukopis jeho i v těch tréninkách a v té spolupráci vidět bude, že ty trenéři si to nebudou dělat vyloženě na nějaký svůj styl, jak bych tolik, myslím si, že tam bude jednotný a je to tam vidět. Teď žáci, myslím, postoupili zpátky do té celostátní ligy, takže se tam pracuje fakt dobře.
3: Takže Písek dobrá štace pro každého fotbalistu?
2: 100% ty zkušenosti, ať už pro ty mladý kluky do té žákovské, dorostenecké kategorie, tak teď pro ty chlapy, protože ty ambice tam jsou, myslím, hrát na té špičce třetí ligy, možná se porvat o ten postup do druhý, takže myslím si, že určitě jo.
1: Popsal Jan Matuška, jak fotbalisté na jihu Čech vnímají projekt, do kterého se hodně odvážně pustil klub v Písku. Z Českého Krumlova, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká dnes, ale i ve dnech dalších? To jsou informace, které pro nás v tuto chvíli má Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás, hezké dopoledne, no vlastně ještě ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Tak Tadeáši, počasí aktuálně na jihu Čech slunečné, platí to?
2: Platí to, máme většinou jasnou oblohu, vzácně se vyskytují mlhy, a to zejména na Šumavě. Teploty nejčastěji mezi 8 a 12 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme jasnou oblohu 11,5 stupně, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1024 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 6 stupňů a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: Takže neděle bude slunečná?
2: Většinou ano. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dne, ale oblačnosti přibyde na polojasno až oblačno. Na horách se jen vzácně může vyskytnout slabá přehánka. Večer pak se bude opět většinou vyjasňovat. Dnešní maximální teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát slabý severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno je ještě i klidno. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: Jaké bude pondělí?
2: V noci bude jasno až polojasno, k ránu se opět ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, na horách na 7 až 4 stupně, ale v horských kotlinách se ojediněle může vyskytnout slabý mráz. Bude vát v noci slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, k ránu bude i klidno. No a zítra přes den pak ráno jasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne pak bude přibývat vysoké průsvětné oblačnosti a odpoledne tak bude většinou polojasno. Zítřejší maximální teploty většinou o stupínek vyšší než dnes, 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20. Bude vát počátku slabý proměnlivý, během dne severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: No a pohledněme ještě o den dál, tedy na úterý.
2: V úterý bude zpočátku polojasno až jasno, no odpoledne pak od jihozápadu bude přibývat oblačnosti, večer pak bude až zataženo a na jihozápadě kraje se ojediněle, nebo dorazí na jihozápad kraje ojediněle slabý déšť. Úterní ranní minima 12 až 9 stupňů, odpolední maxima 23 až 26 a bude vát mírný východní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout a měnit směr na proměnlivý.
1: Počasí vodákům přeje, ale co stav vody? Vypadá to jak?
2: Hladiny našich toků od včera opět zase trochu klesly. Na Vltavě na Soumárském mostě 46 cm, takže je zakázáno splouvání. Vyšší brod 59 cm, tam nám Lipno udržuje dostatečnou hladinu. Lužnice je nesízdná, Pilař 105 cm, Bechyně 84 cm a na hranici sízdnosti je Otava v Katovicích, kde je 45 cm vody.
1: Tak výborně, děkuji vám, přihlásím se za hodinu touto dobou, tak se budu těšit. Mějte se pěkně a do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Českobudějovická plovárna oslaví letos na podzim 55. výročí od svého otevření? Její elegantní nadčasové řešení od architekta Bohumila Béma je citované v učebnicích architektury a designu. A tak není divu, že letošní jubileum inspirovalo lektorku Domu umění Šárku Kosovou k sestavení pamětní knihy Budějovické plovárny. Jak vzniká, to se dozvíte v kavárně. Nalaďte si v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Tak právě na tuhle otázku odpoví už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: rád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeští hygienici vyjeli na víc jak 130 kontrol dětských letních táborů. Dobrovolníci dokončují opravu šumavské kaple ve Svojších na Šumavě. Desítky zraněných jsou po nočním zemětřesení na východě Japonska. Dnes naměříme 20 až 23 stupňů. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný. Během dne pak očekáváme polojasno až oblačno. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré nedělní ráno. V Jihočeském kraji se přes prázdniny na letních táborech rekreuje nejvíc dětí z celého Česka. Na 355 táborech se jich dohromady zatím vystřídalo 33 600. Pravidelně je kontrolují jihočeští hygienici.
2: Od začátku letních prázdnin udělali hygienici 136 kontrol. Jihočeská krajská hygienická stanice uvedla, že průběh letních dětských rekreací byl zatím relativně klidný. Provozovatelé obdrželi v dosavadním průběhu sezóny 7 sankcí v celkové výši 29 000 korun. Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Kaple ve Svojších na Šumavě je před dokončením. Původně schátralou stavbu od jara za pomoci dobrovolníků opravuje spolek Víla Šumava. Vysvěcení je naplánované na 26. září, říká předseda spolku Richard Broš.
3: V tuhle chvíli už máme hotovou dřevěnou střechu, máme udělanou vomítku, máme udělaný už nějaký terénní úpravy a vlastně budeme finišovat, budeme tam provádět nějaký malby, budeme tam předělávat už ten itinerář do té kaple, takže už se to pomalu blíží, finišuje a ty, co projíždí okolo, tak už vidí, že už zase kaplička vypadá hezky.
0: Kůrovec je teď nejvíc rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují taky mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
4: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže to o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
0: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí. Zraněné hlásí i průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů. A kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Sport. Hokejisti českobudějovického motoru zakončili domácí turnaj duelem s Vídní. Svěřenci Jana Petrovického Vídni vstřelili 6 branek, vyhráli 6-2. Po dvou trefách zaznamenal Jan Štencel, Jan Ordoš a Pavel Novák. Mistryně světa na kánoji Tereza Kneblová vyhrála taky republikový šampionát vodních slalomářů na přírodní trati na Lipně. Titulu se po 9letém čekání dočkal kanoista Lukáš Rohan. Na kajaku triumfovali Antonia Galušková a Martin Rudorfer.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, zpočátku jen výjimečně s mlhou, během dne pak očekáváme polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka. Večer se bude opět většinou vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměří 16 až 19. Vítr bude foukat slabý severozápadní a biohlásí nejnižší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Omezení čeká řidiče na výjezdu z Vimperka na Strakonice. Upravují tam nestabilní svah, jezdí se jedním jízdním pruhem. Úplné obnovení provozu plánuje ředitelství silnic a dálnic na konci letošního září. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, je neděle 23. srpna a tuto hodinu začneme hudebně. Co vy na to? Některé písničky nám znějí tak samozřejmě, že máme pocit, jako by vznikly právě pro interpreta, který je zpívá, jenže občas mají mnohem zajímavější příběh a kořeny sahají za hranice naší země. A to je i případ skladby Konec dětských snů v podání Leony Machálkové. V dnešních písničkách z Cizí kapsy společně odhalíme, odkud tato známá melodie vlastně přišla a jaká cesta ji dovedla až k českým posluchačům. Zůstaňte s námi.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. Yes, it was s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Hodinky nelžou, dospěly ke chvíli vyhrazené pro hudební vzpomínání a potvrzení faktu, že písničky neznají hranice a cestují snadněji než lidi. Jeden důkaz za všechny nám přináší Leona Machálková.

Při našich zastaveních nad fenoménem cover verzí jsme natrefili na řadu způsobů, jak se noví interpreti staví k původním předlohám. Jedni píseň rozeberou do šroubku a postaví ji znovu po svém, jiní v zápalu nadšení neuhlídají vlastní možnosti a rozbíjí svou verzi o majestát originálu, další si ji nenápadně přizpůsobí svému natyrelu, ať už v textu, mnohdy zcela odlišném, nebo aranžmá či tónině, někteří dokonce svůj vzor v působivosti překonají. No a pak jsou takoví, co to vezmou dokonale přes kopírák. K té poslední zmíněné skupině můžeme zařadit i skladbu Konec dětských snů, u níž se její interpretka Leona Machálková spolehla na to, že notorická známost originálu jednak zařídí pozornost, což se stalo, a jednak nepotřebuje nic přidávat, což je věc tvůrčí potřeby či nepotřeby, každopádně svobodné rozhodnutí. Ve výsledku si tak v seznamu přínosů české verze vůči monster hitu Everything I do it for you můžeme odškrtnout vlastně jen dvě položky. Angličtinu vystřídala naše mateřština a namísto mužného hlasu slyšíme křehčí ženský vokál. To ostatní se nehnulo ani o milimetr, snad jen s výjimkou slovního obsahu a tam bych s dovolením přidal body české straně. Kanaděn Bryan Adams totiž svou světově proslulou baladu vyplnil láskyplnými sděleními na úrovni nejtuctovějšího hollywoodského slaďáku, nebo abychom zůstali v hudební rovině a spravedlivý, veršuje stejně začátečnicky jako třeba ve svých raných časech Beatles. A stejně jako onehdy dokázali Ringo, George, Paul a John zamotat hlavu milionovým davům, i Adamsův ploužák dobil z kraje 90. let všemožné hitparádové vavříny a srdce posluchačů. Dokonce vznikl s obdobnou tvůrčí rychlostí, s jakou se rodily hity v legendárních časech pop music. Bryan Adams a jeho autorský kolega Robert Mutt Lange jej prý ve studiu ze střípku nápadů spíchli za 3/4 hodiny. Pak už jen stačilo charisma zpěváka s klukovskou patkou v bílém triku a leviskách a bylo vymalováno. Na druhou stranu Adamsovi nelze ani náhodou upřít interpretační talent i schopnost psát jednoduché, ale chytlavé rockové písničky, které vydali na dlouhou a po zásluze úspěšnou kariéru. Jeho velkou předností byla vždy přirozenost a nehraná civilnost, nemluvě o zajímavé barvě hlasu, která zabírá v každé době. Prostě sympatiáci s kytarou se neoposlouchají, i když jste třeba tuhle písničku z rádia slyšeli už milionkrát. Všechno, co dělám, dělám pro tebe, zpívá Bryan Adams a k tomu vám hezký den přeje Martin Schuster.

0: počasí.
1: Teď už jdeme na relaci o počasí. Pojďme se podívat, jaké počasí nás dneska čeká. Ještě předtím aktuální hlášení z větrní od Zuzky s Honzou. Píší, že mají 11 stupňů a téměř jasnou oblohu a pozdravení pro vás všechny. Děkuju vám a díky všem, kteří jste dneska ráno napsali. Moc mě to potěšilo. Tak pojďme teď k těm aktuálním konkrétním hodnotám, které můžeme dneska očekávat. Počasí bude dneska většinou jasné nebo skoro jasné, zpočátku dne výjimečně s mlhou ještě někde, ale během dne polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může vytvořit i nějaká ta slabá přehánka. Večer se bude opět vyjasňovat. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19, biozátěž na stupni číslo 1. A pondělí bude slunečné s teplotami do 24 stupňů.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Tipy pro volný čas.
2: Těch tipů, který bych tu pro vás měla, je skutečně velká spousta a strávili bychom tím dlouhý čas a asi byste si ani všechno nezapamatovali, ale pojďme namátkou vybrat napříč našim regionem. Na Tlapkovou patrolu Dinosauří film můžete dneska v 16 zajít se svými dětmi nebo vnoučaty do českobudějovického biografu Kotva. Jak Jáchym ke štěstí přišel, to je rodinné představení, které dneska do městského parku ve Vimperku přiveze divadlo Liberta, začíná v 15.30. 32. roční volarských slavností dřeva dneska nabídne ukázky starých řemesel, od 11:30 pochod v dřevákách a zároveň pokus o rekord v počtu lidí v dřevákách na jednom místě. Taky rychlořežbu nebo od 12.30 koncert folkové kapely Obejváci. Hoboj stav Lem Weberka, ten bude dneska od 20 koncertovat ve Schwarzenberské hrobce v Třeboni. V letním kině v Táboře můžete od 21 hodin vidět film Nečekané léto. Na Bagru v českobudějovickém parku Stromovka začne v 10 dopoledne představení Majáky na konci světa. A film s názvem Veřejný prostor Františka Skály můžete od 18 hodin vidět v českobudějovickém biografu Kotva. Tak já doufám, že jste vybrali a že se budete bavit. I když třeba podniknete nějakou malou vycházku, tak ať se vám líbí.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování peněz. Asi 400 let stará soška Jezulátka ze slonoviny se našla zapomenutá v městském muzeu v České Třebové. Teď je vystavena v kostele svatého Jakuba ve speciální vitríně. Velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské Jezulátko. ČTK to řekla ředitelka muzea Jana Voles. O její hodnotě se podle ní dlouho nevědělo. V Jihočeském kraji je za letošní sezonu nahlášeno a potvrzeno 663 případů lymské boreliozy a 57 případů klišťové encefalitidy. Výskyt lymské boreliozy je téměř o 130 případů vyšší než ve srovnatelném období předešlých let. Klišťové encefalitidy je o 18 míň, než tomu bylo v loni v tomto období. Komentovaná prohlídka v muzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí dnes připomene 82. výročí bitvy nad Jindřichohradeckem. Výstavou zájemce provede historik Vladislav Burian. Představí třeba archeologický výzkum stíhacího letounu FV-190 objeveného na jaře roku 2011. Komentovaná prohlídka je připravená mezi 12. a 13. hodinou. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy v Brně po výhrách nad Řeckem a Rakouskem narazí na favorizované Srbsko. Zápas začne v 19 hodin. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, postupně polojasný až oblačný. Na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka. Večer se bude opět většinou vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměří 16 až 19. Vítr bude foukat slabý severozápadní a vyohlásí nejnižší zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ve Strakonicích počítejte s uzavírkou ulice Komenského. Důvodem uzavírky je Mezinárodní dudácký festival. Objížďka je značena. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ano, tak ve Strakonicích hlavní kulturní událostí je, myslím, dudácký festival. No a v Českých Budějovicích, já myslím, že se shodneme, je to Zeměživitelka. Jaký program vás tam dneska čeká? To si povíme už za chvilku.

0: Na Českobudějovickém výstavišti pokračuje 52. ročník zeměživitelky, který letos pod heslem Inovace v každém poli propojuje moderní zemědělství s každodenní praxí. Výstava potrvá do úterý 25. srpna a vedle technologií nabízí každý den taky program zaměřený na chovatelství, na potraviny anebo zemědělství. Neděle bude výrazná hlavně programem na předvadišti, co dneska návštěvníky čeká, tak to probereme s mluvčím výstaviště Jiřím Čondlem. Pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Jirko, kdybys měl z dnešního programu vybrat pár programových typů, které by si návštěvníci rozhodně neměli nechat ujít, co to bude?
1: Poprvé na zeměživitelku přivezou peršeronského koně mohutné tažné francouzské plemeno, které má i arabské předky. Jeho chov sahá až do 8. století našeho letopočtu. Koně si můžete prohlédnout až do úterý a už ho přiváží, takže během dopoledne už bude ustájený a bude k dispozici k návštěvníkům k prohlédnutí. Stejně tak i jiné plemenné koně jiných druhů na předvadišti. Neděle je tradičně doménou oveček, protože je ovčácký den. Návštěvníci uvidí přehlídku beranů, různých plemen ovcí, ukázky jejich stříhání a ukázky práce ovčáckých psů. A protože se s chovateli ovcí sdružují i chovatelé koz, také předvedou svá plemena a také ukázky dojení. Novinkou letošního agrosalonu je zóna hobby, která je věnovaná zahradnictví, zvelebení domova nebo volnému času. Pěstitelé se mohou poradit s odborníkem Vlastimilem Šindelářem a v této zóně je zajímavost. Unikátní zařízení, které má evropský patent, vypadá jako parní stroj z 19. století a v něm můžete zároveň čepovat pivo a udit uzeniny.
0: Jinak co nabídne dnešní program v pivovarské zahradě? Na koho nebo na co bys tam návštěvníky pozval?
1: Dnes k poslechu nebo i k tanci zahrají úplně jiné kapely. V 10 hodin začne hrát Strahovanka, která dělá radost milovníkům dechové hudby už 60 let. A po ní bude následovat jihočeská kapela Kubatova dechovka a tradiční dechová hudba z Českých Budějovic.
0: No výborně, máme se na co těšit. Do kolika hodin jsou otevřené dneska brány výstaviště?
1: Tak jako tradičně do, nebo téměř každý den do 18 hodin, jenom pozor, to úterý to bude do 17.
0: Výborně, děkujeme moc, říká mluvčí výstaviště Jiří Čondl. Tak děkujeme a přejeme pěkný den a naslyšenou.
1: Taky vám přeju krásný den a nashledanou.
0: Tak přátelé, slyšeli jste, program na výstavišti bude více než pestrý a tak jste všichni srdečně zváni.

0: V dnešní Vltavínu po deváté se dozvíte něco víc o legendárním kronikáři Václavu Březanovi a vyšlápneme si na dobrou vodu. Ale především uslyšíte, přátelé, příběh, který věhlasný architekt Josef Zítek vyženil panství v jihočeských Lčovicích. Nebylo to zdaleka poprvé, co měl něco společného s jižními Čechami. On tady totiž jako architekt taky začínal. Tak to jednu část životní etapy architekta Josefa Zítka představí archivní záznam s historikem Františkem Fribachem.
1: Jeho vztah k Národnímu divadlu je jistě znám velice dobře. Je to vlastně architekt Národního divadla, té naší zlaté kapličky nad Vltavou. Vedle toho je třeba architektem Rudolfína nebo muzea ve Výmaru, mlýnské kolonády v Karlových Varech a tak dále. To jsou věci známé. Méně známé je, že Josef Zítek vlastně začínal v Jindřichově Hradci, dá se říct. Jeho první realizovaná stavba byla výletní restaurace Rudolfov, kterou dělal pro Evžena Černína. A právě byl to Evžen Černín, který vlastně mu dal první zakázky a uvedl ho do společnosti. Černínové měli v Petrohradě také panství, nechali si tam od něj postavit pivovar. Čili on stavěl nejen takové ty kulturní věci, ale i věci ryze praktické. Po požáru Národního divadla Zítek, jak si na tu českou společnost zanevřel, byly tam takové ty až místy nechutné osobní spory a zbytek života vlastně strávil na svém vlastním statku ve Lčovicích, v jižních Čechách na Šumavě. A on tedy odložil rýsovací potřeby, už se vlastně ke své profesi nevrátil a tím se dostáváme k tomu mléčnému výrobku, k tomu sýru. On totiž dosáhl v té své hospodářské činnosti na statku právě jednoho prvenství týkající se sýra. Protože to byl člověk velice vzdělaný s rozhledem, nechal se inspirovat tehdejšími pokrokovými trendy amerického potravinářského průmyslu, seznámil se s nimi na výstavě hospodářské ve Vídni a začal jako první v tehdejší habsburské monarchii balit svůj tavený sýr, který vyráběl na svém statku, do staniolu. A v podstatě tak zavedl tradici, která je u nás platná dodnes. Dodnes jsou české mlékárny a další výrobci balí tavený sýr do staniolu. Málo kdo ví, že počátky jsou právě u Josefa Zítka.
0: Tak to byla malá ukázka z dnešního Vltavínu. Celý si ho můžete poslechnout po zprávách v 9 hodin.

0: Ano, Sex Bomb v 8 hodin 47 minut, nejvyšší čas, abychom si pověděli něco málo o počasí.
1: Počasí.
0: Nebudu na to sama, je se mnou tady až Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tady až nic se asi venku nemění, že ano, svítí nám stále sluníčko na jihu Čech.
2: Je tomu tak, stále máme většinou jasnou oblohu. Na Šumavě se ještě vzácně vyskytují mlhy, ale již se rozpouštějí teploty, aktuálně mezi 12 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 14 stupňů Celsia, vane slabý západní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1023 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 10,5 stupně a jasnou oblohu.
0: Přes den to bude vypadat jak?
2: Teď zpočátku bude ještě jasno nebo skoro jasno, během dne pak oblačnosti přibyde na polojasno až oblačno a na horách se jen zcela vzácně může vytvořit slabá přeháňka. Večer se pak bude opět většinou vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát slabý severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a teď zpočátku ještě i klidno. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
0: Co zítra?
2: V noci bude jasno až polojasno, k ránu opět se ojediněle vytvoří mlhy a teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, v údolích ojediněle až na 4 stupně Celsia. Na horách pak na 7 až 4 stupně a v mrazových kotlinách bude ojediněle slabý mráz. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, k ránu bude i klidno. No a zítra přes den pak ráno s jasnou oblohou nebo skoro jasnou oblohou a s ojedinělou mlhou. Během dne pak bude oblačnosti přibývat, většinou té vysoké průsvitné a odpoledne tak bude většinou polojasno. Zítřejší odpolední maxima 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát zpočátku slabý proměnlivý. Během dne severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž i zítra na jedničce, tedy slabá zátěž.
0: Příjemné letní počasí, ale přece jenom nějakou kapku závlahy by to chtělo. Dočkáme se snad v úterý?
2: V úterý se k večeru nebo večer můžeme ojediněle dočkat, ale spíš jenom na Šumavě. Zpočátku bude polojasno až jasno, odpoledne pak bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, večer pak bude až zataženo a na jihozápadě kraje ojediněle se slabým deštěm. Úterní minima 12 až 9 stupňů, odpolední maxima 23 až 26 stupňů a bude vát mírný východní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout a jeho směr začne být proměnlivý.
0: A středa?
2: Ve středu bude převažovat velká oblačnost, ale ráno bude přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Ojedinělé odpoledne se může objevit i bouřka. Večer budou ustávat srážky a bude ubývat oblačnosti. Středeční ranní minima 16 až 12 stupňů, odpolední maxima 23 až 27 stupňů Celsia a bude vát slabý vítr proměnlivého směru 1 až 4 metry za sekundu.
0: Děkuji vám, Tadeáši, bylo to fajn, mějte se pěkně a hezkou neděli, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte, co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: I na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. Tentokrát je to povídka Motýl, jejímž autorem je českobudějovický novinář a spisovatel Antonín Pelíšek. Je to vyprávění o Šumavě dřívější i dnešní, nostalgické vzpomínání vypravěče na jeho dětství a mládí.
3: Vzpomněl jsem si na dobu, kdy jsem se pokoušel uprosit rodiče, aby mě pustili na 3 dny s kamarády, jak se říkalo, pod širák. Matka byla zásadně proti, zatímco otec, třeba že byl ve výchově tvrdší, měl snahu povolit. Vyprávěl mi o svých zážitcích, když jako kluk vyrazil na tramp s kotlíkem a dekou a nesl s kamarády střídavě obrovskou stanovou plachtu, ze které si stavěli ochranu před deštěm. Jednou mi popisoval, jak se někdy 2 roky po válce dostali do bývalých Sudet a procházeli opuštěné nebo vydrancované vesnice poblíž rakouských hranic. Všude naráželi na nepořádek, u cest se válely kusy rozpadlých povozů, zbytky zemědělského nářadí. Mohlo to být dokonce někde tady.
0: Poetické vyprávění Antonína Pelíška o Šumavě včerejší i dnešní vás čeká dnes krátce po 14. hodině. Tak poslouchejte Čtení na neděli, ale nejenom to. Program pro vás je připravený více než pestrý, takže když zůstanete na 106,4, budete mít, myslím, o zábavu postaráno. Hnedka po 9. Vltavín, následuje potom pochoutkový rok. No a já se přihlásím společně s Pavlem Chloubou po 11. hodině a máme pro vás připravenou zahrádkářskou poradnou. Tak zůstaňte, hezkou neděli.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Základní škola Tomáše Šobra v Písku začne v září testovat nový způsob osvětlení. Silničáři po noční uzavírce otevřeli dálnici D1 před Prahou. Dnešní teploty nepřekročí 23 stupňů. Bude slunečno, odpoledne postupně oblačno. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré nedělní ráno. Ministerstvo obrany chce novou koncepci armády České republiky dokončit v říjnu. Řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se ale podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
2: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
0: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Jednat o ní začala v červnu i Bezpečnostní rada státu. Nový způsob osvětlení začne v září testovat základní škola Tomáše Šobra v Písku. Učitelé a žáci v jedné ze tříd využili LED svítidla s novou technologií. Měla by odebírat polovinu elektřiny oproti klasickým LED žárovkám. Podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové produkují svítidla podobné světlo jako slunce.
3: Osvětlení poskytuje kvalitnější světelné podmínky, které podporují zrakový komfort a soustředění při výuce. Svítidla se vyznačují také vysokou věrností podání barev. Mezi další vlastnosti svítidel patří nízká spotřeba, bezúdržbový provoz a předpokládaná životnost minimálně 15 let.
0: Vybavení pro zámek v Brtnici u Jihlavy schání jeho současní správci. O pomoc požádali i veřejnost. Po konci druhé světové války totiž památku lidi vyrabovali a odnesli si z ní většinu věcí, včetně dekorace. Teď proto podle průvodkyně Elišky Pacnerové schánějí starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny nebo další historické předměty. Případní darující najdou kontaktní telefon či e-mail na webových stránkách. Dálnice D1 před Prahou je opět průjezdná bez omezení. Přes noc byla zavřená kvůli zátěžovým testům na mostě Šmejkalka. Auta tak musela jezdit po objízdných trasách. Teď už ale na Šmejkalce žádná dopravní omezení nejsou. Sport. Fotbalisti mistrovské Slavie v pátém ligovém kole ztratili body. Při návratu fanoušků po disciplinárním trestu remizovali s Bohemians 2-2. Trenér Bohemians Jaroslav Veselý si myslí, že právě díky plnému hledišti byl zápas kvalitnější.
4: Já jsem strašně rád, že tady diváci byli, protože myslím si, že i přesto všechno, že samozřejmě nám nadávali, ale radši tady budu soupeřovat plného stadionu, než tady hrát před prázdnem. A troufám si říct, že pokud by tady diváci nebyli, tak možná to utkání třeba skončilo 1-0, že by ty emoce tam takový nebyly a že i ty diváci si myslím, že vtáhli oba dva ty týmy do varu a byly tam 4 góly, byly tam emoce, takže z toho hlediska si myslím, že ty diváci spokojení být musí, zejména ty Bohemky. Počasí.
0: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, během dne pak očekáváme polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka. Večer se bude opět většinou vyjasňovat, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměří 16 až 19. Vítr bude foukat slabý, severozápadní a biohlásí nejnižší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala na dálnici D3 u Sezimova ústí u Tábora na 82. kilometru ve směru Tábor-Soběslav. Na místo jedou všechny záchranné složky. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Máme před sebou necelou hodinu vysílání, v níž se budeme probírat archivními nahrávkami. Takřka všechny, vyjma jediné, byly natočeny zhruba před 30 lety a byla by škoda je nepřipomenout, protože rozhodně nezestárly. Navíc dobarvují jihočeskou historii méně známými fakty. Například hned ty první dvě nahrávky nám připomenou nečekanou souvislost mezi Národním divadlem, jihočeskými sýry a moderním pokrokem. Byť budou vyprávět příběh z roku 1881.

0: Posloucháte Vltavín a já teď možná trochu pozlobím mistra zvuku Marka Svobodu, protože mám před sebou u mikrofonu sýr zabalený ve staniolu. Nebojte, nebudu tu dělat reklamu nějakému jihočeskému výrobci mléčných produktů, ale ten zvuk, když odtrhnete staniol, tak ten znáte určitě sami, tak ať už z toho také něco máte. A ten zvuk nám předznamenává první archivní nahrávku dnešního Vltavínu, která vznikla 4. ledna 1996. A historik František Firbach vám v ní vysvětlí, jak souvisí tento balený sýr a Národní divadlo. A tím z toho i vyplyne, proč se o tom bavíme v jihočeském Vltavínu.
1: Ta spojitost je jistě velice zajímavá, tak to dvě odlišné věci. Nevím, asi to nebude známo, ale tyto odlišné věci spojuje osobnost jednoho z nejvýznamnějších nebo nejznámějších českých architektů Josefa Zítka. Jeho vztah k Národnímu divadlu je jistě znám velice dobře. Je to vlastně architekt Národního divadla, té naší zlaté kapličky nad Vltavou. Vedle toho je třeba architektem Rudolfína nebo muzea ve Výmaru, Mlýnské kolonády v Karlových Varech a tak dále. To jsou věci známé. Méně známé je, že Josef Zítek vlastně začínal v Jindřichově Hradci, dá se říct. Jeho první realizovaná stavba byla výletní restaurace Rudolfov, kterou dělal pro Evžena Černína. A právě byl to Evžen Černín, který vlastně mu dal první zakázky a uvedl ho do společnosti. Černínové měli v Petrohradě také panství, nechali si tam od něj postavit pivovar, čili on stavěl nejen takové ty kulturní věci, ale i věci ryze praktické. Po požáru Národního divadla Zítek, jak si na tu českou společnost zanevřel, byly tam takové ty až místy nechutné osobní spory a zbytek života vlastně strávil na svém vlastním statku ve Lčovicích, v Jižních Čechách na Šumavě. A on tedy odložil rýsovací potřeby, už se vlastně ke své profesi nevrátil a tím se dostáváme k tomu mléčnému výrobku, k tomu sýru. On totiž dosáhl v té své hospodářské činnosti na statku právě jednoho prvenství týkající se sýra. Protože to byl člověk velice vzdělaný s rozhledem, nechal se inspirovat tehdejšími pokrokovými trendy amerického potravinářského průmyslu. Seznámil se s nimi na výstavě hospodářské ve Vídni. A začal jako první v tehdejší habsburské monarchii balit svůj tavený sýr, který vyráběl na svém statku, do staniolu. A v podstatě tak zavedl tradici, která je u nás platná dodnes. Dodnes jeho české mlékárny a další výrobci balí tavený sýr do staniolu. Málo kdo ví, že počátky jsou právě u Josefa Zítka.

0: Před chvílí jsme zmínili architekta Josefa Zítka, přesněji Josefa von Zítek, který tento šlechtický titul získal tím, že se přiženil do jižních Čech a přiženil se do Lčovic. Možná vám to bude připadat divné, proč se architekt dostal do pošumavské krajiny. V nahrávce historika Prachatického muzea Františka Kubů ze září roku 2004 uslyšíte jednak o historii lčovického panství, ale také vysvětlení, jak to s tím Zítkem tenkrát doopravdy bylo.
1: Pod výrazným kopcem Věncem, na kterém se skrývá pravěké keltské hradiště, nalezneme v anglickém parku s malými a nedávno opravenými stavbičkami zámek Lčovice. Je to výrazná do výšky vyhnaná stavba s třemi řadami arkád, která nese renesanční pečeť, ale pochází z doby pozdního baroka a jako většina šumavských zámečků navazuje na renesanční tvrz. Vesnice Lčovice je známa od počátku 14. století a z prvních vladických majitelů vynichají přechové z Čestic. To byl takový malý, nepříliš významný vladický rod z nedalekých Čestic, který však vtiskl této krajině svou nesmazatelnou pečeť. Především tím, jak se rozhojnil. Přechové byly velice plodní a pronikly do řady vesnic a tvrzí po celém severním okraji Šumavy. V 17. století přicházejí do Lčovic Hýzrlové schodů. To je další výrazná rodina, z které vyniká především voják, diplomat a dobrodruh Jindřich Hýzrle, který prošel celou bouřivou dobou 30-leté války, jako hodně jeho vrstevníků na ní vydělal a získal nové majetky, mezi jiným také Lčovice. Po této výrazné osobnosti nám dodnes zůstala památka jeho velice čtivě a zajímavě psané paměti, které nedávno před několika lety znovu vyšly a přítomňují nám na svých několika stech stránkách tu bouřivou dobu první poloviny 17. století. Za Jindřicha Hýzrlého a za jeho potomků získali Lčovice, Lčovický zámek, svou dnešní podobu. Tehdy vznikly tyto arkády, které se hlásí k renesanci, ale vznikly vlastně na samém prahu baroka. A Hýzrlové toto panství také do značné míry zvelebili. Dnes si však nebudeme povídat o nich. Osobnost, která nás ve Lčovicích zajímá, je podstatně mladší a přišla do tohoto kraje až v 19. století. V roce 1868 zakoupili Lčovice Lipertové, čerstvě povýšená vojenská šlechta, která přišla k majetku a k titulům vojenskou službou pod korouhvemi habsburských císařů. Právě skrze ně se Lčovice dostali do kontaktu s nejvýznamnější osobností svých dějin. Nápadníkem krásné dcery nových majitelů Berty byl totiž stavitel Národního divadla Josef Zítek. Byl o více než 20 let starší než Berta.

a sen se sice vyplnili, získal ženu svého života, ale několik dní před svatbou Národní divadlo vyhořelo. Takže stín této tragické události padl i na svatbu a na jistě jinak radostnou událost. Zítek samozřejmě nemohl vychutnat svatbu tak, jak by to bylo normálně obvyklé, a neštěstí a neradostné věci ho teprve očekávaly. Takzvaně vlastenecká česká společnost totiž architekta svého Národního divadla zatratila právě po požáru v době, kdy by nejvíce potřeboval podporu a útěchu. Hlavním důvodem bylo to, že si vzal německou manželku a tomu takzvaní vlastenci už nikdy neodpustili. Zahájili proti němu literární i jinou společenskou štvanici. Dokonce udělali vše proto, aby své životní dílo nemohl obnovit. Do jeho šlépějí vkročili jiní architekti, jiní umělci, takže on se musel dívat, jak to dílo roste znovu, a on u toho nebyl. A vůbec mu další léta života velice znechutili. Naštěstí se mu útěchou právě v té složité době staly Lčovice. Se svojí manželkou se tam v podstatě usadil. Samozřejmě svou další profesní kariéru odbýval v Praze, ale do Lčovic zajížděl, kdy jen mohl. Krásná příroda, ticho, klid a harmonie, které dýchaly z tohoto zapadlého pošumavského sídla, mu byly balzámem na těžce zkoušenou duši. On se do tohoto místa přímo zamiloval a postupně vlastně opouštěl svou profesi a stále více se stával hospodářem. Sice stále učil své nástupce architekty, studenty z Prahy vozil do Lčovic, tam je tedy hostil. Zajížděl s nimi do nedalekých Prachatic, které jako renesanční skvost byly nejlepší demonstrací jeho celoživotního uměleckého přesvědčení. On totiž hlásal novorenesanci, čili to, že by se renesance měla vrátit do tehdejšího současného života. A v Prachaticích to mohl činit nejlépe. A i jinak se snažil spojit své oblíbené místo se svojí profesí. Snad tedy Lčovice byly útěchou a tím balzámem, který mu zpříjemnil jinak neradostný konec života. V roce 1909 zemřel a dnes leží pochován na malém hřbitůvku v Malenicích nedaleko Lčovic. Snad jako epilog ještě můžeme dodat osud Lčovic za jeho nástupců. Jeho dva synové byli manželkou Zítka vychováni německy, prakticky ani neuměli česky, cítili se a mluvili jako Němci. Ve svém hospodaření na Lčovicích však nebyli šťastní. Samozřejmě k tomu nepřispěla ani první světová válka, ani následující pozemková reforma za první republiky. Prostě se jim nepodařilo to panství udržet. Během první republiky oni přišli a jejich stopa mísí potom dokonce až v daleké Jižní Americe. Po druhé světové válce byl zámek Lčovice zkonfiskován. Tehdy byl jeho majitelem jeden z Lobkoviců s krásným vonavým jménem Hyacint. A po roce 89 se na Lčovice vrátil jeden z jeho příbuzných, syn jeho sestry, Alexander the Ridder.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pořad Vltavín. Dnes jako speciální výběr jihočeských zajímavostí z rozhlasového archivu naší stanice. Vždycky při uvedení nějaké starší nahrávky připomínám, kdy vznikla. V té, co je před námi, se o to postará sama respondentka, archivářka Anna Kubíková. A bude o někom, o kom už jste určitě někdy slyšeli, o Václavu Březanovi, ale myslím, že s následujícími informacemi, které zná jen málo kdo.
1: Je to zajímavé, pokud mohu prozradit, tento rozhovor se natáčí 22. listopadu roku 1996 a s šťastnou shodou okolností nebo řízením osudu dne 22. novembra léta páně 1596 se stal Václav Březan rožmberským historiografem, archivářem. Pokud bychom si měli postavu Václava Březana trošku přiblížit, je o něm známo dost a málo, je to relativní. Víme, že se narodil v roce 1568 v severních Čechách, někde u Loun. Podle Března přijal své jméno Václav Březan. Patrně vyrůstal v rodině podobojí, v rodině protestantské, poněvadž absolvoval školu Mladé Boleslavy, která byla zaměřena na ideologii pod obojí, respektive byla to škola, která už spolupracovala s Jednotou bratrskou. Zachycujeme jeho stopy jako studenta na univerzitě v Heidelbergu a ve Štrasburku. Není zcela jasné, kde se seznámil a jakým způsobem se seznámil s Petrem Vokem z Rožmberka. Určitým společným momentem mohla být jejich víra, páč, jak je známo, Petr Vok byl také členem Jednoty bratrské. Skutečností ovšem je, že po smrti Viléma z Rožmberka, když Petr Vok přejal vladařství, Vilém zemřel v roce 1592, Petr Vok se ujímá v témže roce vladařství. Za dva roky na to se objevuje v Českém Krumlově Václav Březan, který nejprve se stal písařem v krumlovské kanceláři. Zřejmě osvědčil určité schopnosti pro historiografii, pro bibliotékářství a byl z této kanceláře, jak jsem se už zmínila, toho 22. listopadu 1596 přeřazen na funkci rožmberského archiváře, bibliotékáře a posléze i historiografa. Václav Březan si na listiny, které prošly jeho rukama, dělal poznámky, jeho rukopis je známý, psal téměř výhradně česky. Měl dva rukopisy, jeden takový konceptní, téměř nečitelný a druhý krasopisný. Jeho práce byla velmi pečlivá, systematická, zachovalo se několik souborů, ještě dodnes očíslovaných jeho rukou. Ty seznamy, které on takto pořizoval a ty soubory se samozřejmě v průběhu dalších 400 let rozletěly do různých archivů, ať už teda zůstaly zde v Krumlově na pobočce nebo odešly do Třeboně na dnešní ředitelství státního oblastního archivu. Některé z nich dokonce nalezneme i na pracovišti státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci. Zajímavé je ty celky znovu pomyslně sestavovat zpět. K práci Václava Březana jako archiváře mohu říct tolik, že opravdu měl všechno ve svých rukách, kterými to prošlo, vše si zaznamenal, poznamenal. Pravda je, že ty jeho různé záznamy, seznamy, opisy listin jsou exaktně přesné. Postrádají určitého toho kronikářského ducha. On do nich nevkládal nic svého, žádné své poznámky, jestli se mu to či ono líbí, ale tu suchou historii, takže jsou ty věci pravdivé, lze s nimi pracovat. Pokud ovšem teda ty listiny, které mu prošly rukama, byly pravé, on totiž netušil jednu věc, kterou objevili historikové na konci minulého století, že z doby Oldřicha z Rožmberka je řada fals. Takže on je bral jako bernou minci, neměl jednak ani potuchy, ani možnosti rozeznat, že jde o listiny, buď zcela spadělané, nebo částečně, do kterých bylo něco připsáno. Ovšem to už je ten vývoj historický, kdy přicházíme na určité omyly. Pravda je ta, že kvantum materiálu, které prošlo jeho rukama, není dneska žádný historik, snad s výjimkou Palackého, zpracovat. Nejznámějšími a veřejnosti nejpřístupnějšími díly jsou dva životy posledních Rožmberků, které byly vydány poprvé na sklonku minulého století, jako samostatně vyšel život Viléma z Rožmberka, posléze život Petra Voka z Rožmberka. V roce 1985 byly edičně přepracovány a vydány znovu zásluhou Jaroslava Pánka a vyšly souborně jako dva díly, nazývají se Životy posledních Rožmberků. Je to komentovaná edice, velmi pečlivě zpracovaná a lze tam nalézt velkou řadu poznatků, zajímavostí o životě v jižních Čechách, i v Čechách vůbec, i v sousedních zemích druhé polovině 16. století.

0: A na závěr dnešního Vltavínu z Českých Budějovic si pustíme nahrávku z poutního místa Na dobré vodě. Vznikla v roce 1997. Natočil ji redaktor Jaroslav Klíma a já jsem ji rozdělil do dvou částí. V nichž z vás provede poutním areálem a kostelem Panny Marie Těšitelky.
1: Tak tohle je nefalšovaná, pravá, léčivá a řekl bych i posvátná dobrá voda u Nových Hradů. Dnes ta dobrá voda běží dvěma prameny vlastně okolo dvou kaplí do dvou barokních kašen. Pane Alberte, nejprve bychom si měli říct, co je za tímhle překrásným mřížovým.
2: Tak za tím mřížovým uprostřed máme pietu, vlastně, kterou i uctívají právě servity, které jsou nedaleko v Nových Hradech. Od té piety napravo máme sochy svatého Jeronýma a svaté Máři Magdaleny a nalevo je svatá Rozálie a Jan Křtitel.
1: No a to je vlastně takový vstup do kostela. Já vás teď chvilku nechám předběhnout, abyste mohl odemknout kostel a budu stoupat po kamenné balustrádě k tomu nejkrásnějšímu, co lze z barokního stavitelství na Novohradsku vidět. Schodiště je dvouramené, lomené, má opravenou balustrádu a vede ke vchodu do nádherného barokního kostela. Musíme ještě připomenout, ale že tenhle pramen Na dobré vodě je znám asi tak zhruba 400 let. Roku 1698 vyrazil tady na severním svahu Kraví hory pramen. A brzy poté se u něj objevila boží muka, k nímž chodili poutníci a pak došlo k dvěma viděním. Tak například bratři Hans a Matěj z Bedřichova u Stropnice o svátku Tří králů roku 1698 viděli zástup poutníků, který směřoval k božím mukám u dobré vody. Svoji velkou vizi měl také Matyáš Eugidy, syn sedláka z Chlupaté vsi, a ten na základě toho vidění svého snu, protože také viděl mnoho poutníků, postavil kapličku u pramene. No a potom už k té kapličce směřovali poutníci z Třeboně, z Frajštatu, z dalekých míst Rakouska i českého vnitrozemí. A samozřejmě nechávali tady Na dobré vodě milodary. Hrabě Albert Karel Bukvoj potom použil části těch milodarů v roce 1704, už to bylo 634 zlatých, a začal se stavbou velkého kostela. Základní kámen byl položen v květnu roku 1706 prelátem Janem Jakubem Bukovským z Českého Krumlova. Proč z Českého Krumlova? Protože tady to místo patřilo Vyšebrodskému klášteru. No ale vlastní stavba začala až roku 1708. No a tehdy už povolila arcibiskupská konzervatoř pražská, že se v rozestavěné zakristii mohou konat bohoslužby a sám kostel byl vysvěcen až v roce 1715. Jak už jsem říkal, kostel patřil Vyšebrodskému klášteru a také proto osazovali farnost kněžími vyšebrodští cisterciáci. Ale Hojná a Dobrá voda byla vlastně samostatná farnost a patřila pod patronát hraběte Bukvoje. Ale prvním farářem tu byl cisterciák páter Filip Ringler z Vyššího Brodu. No a pak byly takové různé spory o to, komu vlastně tento kostel patří, pod čí správu by měl přicházet. Zajímavé je, že Vyšebrodský klášter měl pořád patrocinium nad tímto kostelem, i když vedle v Nových Hradech už byl založen klášter servitů. Ale to, co je tady nejzajímavější, nejkrásnější, nejpůvabnější a tak trochu i záhadné, je vlastní stavba kostela. Kdo přijíždí k Dobré vodě od Horní Stropnice, vidí, jak nádherně je tato barokní stavba zasazena do severního svahu Kraví hory, vlastně dříve Vilémovy hory. A hned si musí říci, že plány proto dělal nějaký geniální stavitel. Jenže dodneska se nezjistilo, kdo byl architektem této stavby, ani dokonce stavitelem. Až si budeme prohlížet vlastní chrám, tak vlastně zjistíme, že i samotná stavba, nejen její zasazení do přírodního prostředí, je skutečně výjimečná. No a jaké jsou tedy ty záhadné otazníky? Tak možná prý architektem byl někdo z rodiny Dietzenhoferů, nebo možná stavitel Santini, ale někde se také uvádí dokonce, že stavbu provedl stavitel Jorm, ale pro žádnou z těchto domněnek není archivní potvrzení. A teď už definitivně vcházíme do chrámu Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě s Liborem Albertem. Já už jsem na začátku, pane Alberte, řekl, že to je dílo vrcholného baroka, jenom pro přiblížení, tedy chrám má jednu jedinou centrální loď, ta má oválný půdorys, který je ještě v tom vrcholném baroku vylepšen takovým průnikem obdélníku. Po těch kratších stranách té elipsy jsou ještě věže a kolem potom je ambit, ale my se spíš teď budeme zabývat vlastním chrámem. Já bych řekl, že to, co tady je nejvzácnější, tak to je jako vždycky hlavní oltář, na kterém je takzvaný milostný obraz Marie Těšitelky. Ten má svoji zvláštní historii.
2: Tak originál tohoto obrazu je vlastně v Rakousku ve Štýrském Grácu a kopie je zde na Dobré Vodě a je zvláštností tohoto obrazu to, že vlastně do toho udeřil blesk a ten obraz byl poničen a v roce asi 1888 byl vytvořen v Českém Krumlově nový obraz a ten je tady, teďka na ně se díváme.
1: Takže to je vlastně hlavní obraz toho oltáře a ten oltář je tak barokně bohatý a tak nádherně zdobený, že lze jenom jediné vybrat si z něj něco. Tak především jsou zde anděle, kteří drží takové nápisy a na těch nápisech je Ora elabora, modli se a pracuj, a potom Těšitelko zarmoucených, to je vlastně takové vyznání Panně Marii. Po stranách toho hlavního oltáře jsou takové dvě malé oratoře, to bylo pro zpěváky?
2: Ano, to bylo dříve pro zpěváky, dnes už se to nevyužívá, ale dříve to bylo pro zpěváky. A zajímavostí je tady na tom hlavním oltáři, že tady vlastně máme ve svatostánku od zdola, když to beru, Pána Ježíše, nad ním je socha jeho pěstouna svatého Josefa, nad svatým Josefem je obraz Panny Marie a když jdeme výš, tak je Bůh Otec a Duch Svatý. Takže vlastně všechny tři úžské osoby a také Panu Marii s Josefem.

0: Když už jste vlastně tady předvedl celou Boží trojici, tak já se ještě vznesu výše vlastně až k Duchu Svatému a odběhnu od toho půdorysu chrámu, abych se podíval vzhůru společně s vámi, a to je taková jako osmihraná, říká se tomu lucerna, je to takový vysoký baldachín uzavřený nahoře, tedy osmi okny, a také obrazem Ducha Svatého. A o komu je nedohledné, abych popsal, jaké obrazy tam jsou, ale je to jistě symbolika vzhlédnutí k nejvyššímu.
1: Určitě ano, máte pravdu a s váma souhlasím, protože čím jdeme výš, tím jsme blíž k Bohu.
0: Teď se ještě můžeme podívat vlastně na nádherné fresky, které jsou vlastně pod tou lucernou na té části toho chrámového stropu, a to je vlastně freska, která je jedna veliká elipsa, jeden velký ovál, jímž proniká tedy ta barokní lucerna, a tam je opět mnoho symbolických námětů.
1: No samozřejmě, ty fresky jsou asi z roku 1729, a když to vezmeme od středu, takže od středu k varhanům je starý zákon, postavy starého zákona, a zase k hlavnímu oltáři jsou postavy nového zákona s Ježíšem a s panou Marií.
0: No a my se teď můžeme zase podívat dolů na dva vedlejší oltáře, tak nejprve snad na ten levý.
1: Takže ten levý, to je severní oltář blíž k hlavnímu vchodu. Na tady tom oltáři severním je postava svatého Františka z Assisi. Se stigmaty a po stranách je svatý Vojtěch a svatý Norbert.
0: No a pak máme tedy vlastně jižní oltář, tedy z pohledu k hlavnímu oltáři ten pravý.
1: Ano, tak tam máme postavy sochy svatého Jana Nepomuckého, a vlevo je socha svatého Zikmunda, a vpravo s tím štítem nám známý pro Čechy svatého Václava.
0: My bychom se ještě mohli podívat na tu další bohatou výzdobu chrámovou, a to jsou vlastně postavy svěců, které jsou mezi takovými polosloupy, které jsou na pilastrech, a na každém z těch čtyř dvojsloupů mezi sloupy je některý světec, takže kde začneme?
1: Ano, tak to jsou čtyři církevní otcové, a když začneme tady k nám nejblíž, svatý Jeroným Řehoř, svatý Augustin s hořícím srdcem, a tady je potom svatý Ambrož, takže to jsou ty čtyři církevní otcové.
0: Pak je tady překrásná vyřezávaná kazatelna, ta kazatelna je na té jižní straně lodi.
1: Ta kazatelna je přístupná teda zvenku z věže vlastně, a když to vezmu od zhora, tak je tam socha svatého Pavla s mečem, a potom jsou tam tři symboly, víra, naděje a láska, a taktéž dvě postavy, jedna postava muž s kosou, to je symbol smrti, a naproti je postava ženy s hadem, který se kouše vlastně do svého ocasu, a ten kruh, to znamená symbol věčnosti.
0: No a mezi nezanedbatelné ozdoby tohoto chrámu je kůr z varhany.
1: Ano, a tam vlastně nad těma varhanama máme postavu Davida starozákonního. Potom je tam také vlastně znak rodu Bukvojů.
0: Ten je nahoře v té lunetě a pod ním je napsáno Die Emon Rua, což bylo heslo Bukvojů, Bůh a můj král, což znamenalo, že vlastně Bukvojové uznávali nad sebou jedině dvě autority, Boha a krále. No a potom v tom nápisu je takový anagram, z něhož se dá vyčíst, že to bylo renovováno za hraběnky Filipíny, komtesy Bukvojové. No a tam jsou některé ty litery vyznačeny barvami, z nichž potom se dá součtem zjistit ten rok toho, kdy Filipína Bukvojová rozená Černínová nechala tenhle kostel renovovat. A ten, známe ten
1: ano,
0: datum?
1: Ano, ten datum je rok 1888, a vlastně po 100 letech se začalo s renovací znova, protože v roce 1987 se započalo také renovovat, až do roku 92 byl tento kostel rekonstruován zvenčí.
0: Já bych ještě řekl to, co vlastně tady není vidět, k čemu se vlastně dostane jen málo který poutník, ale můžeme si ten kostel obejít tady na jih od toho krásného chrámu je ještě taková, dalo by se říci, křížová chodba nebo ambit. To by vypadalo jako, že tady byl klášter, ale on tu klášter nikdy nebyl. A teď bychom si ještě měli vysvětlit, jak to bylo s péčí o tento kostel. Tak já už jsem na začátku říkal, že vlastně byl v péči a v patrociniu Vyšebrodského kláštera, no a tady na Nových Hradech jsou servité, takže jak se to proměnilo?
1: Takže proměnilo se to vlastně také tím, že po roce 1620 rod Bukovou přišel sem a přivzal si vlastně do Nových Hradů řád servitů. No a servité začali spravovat i vlastně tu dobrou vodu, ale nejdříve spravoval tu dobrou vodu a hojnou vodu řád cisterciáků, vlastně, který má klášter nedaleko ve Vyšším Brodě. Po roce 50 vlastně správa tady toho kostela padá normálně diecezním kněžím a až vlastně v roce 91 přicházejí servité opět sem do Nových Hradů a spravuje tento kostel řád servitů.
0: To už mluvíme o 20. století a o tom, že nádherný poutní kostel Panny Marie Těšitelky v dobré vodě zase každoročně vítá desítky tisíc poutníků, tak jako to bylo před lety.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Na dálnicích, okreskách, polních cestách i necestách. Kamkoliv, kdykoliv. Vždycky jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Soud odmítl plošné sledování lidí. Ano, v tom chce pokračovat. Maďarsko znovu spouští turbíny své jediné jaderné elektrárny. Výkon musela omezit kvůli suchu na Dunaji. Dobrovolníci dokončují opravu kaple ve Svojších na Šumavě. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný. Během dne pak postupně polojasný až oblačný. Denní maxima vystoupí na 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré nedělní dopoledne. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidi volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce jen zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
5: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou tři, dalších pět by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
6: Pokud půjde vše podle plánu, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
5: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Úplnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Kaple ve Svojších na Šumavě je před dokončením. Původně schátralou stavbu od jara za pomoci dobrovolníků opravuje spolek Víla v Šumava. Vysvěcení je naplánované na 26. září, říká předseda spolku Richard Broš.
7: V tuhle chvíli už máme hotovou dřevěnou střechu, máme udělanou vomítku, máme udělaný už nějaký terénní úpravy a vlastně budeme finišovat, budeme tam provádět nějaký malby, budeme tam předělávat už ten itinerář do té kaple, takže už se to pomalu blíží, finišuje a ty, co projíždí okolo, tak už vidí, že už zase kaplička vypadá hezky.
3: V Chýnově na Táborsku se koná 11. ročník srazu veteránů historických motocyklů a automobilů. Na náměstí si je budou moct zájemci prohlédnout od 10.30 do 12.30. Poté bude odstartovaná společná 50 kilometrů dlouhá výjížďka přes Pohnánec a Rodnou do Mladé Vožice, kde bude na náměstí hodinová zastávka. Vracet se budou účastníci do Chýnova přes Janov, Radostovice, Doma Myšl a Lejčkov, informuje město na webových stránkách. Sport. České volejbalistky dnes v 19 hodin na mistrovství Evropy v Brně hrají se Srbkami. Vícemistryně Evropy z posledních dvou šampionátů v přípravě těsně před turnajem s nimi dvakrát prohráli a uhráli jediný set. Trenér českého výběru Jánis Anatonopoulos ví, že k úspěchu proti favoritkám povede pouze bezchybný výkon.
8: Srbsko je agresivní na podání a v tom se mu budeme chtít vyrovnat. Jestli chceme uspět, nesmíme dělat chyby, musíme skvěle bránit i podávat a ve všech ohledech podat perfektní výkon. Proti favoritovi nemáme co ztratit a vyprodané hale budeme chtít ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
4: Počasí.
3: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, během dne pak očekáváme polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka. Večer se bude opět většinou vyjasňovat, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměří 16 až 19. Vítr bude foukat slabý, severozápadní a biohlásí nejnižší zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě osobní auta se srazila na lidické třídě v Českých Budějovicích u křižovatky s ulicí Pivovarskou. Uzavřeli tady jeden jízdní pruh. Počítejte s komplikacemi, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
9: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás, naposled, čověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě ku kojení chuti stačí opravdu zubnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, a jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřové pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zežereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady, takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Po tom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba nebo veky nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je to jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dá?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.

0: Z Vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
0: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nevadí míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
0: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
0: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
0: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, ne?
0: Takovou chuť. Dobrý. Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
0: bude. Já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
1: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýrok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
0: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
0: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin, v horkém oleji se z ní smaží chipsy, výborná je pečená řepa, s červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana, už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Nadě se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, dobrý den. Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti dát, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, když se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi.
2: A byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala jsi odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba, měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale dobrý. Nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Bramborák. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu, kdo není zrovna slepý střevo, ten vzpomene na norský dřevo.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Podíl soji se v budoucnu může zvýšit na českých polích, vyhovuje jí teplo. Vítr ráno zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Moderní pětibojař Matěj Lukeš bude v Číně obhajovat světový bronz, Čechů bude 6. Dnes bude slunečno, odpoledne přibude mraků, naměříme 20 až 23 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Na polích v Česku se může v budoucnu zvýšit podíl soji. Jedná se totiž o plodinu, které vyhovují vyšší teploty. Navíc má širší využití, podobně jako například řepka. ČTK to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Někteří zemědělci už podle něj začali soju v posledních sezónách ve větší míře pěstovat. Soja roste na téměř 1,5% osetých polí v Česku. Letos její plocha vzrostla na historické maximum víc než 34 tisíc hektarů. Celkově olej Měny zabírají 18% českých polí. Dominantní zůstává stále řepka, představuje 70% plochy olejnin. Silný vítr dnes ráno zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Po zeslábnutí větru se úsek znovu rozjel. ČTK to řekl vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Podle dat z měřící stanice poštovny Aneška na vrcholu Sněžky měl dnes ráno vítr v nárazech rychlost přes 60 km v hodině. Na vrcholu byla ráno teplota necelých 5 stupňů Celsia. Vybavení pro zámek v Brtnici u Jihlavy schání jeho současní správci. O pomoc požádali i veřejnost. Po konci druhé světové války totiž památku lidi vyrabovali a odnesli z ní většinu věcí, včetně dekorace. Teď proto schánějí starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny nebo další historické předměty. Pokračuje průvodkyně Eliška Pacnerová.
4: No tak určitě my budeme moc rádi, ať tady lidi přinesou cokoliv, se tady bude do zámku hodit a bude to tady užitečné. Můžou se ozvat na naše webové stránky, tam máme e-maily i telefonní číslo, tak můžou zavolat, psát.
2: Chýnovský hudební festival nabízí až do 13. září nejen hudbu, ale i poezii a duchovní inspiraci. Chce připomínat a oživovat odkaz dvou významných osobností, sochaře Františka Bílka a jeho přítele hudebního skladatele Josefa Bohuslava Forstera. V Bílkově vile se dnes uskuteční autorské čtení. Od 17 hodin vystoupí básník, spisovatel a publicista Miloš Doležal, kterého doprovodí na kytaru písničkář Karel Vepřek, informovala za pořadatele Alena Strašrybková.
3: Sport.
2: 6 českých reprezentantů, včetně obhájce bronzové medaile a lídra světového žebříčku Matěje Lukeše, se v Číně připravuje na vrchol sezony mistrovství světa. Program ve městě Kuejang zahájí pondělní štafety. Individuální finále mistrovství světa v neděli zakončí. České barvy budou hájit taky Marek Gric, Jan Toman, Matouš Tůma, Lucie Hlaváčková a Karolína Křenková.
3: Počasí.
2: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, během dne pak očekáváme polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka. Večer se bude opět většinou vyjasňovat, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměří 16 až 19. Vítr bude foukat slabý severozápadní a biohlásí nejnižší zátěž.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na dálnici D3 na 109. kilometru u Horusic ve směru Veselí nad Lužnicí České Budějovice komplikuje provoz odstavené porouchané auto. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla.
0: Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
6: Ano, my jsme Český rozhlas České Budějovice a vysíláme pro vás magazín Zelené světy. My jsme se dlouho, přátelé, naživo s Pavlem Chloubou nesešli, ale je tomu konec. Přečkali jsme léto s vysokými teplotami a mnozí máme díky tomu zcela nové zkušenosti o životě zahrady. Dneska zahradnická poradna. Můžete, chcete-li být součástí, začněte nám telefonovat klidně své dotazy na 22 155 40. 11. No, jestli se vám povedlo nějakým jedinečným způsobem ochránit vaše rostliny nebo záhony a zabránit ztrátám, budeme rádi, když se s námi o své zkušenosti podělíte. Dneska spolu s Pavlem Chloubou vysíláme naživo a vaše dotazy a podněty, tak budeme je s radostí přijímat a těšit se na ně. Příjemné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
7: a Pavel Chlouba.

0: Karel Gott má první láska se dnes vdává. Tak po té hudební stránce nám otevřel dnešní vysílání Zelených světů Českého rozhlasu České Budějovice. A já připomínám, že můžete využít přítomnosti Pavla Chlouby a telefonovat své dotazy. Číslo 22 155 44 11. Hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tady posluchačka z Českobudějovička. Zdravím vás a moc děkuji za váš pořad. Potřebuji poradit v tom, že se mi rozmohl truskavec ptačí. Pokud je jednotlivě, tak ho mechanicky odstraním, ale pokud se rozroste v trávě, tak s tím nevím rady a mám strach, že mi to umoří veškerou trávu. Tak kdybyste mi mohli poradit a předem moc krát děkuji.
0: Děkujeme za váš dotaz, mějte se hezky a poslechněte Vy odpověď taky. Z rádia naslyšenou.
1: Nasledanou.
0: Tak. Jak zachránit trávník, Pavle,
2: no,
0: truskavce?
2: Já úplně přesně nevím, jak bych měl směřovat tu svoji radu, protože vlastně jsou jenom dvě možnosti. A první je ta mechanická, která je vlastně té pleti, které je v tom trávníku velmi nešikovné. A druhá možnost je chemickou cestou a to je věc, která zrovna v případě trávníku mě není úplně blízká, ale neumím si představit nějakou jinou variantu. Snad, ale to je jenom takové snad, že kdyby teď určitě ne, ale v jarním období, kdy je bujný růst a ta tráva chce růst, je životaschopná, tak kdyby se pravidelně hnojilo na podporu růstu toho trávníku, tak si myslím, že ty výběžky těch trav, oni se prostě budou tvořit za každé okolnosti a mohli by být jakoby konkurenční vůči tomu truskavci. Ale neumím to říct s jistotou. Hmm. No a potom je ještě třetí možnost, a to je úplně teda nejhorší, nebo nejsložitější, a to je znovu založit ten trávník. Hmm. A potom je ještě další, a ta taky asi není dobrá. Dneska to mám nějaké divné. To je naučit se s tím žít a zvyknout si na to, že prostě ten trávník nezůstane jednolitý, ale že bude tvořit směs různých druhů zelených rostlin. Jedna z těchto čtyř variant prostě musí nastat.
0: Já se dívám na obrázek, hned jsem si dohledala, jak truskavec vypadá. Ano, i my máme tu čest, asi každý z nás už se s ním setkal. Pravdu je, že v záhonu se s ním pracuje poměrně dobře, že se docela rychle vyple, protože on je takový hodně rozrostlý, takže člověk vytrhne jednu rostlinku a má kus vypleto, ale věřím, že v trávníku to potom může být problém. Tak uvidíme na vás, kterou z těch rad vyberete, tak hlavně ať je to ku vaší spokojenosti ideálně. Číslo 22 155 44 11 je tu pro vás, přátelé. Pokud byste měli nějaký dotaz na Pavla Chloubu, tak se směle můžete ptát. Hezké dopoledne, vítejte. Halo, halo, slyšíme se? Ne, tak to nám neklaplo, tak zavěsíme. Zkuste to prosím ještě jednou, pokud byste nás slyšeli. Dobré dopoledne, vítejte v Zelených světech.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já jsem vás chtěla moc a moc poprosit, kdybyste byli tak moc hodní, já jsem si koupila kivy, mám už o několik let a ono mi neplodí.
0: Mhm. Pokusíme se poradit, mějte se hezky, děkujeme vám za dotaz a pěknou neděli. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak, máme tu kivy, které neplodí.
2: Neplodící kivy si myslím, že je problém mnoha lidí. Mnoha zahrádkářů. Kivy je rostlina, která je dvoudomá. To znamená, že je potřeba mít alespoň jednoho kluka. Otázka, kolik těch holek, protože ty kluci to tak občas mají, že jich zvládnou i víc. Většinou se, když se teda používá do nějakých větších výsadeb, tak na 5-6 samičích rostlin bohatě by měla stačit jedna samčí. Takže řekl bych, že problém bude v tomto. Je docela možné, že paní má takzvanou rostlinu, která je samosprašná. Mm-hmm. Jedna taková druhá existuje u kiwi a já ji velmi nemám rád. Takové ty univerzální řešení často nefungují tak dobře, jak bychom chtěli. Takže ta samosprašná vlastně netvoří ty květy tak, jak by měla, nefunguje úplně dobře. Takže za mě by bylo dobré si dohledat někde v poznámkách, jestli existují, co to je za odrůdu a potom podle té odrůdy k ní přikoupit tu partnerskou další.
0: Mm-hmm. Tak výborně. Hezké dopoledne, vítejte v Zelených světech a můžete se ptát. Halo, halo, slyšíme se?
4: Ano,
0: ano, slyšíme se, ale máte hrozně nahlas rádio, poprosím, abyste nám ho stlumil. Tak. Už je to v pořádku? Ne, tak to nevyšlo. Tak zkusíme dalšího z vás. Hezké dopoledne, vítejte v Zelených světech.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Je posluchač Písecka.
0: Ano, a poprosíme opět stlumit rádio.
4: A já bych prosil jeden dotaz. Já bych prosil jeden dotaz vyřešit. Mám Meruňku asi 20 letou a její prostor už tedy jako nevyhovuje té koruně. Je možno se říznout kdy a jak je možno se říznout v jaké době tak korunu, aby ještě mohla zase plodit.
0: Mm-hmm. Nemáte už na ní tedy dostatek místa. Rozrostla se tak moc. Že už se vám tam prostě jednoduše nevejde. Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky, pozdravujeme a naslyšenou. Naslyšenou. Tak kdy ideálně stříhat meruňku?
2: Těžká otázka pro nemeruňkáře. Kdyby to byl můj strom, tak si myslím, že bych k tomu zásahu, k tomu hlubokému jakoby zmazení přestupoval někdy v pozdním jarním období. Daleko po odkvetení, ale ještě během jara, aby ta rostlina stihla zareagovat a případně vytvořit nové výhony, které by měly do příštího období vyzrat. A tentokrát se musím ale omluvit, protože tam nemám úplně jistotu, je to spíš takový můj intuitivní přístup k tomuto dotazu.
0: Výborně. Další volající, vítejte. Hezké dopoledne. Dobrý Halo? Den. Ano, slyšíme se. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je posluchačka z Táborska. Prosím vás, já mám venkovní ibišek a mám už ho skoro 20 let, ale za tu dobu on mi asi jenom maximálně 3x, 4x vykvet, jako že by kvet naplno. Jiný roky kvete vždycky tak váhavě, 3-4 květy. Někdo mi říkal, že ho mám hodně řezat, ten jarní řez, nebo nevíte, čem by to mohlo být?
0: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, mějte se, hezky odpovíme, naslyšenou.
2: Může to mít více příčin, může to být tím, že opravdu ta rostlina dává více energie do růstu než do kvetení. Možná, že ten řez by mohl motivovat tu rostlinu, možná, že tam je nějaká chyba ve výživě, ale to bych asi považoval za méně pravděpodobné, když občas kvete a občas nekvete. Může to být třeba stanovištěm, které nemusí být úplně ideální. Nevím, jak ho máte. Na kvetení ibišek potřebuje hodně sluníčka, slunné místo. A někdy stačí té rostlině jenom taková pomoc, že se prostě vyjme z půdy a vrátí se zpátky. Třeba i na to samé místo. Vlastně to přerušení těch kořenů, takový ten nový impuls k novému růstu, tu rostlinu může podpořit v tom kvetení. Takže dá se zkoušet, prostě kterou tou cestou se vydat, anebo si případně ještě můžete dokoupit nějaký jiný, který si necháte v nějakém větším květináči na růst do rostliny, která by měla třeba metr nebo metr a půl. A kdyby ten původní si opravdu nedal říct a stále by zlobil, vozovka, tak potom by to možná znamenalo vyměnit ho za nějakou jinou kytku. Někdy se stane totiž to, že ta rostlina projde nějakým stresem, který vlastně zablokuje některé funkce té rostliny a už nikdy v životě, i když je ta rostlina na pohled živá, zdravá, tak už nemusí fungovat tak dobře jako předtím. Hmm.
0: Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice jsou s vámi Hanka Šobrová a Pavel Chlouba, taktéž naživo ve studiu u Třílvů. Budete-li mít jakékoliv dotazy, zavolejte je na 22 155 44 11 po písničce.

0: Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice s vámi číslo 22 155 44 11 je tu pro vás. Pokud máte nějaký pěstitelský dotaz, můžete využít přítomnosti zahradníka Pavla Chlouby tady u nás ve studiu naživo u Třílovu. Pavle, využiju ji samozřejmě i já a budu se ptát, protože já vím, že vy budete v Borovanech mít teď o víkendu jednu pěknou akcičku. Jaká to bude?
1: No, bude to úplně premiéra, Hanko. Bude to příští sobotu 29. srpna v Borovanech. Pokud vyjde počasí, tak v Borůvkové zahradě to budeme mít od 10. do 14. hodiny a připravujeme takovou malou výstavu rajčat, takový rajčatový den, dalo by se říct. Máme domluvené od jednoho partnera většího, že dostaneme sbírku rajčat, která je z jejich produkce, plus teda tam budou rajčata drobných pěstitelů a celé by to mělo být věnováno tomu, že se lidi přijdou podívat na to, jak rozmanité můžou být tyto rostliny, jak rozmanité jsou plody. A podle toho, jak se nám to všechno vyvine, protože ono se to strašně všechno vyvíjí za chodu, takže některé věci ještě neumíme říct úplně na 100%, tak by tam měla být i nějaká ochutnávka rajčat a takové to klábosení o rajčatech. Ne nic takového, jako je Borůvko braní, což je velký festiválek letní, ale kdyby se nám z toho povedlo udělat takovou tradici podzimních setkání pěstitelů i zeleniny, no tak by jsme v Borovanech byli moc rádi za to.
0: Mohli by přispět třeba naši posluchači nějakým svým výpěstkem?
1: Já bych dokonce rád o to poprosil a požádal. Jsou vlastně dvě možnosti, jak by mohli přispět. Pokud mají nějakou zajímavou odrůdu a ví, že jaká to je odrůda, jak se to rajče jmenuje, tak v Borovanech budeme velmi vděční, kdybychom mohli dostat třeba, pokud jsou to rajčata střední a větší velikosti, 2 až 3 kousky toho, abyste to dal na nějakou misečku. A pokud by to byly rajčatka nějaké čery nebo datlové, tak třeba jeden ten výjan nebo 10-15 plutku, aby to prostě na té misce bylo vidět. S tím, že tam napíšeme potom, jaká to je odrůda a od koho ji máme. Mm-hmm. A druhá možnost je přinést nám plody jakékoliv, bez znalosti odrůdy, které by byly z té kategorie těch nadbytečných. Samozřejmě si nemůžeme dovolit žádat někoho připravit do 3 rajčata, když je dopěstuje na balkoně, ale někdo může mít jakoby na tu rodu něčeho zajímavého. Takže budeme vděční v podstatě za všechny zdravé plody, nenapadené, které jsou pěkné, protože naše děvčata z Borovan potom budou, no potom tu poslední noc v podstatě před tou výstavou budou aranžovat nějaké ošatky, košičky, misečky. Takže abychom tu atmosféru toho rajčatového dne vytvořili co nejlépe, tak za tyto dary budeme moc vděční a teď se asi možná hodit, kdy a jak je donést ta rajčata. Takže to sběrné místo budeme mít na informačním centru, na Jičku, na zámku. A bude to ve čtvrtek od 13 hodin nebo 12 hodin do 16:30. Mm-hmm. A v pátek do 13:30, tuším, nebo do krátce popolední by se to mělo jakoby uzavřít, takže
0: Ale, takže čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, ano, když tak, to řekneme takhle
1: zjednodušeně. Ano, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne. Kdo přijde a donese nám nějaké cosi hezkého, co bychom mohli dát na ty místy, na to aranžování, tak za to budeme velmi vděční.
0: Budu držet pěstě, aby se z toho stala milá tradice. Doufujeme, že to nepřeroste v něco, co je Borůvko braní, to je skutečně festival, ale tohle myslím, že by mohla být pěkná komorní akce. Tak věřím, že to vyjde. My už máme ale na telefonu další volající, tak pojďme se věnovat odpovědím na jejich dotazy. Vítejte, hezké dopoledne, můžete se ptát.
2: Dobrý den.
0: Tak a my tam pořád máme obrovskou ozvěnu. Já poprosím, stlumte se rádio.
2: Už je to slumený.
0: Tak teď už je to fajn a můžete se ptat.
2: V roku 2023 jsme zakoupili a hned vysadili švestku. Podle přiloženého štítku se jednalo o odrůdu Jofela.

0: A ta teprve kvetla letos v dubnu. Květy pravděpodobně zmrzly, ale na konci kosterních větví, kterých je pět, vyrostly výhony, spíš byčišťata, přes metr dlouhé. A těch je 4 až 5 kusů. Když doporučujete tyto výhony stříhat, a to ještě třeba letos, do spadu listí, nebo až v příštím roce 2027. Děkuji, o české posluchač.
1: My vám děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, naslyšenou. Co poradíme?
2: No já si myslím, že pokud bych měl dojít k tomu řezu, tak já bych to v případě, že by to byla moje rostlina, tak bych to nechal až na příští rok, někdy po odkvětu, v takovém tom jakoby začátku už toho opravdového jara, kdy už se objevují listy na těch rostlinách. Ono to chce jakoby hodně zapřemýšlet nad tím, co se stane, když se něco udělá na té rostlině. Myslím, že ten zásah už měl být udělaný v tu chvíli, jak tam začaly ukončení těch kosterních větví růsty nové výhony, že tam měl být třeba jeden výhon ponechán, ať si roste jak chce, a ty další měly být odstraněné hned. Ono to není tak úplně jednoduché, to zahradničení, vždycky to vyžaduje takový jakoby přístup k té rostlině, že ten majitel by měl pozorovat a představovat si, co se stane pak. To je taková dobrá cesta na to, aby k těm problémům nedocházelo. A v tom příštím roce, v tom pokročilém jaru, anebo když začne ta rostlina rašit a mít už listy, tak si myslím, že to chce to samé, jako ty nadbytečné výhony dát pryč úplně celé. A třeba jeden, který by mohl dále být pokračováním té kosterní větve, tak zakrátit tak, aby z toho pupenu, který vyroste, v tom následujícím období dostala ta větev tím správným směrem. Takže ještě jednou to zhrneme. Zásah udělat někdy třeba v druhé polovině dubna nebo začátkem května, odstranit většinu těch výhonů, které tam nemají co být, a vlastně pokračovat v tom výchovném řezu, aby ta koruna měla co nejsolidnější tvar.
1: Výborně. 22 155 44 11. Telefonní číslo, kam nám můžete telefonovat své dotazy. No a než se dovolá další z vás, tak my bychom, Pavle, měli probrat to téma aktuální, které trápí úplně každého, a to je sucho aktuální. My jsme se totiž před tím pořadem vlastně společně o tom bavili a došli jsme k jednomu závěru, ke kterému jsme dospěli několikrát. Už jsme apelovali na naše posluchače a asi by bylo dobré si tyto věci opakovat, a to se týká zalévání. Stále jsme se nenaučili zalévat, je to tak?
2: Já, Anko, stále říkám, že všichni kropí a nikdo nezalévá. Abych byl tedy spravedlivý, tak ne všichni, ale velká část zahrádkářské obce, těch lidí, kteří prostě s těma rostlinama jsou, tak říkají, že jdou večer po zprávách pokropit zahradu. A já někdy u toho sleduji a vidím, jak mají tu zahradu velikou a jak rychle jsou s tím zaléváním, no s tím kropením spíše hotový. Řekl bych, že to je zlozvyk spíš, jako, nebo taková jakoby trošku malá představivost toho, kolik té vody při tom kropení vyteče, kolik vody vyteče z hadice při tom zalévání. Ono i to má trochu smysl, když se vlastně ty rostliny schladí a zvlhčí se jim povrch listu, tak na přežití to stačí. Ty rostliny jsou schopny z těch listů si nějakou tu vodičku vzít pro svůj život, ale při takovém tom běžném kropení, kdy jsme vlastně za půl hodinky hotovi s celou zahradou, tak jsem si naprosto jistý, že ta voda se dostane třeba do hloubky 2 mm. Pokud jsou tam nějaké rostliny vysazené ještě podrostové, tak ani to ne, protože ty podrostové rostliny jako hodně toho vezmou. Takže zapotřebí prostě vymyslet to zalévání tak, aby jsme dávali vodu v takovém množství, aby se dostala do hloubky alespoň nějakých 4-5 cm u keřů a trvalek. U stromu by to mělo být ještě trošku hlouběji, protože tam je zóna těch aktivních kořenů a tam potřebujeme tu vodu dostat. A když nevíte jak, tak si řeknete, no dobře, tak potřebujeme na čtvereční metr dát alespoň alespoň 10 litrů, anebo 15 litrů, anebo 20 litrů, podle toho, jak je to porost. A chápu, že není možné všechno zalévat konví, že se zalévají hadici. A tak se třeba postavte tu konev na zem a počítejte svým rytmem, až se ta konev naplní a dostanete se na číslo třeba 10, 12, 15, každý počítáme nějakou jinou rychlosti. A potom, když už budeme zalévat tou hadici, tak bychom si měli v tom začátku, ještě než máme ten cvik a tu jistotu, třeba k tomu jednu angreštu, nalít tu vodu a počítat do těch 15, do 16, aby to zalití bylo opravdu vydatné. A potom, a to je velmi důležité, potom už nemusíme ten angrešt zalévat třeba následující 3-4 dny. S tím vydrží. Takže lepší než skropit celou zahradu za 3/4 hodinu, tak je lepší tu zahradu si rozdělit na 7 částí a každý den v týdnu prostě zalít jednu z těch částí.
1: Ale pořádně.
2: Ale pořádně. Hmm. Když nemáte jistotu, jestli to je pořádně, no tak mějte lopatku sebou a zkuste s tou lopatkou trošku hrábnout do půdy, aby se ukázalo, do jaké vrstvy se ta vlhkost dostala. A pokud bude půl centimetru nebo centimetr, no, tak to znamená, že je potřeba se vrátit, zapomenout na kropení a pokračovat zalévání.
1: Ano, já jsem se jednou taky takhle sama přesvědčila o tom, jak dobře zalévám, respektive tehdy ještě kropím, protože jsem pokropila a postupovala jsem postupně takhle dál, otočila jsem se na to pokropené místo, viděla jsem plevel, takže ho vytrhnu a zjistila jsem po vytrhnutí, že má i ten plevílek, který má minimální kořínky, takže jsou naprosto suché, prášilo se z té země, takže jsem se poctivě vrátila a říkala jsem si, ne, takhle se to nedá a musím to vzít skutečně z gruntu a něco na tom bude. Takže nekropme, ale zalévejme.
2: A my jsme se na naší zahradě jako těm rostlinám postavili, takže ty stromy, ty nejdůležitější rostliny, které vlastně máme na té zahradě, tak jsme během toho horkého léta každý z nich zalili aspoň jednou a to takovým způsobem, že vím přesně, že prostě ta rostlina dostala nějakou dotaci, se kterou byla schopná alespoň přežít a dobře a poměrně dobře fungovat. Hmm. Na stromech naštěstí žádné ztráty jsme neměli.
1: Výborně. Tak pojďme na vaše dotazy. Hezké dopoledne stále ještě. Vítejte v Zelených světech. Můžete se ptát?
3: Haló?
1: Ano, slyšíme se. Dobrý den.
3: No, tady z Husince. Chci vás pozdravit a chtěla bych se zeptat, mám už kolik let vysázený trubáč, který nádherně kvete, na jaře ho střihám, no ale teď po 2 roky pouští výhonky do trávníku a tak si říkám, když bych je vykopala, ty výhony, že ono docela dost mocně v tom trávníku, to je od kořenů, vyrůstá. A jestli by ho nepoškodila, ten hlavní keř.
1: Mm-hmm. Dobře, poradíme, děkujeme jestli, a do Husince zdravíme.
3: Děkuju.
1: Prosím, mějte se hezky a naslyšenou.
3: Já děkuju, že jsem se dovolala.
1: To je vaše zásluha, protože jste šikovná. Mějte se fajn a naslyšenou. Hezkou neděli, naslyšenou. Tak Pavle, poškodíme tímto způsobem trubač, anebo ne?
2: Trubač skoro určitě tímto způsobem nepoškodíme, ale určitě se tím poškodí ten trávník. Mm. Protože když se vybere jedna ta odnož, tak vlastně zjistíme, že ty kořeny budou pokračovat někam dál a ten trávník tím bude prorostlý. To je naprosto typická vlastnost této rostliny. Je to vlastně liana, která je schopná růst i ve velmi suchých půdách, v teplých oblastech. Často vidíme třeba v Chorvatsku nebo v takových těch opravdu teplých místech a on si musí tu cestu k vodě nějakým způsobem najít. A příroda ho vybavila tohletou genetickou daností, že odnožuje, dělá kořeny, dělá výběžky a potom zakořenění, které může trvat nějakou dobu, tak se z něho stává extrémně životaschopná rostlina, která je těžko vůbec zničitelná, takže tím, že se vám povede odstranit ty odnože z toho trávníku, tak tu mateřskou rostlinu určitě nějakým způsobem neohrozíte, ale naopak možná i budete motivovat k tomu, aby v tom pokračovala ještě s větším úsilím a nadšením.

0: Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice navštívil nás v nich taky pan Václav Neckář, ten nám zaspíval, ale Pavel Chlouba, ten vám spíše bude radit, jak si poradit na vaší zahradě. Co se strastmi a slastmi, které vás potkávají v běžném životě zahrádkáře. 22 155 44 11, telefonní číslo, na které můžete své dotazy volat. V tuto chvíli je linka obsazená, hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den, já vás tam zdravím oba dva.
0: Děkujeme.
1: Mám vás moc ráda a chtěla bych dneska poradit. Vnučka na mě chce usušit květy hortenzie. Drobit bym asi jak na to, ošíhat, pověsit květy svisle dolů, ale nevím, co s tím dál.
0: Mm-hmm. My vám poradíme.
1: A ještě bych chtěla vědět, jestli je teď taky vhodná doba, jestli je to jako schopný. No prostě děkuju za
0: radu. Poradíme, nebojte se. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Tak s tím má Pavel bohaté zkušenosti se sušením hortenzí, že ano?
2: Tak nějaké zkušenosti mám, jestli bohaté, to musí posoudit druzí. Myslím si, že pomalinku začíná být na to dobrá doba, ale poznáte to hmatovou zkouškou, já to říkám. Ta hortenzie musí trošku šustit mezi prstama. To jsou květi, které chcete sušit. Já bych řekl, že většina těch květů ještě dobrá úplně nebude, že vlastně to období nastáváš trochu později. Ten květ totiž to musí být dobře vyzrálý, to květenství, a pokud není, tak to zvadne. Zvadne to tak nenávratně, že už se to nevrátí. A těch možností, jak vlastně tu rostlinu vysušit nebo zakonzervovat, je více. Jedna z nich je sušit to, nastavit to ve váze s vodou, a to tak, že to soukvětí se v té dolní části seřízne nebo roztřepetí nějakým kamínkem nebo kladívkem, aby ta přijímací voda na tu plocha, na tu vodu byla co největší. A dá se malé množství vody do vázy a ta rostlina tam vlastně v té váze stojí. Ona si tu vodu odčerpá a už se nová voda nevrátí a uschne pěkně. Druhá možnost je, jak jste říkala vy, že se pověsí někam na suché a tmavé místo. To je docela důležité, aby to bylo tmavé, protože když je to světlé, tak to světlo může ještě změnit barevnost těch květů. Ta barevnost je vždycky tak trošku loterie, protože nikdy nevíte úplně, jakým směrem se to vyvine. Ale vždycky to musí být tak, že prostě když to vezmete mezi prstíky, tak i slyšíte. Že to není měkoučké, ale že je slyšet, jak to šustí. No a potom třetí varianta je, jak zakonzervovat květ hortenzie. To není teda jenom sušení, ale to je vlastně napuštění toho květu glycerínem. Ten vlastně způsobí to, že ta rostlina, celé to soukvětí zůstane velmi vláčné. Takže se s tím dá krásně pracovat i při nějakém aranžování. Krásně se ohýbají ty květy. Je to výborné třeba pro tvorbu věnečků různých anebo takových kytic, do kterých se musí jakoby mechanicky stále vstupovat. Ale to napuštění tím glycerinem změní barevnost a záleží na tom, jak se vám to povede, se trefit, kolik toho glycerinu tam dáte, ale obvykle ty hortenzie všechny jdou do purpurova až do hněda. Zůstává tam někdy i z té původní barvy, ale i to jsem zkoumal a vlastně jsem se přenesl přes to, jak to vyřešit, protože ta změna té barvy je docela radikální, ale existují různé spreje na květiny. V květinářství to používají a když se takový květ, který je do hněda, třeba trošku střikne to tím modrým sprejem nebo kombinaci modrého a bílého, tak se dá docela autenticky vrátit ta barevnost a potom to soukvětí už je opravdové a dobře se s tím pracuje. Kdybyste to s tím glycerinem chtěla zkusit, tak se to ředí, i to se musí vyzkoušet, jak to má být, ale já jsem ředil glycerin, že jsem dával jeden díl glycerinu a dva díly vlažné vody a opravdu v tomto případě je důležité ten spodek toho květenství mít roztřepený nebo seříznutý dlouhou šikmou ranou, aby ta rostlina byla schopná pojmout té kapaliny co nejvíce. A nechává se to v té váze zhruba 10 až 14 dnů a potom vlastně se to vyndá a celé to soukvětí je připraveno k aranžování, k použití, ke hraní do různých floristických kreaci.
0: Budeme držet pěsti. I já jsem vyzkoušela, protože my jsme na tohle téma kdysi s Pavlem točili zelené světy, povedlo se to. Glycerín velmi snadno dostanete buď v lékárně, anebo si ho koupíte přes internet. To je asi možná ještě ta levnější varianta, úspornější. Tak výborně, my děkujeme za osvětu, bude se nám teď hodit, protože hortenzie se dostávají do formy a už se budeme těšit na to, že si z nich budeme dělat nádhernou podzimní dekoraci. Číslo 22 155 44 11 je tu pro vás a myslím, že stihneme poslední dnešní dotaz. Pojďme na to, hezké dopoledne stále, ještě vítejte v Zelených světech.
3: Dobré dopoledne.
0: Dobrý den.
3: Můžete,
0: ptejte se. Určitě jste v éteru.
3: Tak, já vám děkuju nejdřív za tu informaci o tom trubači, protože trubač mám také na zahradě a já jsem ho před několika lety vysadila jako liánu ke stromu, který jsme následně porazili. Teď mám z trubače takový kmínek, který na jaře vždycky úplně ostříhám, nechám jen kmínek a on mi vyroste a na těch nových letorostech teď krásně kvete. A vypadá to nádherně. A děkuju za tu informaci o těch kořenech, to si budu hlídat. A teď, pokud bych mohla reagovat na dotaz paní, která nedávno se ptala na katalpu. Můžu?
0: Můžete, určitě.
3: Katalpu máme u nás, máme takový velký dvůr jako zahradu a před 20 lety jsem ustříhla někde větvičku z katalpy, zasadila a vyrostl mi z toho nádherný strom. Strom máme moc rádi, ale pokud paní ráda uklízí, tak bude mít celý rok co dělat, protože když katalpa odkvete, ty květy jsou krásné, ona pozdě raší, takže nezmrzne, ale z těch květů se potom vytvoří takové dlouhatánské tobolky, které vydrží na té katalpě celý rok a následně až další rok, potom když to uschne, tak opadávají. Takže celý rok je co sbírat pod tou katalpou. A má také kořeny, které jdou hodně do šířky a jsou hodně jako nad povrchem. Téměř máme pod tím trávník a když to manžel poseká nějak prostě náhodně, tak ty kořeny tam prorůstají. Takže tohle jsou informace k mé katalpě. Je nádherná, rozhodně se jí nezbavíme, protože ji máme rádi, nebo aspoň já, ale celý rok je pod ní co uklízet. Teď je nádherná, už odkvetla a celý strom má ty dlouhatánské tobolky, které zase budeme následně od zimy až do příštího roku sklízet.
0: My vám děkujeme moc za zavolání.
3: Děkuji vám za váš pořád, je bezvadný. Mějte se dobře a nashledanou, naslyšenou.
0: Děkujeme vám. Mějte se hezky, naslyšenou, ale Pavel ještě zareaguje.
2: Já chci moc poděkovat za to poděkování. Pro nás oba je to velmi silné. Máme velkou vděčnost. K vám cítíme a pokoru, že máme toto zpětnou vazbu od vás, moc si to vážíme. A já chci jenom k té katalpě dodat, že mám pocit, že v angličtině nebo v američtině se tento strom označuje v překladu jako indiánské fazole. Právě díky tomu, že mají tyto tobolky, které nesou semínka, takže o této věci víme. A já jsem nesmírně vděčný za to, že tu rostlinu, ten strom chcete zachovat, protože každý z nás, kdo jsme na této planetě, tak zanecháváme nějaký nepořádek a přesto máme právo na život. A katalpa je strom, který má velmi silný bioklimatický efekt, má velké listy, schlazuje to prostředí, takže já jsem vám vděčný, že ho máte ráda. A jsem vám vděčný, že máte vy nás ráda.
0: Děkujeme za zavolání, ale nejen poslední paní posluchačce, vám všem, kteří jste se zapojili, ale i vám, kteří jste poslouchali. Doufejme, že jsme zase všichni o něco moudřejší, jak už to tak bývá. Doufáme, že už ta tropická sucha trošku pominou, přece jenom ty noci už jsou maličko snesitelnější, už se v tom dá žít a věřme, že se všechno dostane do normálu, Pavle, zpátky.
2: No tak já v to doufám, že se to počasí zase trošku vylepší. Než se to dostane úplně do normálu, tak by té vody měla být hodně, často v menších dávkách, aby se vodička stihla vsáknout, ale těch, co to umíme pojmenovat, takových nás je, ale musíme doufat, že příroda bude v tomto směru k nám trošku milosrdnější, než byla doteď, ale sami to moc neovlivníme.
0: Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice byly s vámi a budou s vámi opět za týden v tomto čase, sice ne naživo, ale určitě si poslechněte zajímavé reportáže, které jsme s Pavlem natočili. A budeme se loučit tradičně.
2: Popřejeme příjemnější a veselější život rostlinami.
0: I tentokrát s vámi byli Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
0: Mějte se krásně a zase za týden naslyšenou.

Nedělní poledne ohlásí všechny čtyři zvony z věže kostela svatého Jakuba staršího v Týně nad Vltavou. K trojici velkých zvonů, tedy historickému Touškovi z roku 1611 a novým zvonům svatý Václav a Vltavotýn z roku 2010 se přidá také nejmenší zvon, zvaný svatý Vít z roku 1681. Dobré nedělní poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Soud odmítl plošné sledování lidí. Ano, v tom chce pokračovat. Moskva chce podle Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. V Jihočeském kraji se na letních táborech rekreuje nejvíc dětí z celého Česka. Podle hygieniků proběhlo víc jak 130 kontrol, udělili pokuty za 29 tisíc korun. Dnes bude polojasno až oblačno, maxima 20 až 23 stupňů, noc bude chladná, jasná až polojasná, teploty 9 až 6. Pondělí bude slunečné, naměříme maximálně 24 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát dál mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidi volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce podle zjištění serveru i rozhlas pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027.
2: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Nový způsob osvětlení začne v září testovat základní škola Tomáše Šobra v Písku. Učitelé a žáci v jedné ze tříd využijí podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové LED svítidla s novou technologií. Měla by odebírat polovinu elektřiny oproti klasickým LED žárovkám. Svítidla podle Petry Měšťanové produkují podobné světlo jako slunce a poskytují kvalitnější světelné podmínky. To se odráží i na pozornosti při výuce. V Jihočeském kraji se přes prázdniny na letních táborech rekreuje nejvíc dětí z celého Česka. Na 355 táborech se jich dohromady zatím vystřídalo 33 600. Pravidelně kontrolují jihočeští hygienici. Od začátku prázdnin proběhlo podle hygieniků 136 kontrol. Podle Jihočeské krajské hygienické stanice byl průběh letních táborů klidný. Provozovatelé obdrželi 7 sankcí v celkové výši 29 000 korun. Sport. Tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále 4-6-1-6. Duel s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrála na tvrdém povrchu za hodinu a 16 minut. 20-letá Bejlek nenavázala na předchozích 5 výher, kdy vyřadila například vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou nebo světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Během dne očekáváme polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může výjimečně vytvořit slabá přehánka. Večer se bude opět většinou vyjasňovat. Dnešní maxima 20 až 23 stupňů, na horách naměří 16 až 19. Noc bude chladná, jasná až polojasná, kránu se ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. V údolích a kotlinách se ojediněle objeví slabý mráz. Pondělí bude zpočátku jasné nebo skoro jasné a ojediněle se objeví mlhy. Během dne pak bude přibývat vysoké průsvitné oblačnosti a odpoledne bude většinou polojasno. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr se během dne změní na severovýchodní a biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Ve Strakonicích počítejte až do 20. hodiny s uzavírkou ulice Komenského kvůli Mezinárodnímu dudáckému festivalu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Dobré nedělní poledne, 12 hodin 7 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice startují písničky pro radost. Hanka Šuberová vám od mikrofonu přeje dobrý poslech. Zahrajte prosím písničku pro paní Petru Kadlecovou z Havlíčkova Brodu, která oslavuje krásné kulaté narozeniny. Petruško, všichni z rozvětvené rodiny Šiklů a rodiny Holínů, Machniků, Dolejšů a Klimešů, ti přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho krásných dnů v dalším životě. Určitě se přidá manžel Jirka a Zlatíčka, holčičky Emily a Valerie. Píše děda. A děda nechává zahrát, my posíláme Skalačku písničku Měla jsem holoubka.

Pan Jan Spejchal je zaměstnancem motoru Jikov Strojírenská a oslavuje narozeniny. Nechají vám, zaměstnavatel a vedení, vám nechávají zahrát písničku Pro radost, pane Spejchale. Přání hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Jižani budou hrát taky do Vrábče. Obecní úřad nás požádal o zahrání písničky pro pana Miroslava Kamiše z Vrábče, který 23.8. oslaví své 65. narozeniny. Pánové, píseň je tu pro vás, tamhle stojí Doubeček.

Ano, a Jižany vystřídá Iglovanka, ale důležité říct, pro koho bude hrát. Prosím o hudební dárek pro Miloše Černého z Trhových svinů, který oslaví dnes 70. narozeniny. Přejeme pevné zdraví, štěstí a boží požehnání do dalších let. Blahopřeje manželka Jana, dcera Lenka s manželem, syn David s manželkou, vnuci Honzík, Vojtík, Toník, Eda, bratr s rodinou, rodina Bohdalů a mamka. Bude-li to možné, nějakou mysliveckou písničku. A bude to myslivecká, nebojte se. Prosím o zahrání písničky pro pana Karla Janečka z Petříkova, který dneska slaví 70. narozeniny. K narozeninám přejí vše nejlepší zastupitelé obce Petříkov v čele s panem starostou. Myslivci, myslivci a Iglovanka.

0: Smíčky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Dobrý den, 23.8. bych poprosila zahrát mojí kamarádce Hance Tyšlerové z Mlynařovic ke kulatinám. Hanko, 70, to jsou léta, kdy po mládí je navždy veta. Tobě však nikdo nebrání zavzpomínat si na mládí. Přeju ti hodně zdravíčka, aby ti bylo dobře u srdíčka. Všechno nejlepší přeje Vendula a předem děkuje za zahrání. Písničku pošleme taky paní Libuši Fialové, která slaví dneska významné životní jubileum. Paní Fialová je z Jehnědna a má tady přání. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let vám paní Fialová přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. Hraje vám písnička Za potočinou.

Písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice jsou s vámi samozřejmě i v neděli 12 hodin 21 minuta. Pokud obědváte, přeji vám samozřejmě dobrou chuť a ničím nerušený poslech naší stanice. Prosíme o hudební gratulaci prostřednictvím rozhlasu České Budějovice pro našeho kamaráda a bývalého kolegu pana Eduarda Kubíka, který dnes oslavuje 77. narozeniny. Milý Edo, přejeme především dobré zdraví, už žádné karamboly, ať se ti daří ve včelařství, krásné zážitky při procházkách po Šumavě a hezké chvíle strávené v kruhu tvé milé rodiny a tvých nejbližších přátel. Prosíme, zahrajte i Edovo manželce, paní Jarušce Kubíkové, která oslavila narozeniny 6. srpna. A kdože dává zahrát, jsou to Pavel a Táňa Holečkovi. A přeji si písničku

hradu přání pro paní Zdeňku Jureštovou, tak též z Nových Hradů. A je to úplně stejné přání, všeho nejlepšího, hodně zdraví a pohody.

Další přáníčko přichází na řadu v písničkách pro radost. Dneska slaví své krásné narozeniny bráška pan Stanislav Vacek z Dublovic. Milý Slávku, dneska máš narozeninový den, buď ve

veselí jen a jen. Posíláme písničku, co zahřeje ti dušičku. Dušičku i srdíčko, zavzpomínej maličko, na kamarády, mládí, na všechny, co tě mají rádi. Nesmíš ležet na pohovce, raději zaspívej si při dechovce. Přejem proto pevné zdraví, co je na nic, ať se spraví. Taky štěstí, pohodu a k tomu skvělou náladu. Všechno nejti ze srdíčka přejí sestra Zdeňka a bráška Pavel s rodinami a přejete si zahrát muzikanty z jižních Čech. Tady jsou z písní Heřmanice, Heřmanice.

Paní Božena Škopková z Pěčnova oslavuje kulatiny a obec Pěčnov vám, paní Škopková, přeje k narozeninám hodně štěstí, zdraví a mnoho radostných chvil strávených s vnoučaty a pravnoučaty. Paní Zdeňka Kostková z Frimburku u Českého Krumlova, i ona má kulatiny. Milá maminko, život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme ti říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, svůj den si oslav tak, jak se slaví. Popíjej vínko, vínečko zpívej s veselou náladou, na svět se dívej. Všechno nejlepší ti z celého srdce přejí tvoje zlatíčka, syn Milan s rodinou, dcery Zdenka a Romana s rodinami, vnoučata Dana a Míša s rodinami, Karolína, Honza, Adam a pravnoučata Jonáš, Nelinka a Čestík ti, babičko, posílají velkou pusu. Božejáci a hrají píseň u Zborova.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: A v následujících minutách vás bude těšit svojí písničkou Veselka Ladislava Kubeše. V jednom případě, v jedné gratulaci, nevyjdeme vstříc konkrétní písničkou. Nezlobte se na nás opět. Nevešli bychom se do celé té hodiny, ale Veselka hrát bude. Tak snad potěší i tak písnička. V tomto případě ctím přání toho staršího nebo prostaršího oslavence. Milá redakce, rádi bychom vás poprosili o předání hudební gratulace a písnič v písničkách pro radost pro paní Elišku Němcovou z Jindřichova Hradce, která dne 22. srpna oslavila své životní jubileum 90 let. Milá maminko, máme tě moc rádi a chtěli bychom ti touto cestou popřát k úctyhodnému životnímu jubileu hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do dalších let ti ze srdce přejeme všechno nejlepší. Podepsáni jsou Eliška, dcera Eliška a syn Petr s rodinami. K přání všeho nejlepšího se připojují věrní přátelé. Maminka má moc ráda Veselku Ladislava Kubeše a my bychom rádi poprosili o písničku právě od této kapely. Tak tuhle část přání určitě rádi splníme. Další oslavenec, a to je Zdeněk Škoda, Benešov nad Černou. Pěknou písničku k dnešnímu jubileu 80 let posíláme panu Zdeňku Škodovi z Benešova nad Černou. Přejeme hodně zdraví, štěstí, domácí pohody a klidu do dalších let. No a přeji vám, pane Škodo, z obce Benešov nad Černou. Podepsána je také mimo jiné paní starostka. A ještě jeden oslavenec, respektive oslavenkyně, a tou je paní Zdena Rodová z obce Radkovice. Všechno nejlepší ke krásným narozeninám, hodně zdraví a stále veselou mysl vám přejí všichni kamarádi a sousedé. Za všechny posílá přání Jiřina Koláříková ze Dřešína a píseň si přejeme Odešlo mé mládí od Veselky. Je to tedy píseň Když odchází mládí a tady je Veselka.

dohrála nám Veselka, Lipkovanka už stojí připravená taktéž se svou písničkou, ale ještě musím přidat oslavence. A tím je paní Stanislava Zpěváková z Českých Budějovic, která oslavuje narozeniny. Staňulko, k tvým narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkuji ti za tvou lásku a za vše, co pro mě děláš. Podepsán je manžel Petr. Cestička k milej.

0: pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílvů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, a ještě než přečtu poslední dnešní gratulaci, mám tady pro vás pozvání za dechovkou. Stále platí, že Lácaranka z Kobylí, je to slovácká kapela, vystoupí dneska od 14 hodin v Třeběticích. Za dechovkou se můžete vypravit taky do Trhových Svinů, kde se koná festival Karel Valdov 2026. Už včera tam hrála dechovka po celý den, dneškem nevýjímaje, za sebou už to má dnes Mistříňanka a Božejáci. Aktuálně tedy hraje Vlčnověnka, vystoupí ale ještě dneska jeho čeští rodáci, Strahovanka, Kukačky a potom to bude ještě Jindřichohradecký Big Band od 17 hodin. Takže jste všichni srdečně zváni. No a nebo pozvání za Lipkovankou, co vy na to? Ta vystoupí v rámci pouťového koncertu právě dneska v Dušejově a to mezi 15. a 17. hodinou. Tak si jejich vystoupení dobře užijte. No a teď už tady mám to avizované poslední dnešní přání, tak pojďme na něj. Prosíme vás o zahrání písničky v neděli 23. srpna neúnavnému důchodci, rybáři a tanečníkovi panu Ladislavu Řehořovi z Blanického předměstí v Táboře k jeho 90. narozeninám. Pokud možno, pusťte mu jeho oblíbenou písničku Malý hošík černovlasý, ať si při melodii může zavzpomínat na mládí, na to, kdy jako černovlasý štramák za volantem autobusů brázdil silnice Čech, Moravy i zahraničí. Písničku si určitě rád vyslechne, i když už dneska jen s řídkými šedinami a černým kocourem na klíně. Vyřiďte mu prosím rádiem naše přání, ať to slyší. Láďo, všechno nejlepší k narozeninám a hlavně zdraví. Přejí přítelkyně Vicky a parťáci od stolu Líba a Josef. Jménem gratulantů moc děkuje Libuše Malá ze Sezimova Ústí. Krásné přání, je vidět, že máte pana Ladislava rádi a my mu samozřejmě s chutí zahrajeme tu, kterou si přejete, Budvarka, Malý hošík. No a kdybyste chtěli snad Budvarku ještě vidět naživo, pak máte příležitost zítra, což je v pondělí 24. od 10 hodin dopoledne na Českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy Země živitelka. No a to už je ode mě z dnešních písniček všechno. Mějte se moc hezky, užívejte neděli. No a budu se s vámi těšit brzy opět naslyšenou. Hanka Šobrová se loučí od mikrofonu a pane Řehoři, vy poslouchejte, no a možná i nějaký taneček bude.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Některé menší toky na jižní Moravě, včetně Bílého a Sloupského potoka nebo Bobravy, vyschly. Kvůli suchu a nedostatku potravy hnízdili ptáci na jihu Čech déle. Dobrovolníci dokončují opravu šumavské kaple ve Svojších. Noční minima na jihu Čech budou kolem 8 stupňů. Pohodové nedělní odpoledne vám přeje Petra Pitra. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody. Některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky, třeba na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde jde o nejsušší rok v historii měření. Minimum vody teče taky v Litavě, v Rychmanově. Další problematická místa jmenuje mluvčí povodí Jana Kučerová.
3: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
2: Období hnízdění některých druhů ptáků žijících na jihu Čech letos bylo delší než obvykle. Potvrdilo to pozorování odborníků v ptačí rezervaci Řežabinec na Písecku. Podle nich je hlavním důvodem suché počasí v kombinaci s nedostatkem potravy. Podrobnosti přidává ornitolog Prácheňského muzea Jiří Šebestián.
4: Mláďata se vyvíjela extrémně pomalu, trvalo to déle, než je vykrmili do nějaké vzletné velikosti a bylo jich míň, prostě míň jich přežilo, míň jich přežívá do této doby a samozřejmě hnízdění už skončilo, teď už začíná tah.
2: Bývalá kaple rodiny Vébrů ve Svojších na Šumavě je před dokončením. Schátralou stavbu z počátku 20. století od jara za pomoci dobrovolníků opravuje spolek Víla v Šumava. Hotová je střecha a fasáda. Zbývá dokončit terénní úpravy a malby. Jak informoval předseda spolku Richard Broš, vysvěcení je naplánované na 26. září.
1: Počasí.
2: Jih Čech je polojasný až oblačný, večer se nebe většinou vyjasní, maximální teploty budou dneska kolem 21 a na horách do 19 stupňů. V noci se pak ochladí na 9 až 6 stupňů a v údolích klesnou teploty až ke 4 stupňům. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne začne přibývat vysoké průsvitné oblačnosti, odpoledne pak bude většinou polojasné a večer čeká přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Slabý vítr bude ze začátku proměnlivý, postupně severovýchodní a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 24 u obce Ponědraž na Jindřichohradecku. Zasahují tam záchranáři u nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936, a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom 1 holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělal maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě ve Lnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde a to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme, a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny, v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben, štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náhře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako, a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře, je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči, jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci, a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral a teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Stavaři v září opraví poškozenou vozovku v Jiráskově předměstí v Jindřichově Hradci. Výherci ankety Strom roku se letos utkají o titul Strom čtvrtstoletí. Zítřejší teploty na jihu Čech vystoupají ke 24 stupňům. Hezké odpoledne vám přeje Petra Pitra. Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce. Zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Jindřichův Hradec nechá opravit poškozenou vozovku na Jiráskově předměstí. Pozemky pod ní město v uplynulém období získalo do svého vlastnictví. Pokračuje starosta Michal Kozár z hnutí ANO.
6: Tato vozovka už vykazovala rozsáhlé defekty, z toho důvodu rada města schválila zadání veřejné zakázky na opravu. Vítěznou nabídku podala společnost Světelský stavební za částku 1 200 000 bez daně z přidané hodnoty a zakázka bude realizována od 9. září do 21. září.
2: 13 výherců ankety Strom roku se letos uchází o titul Strom čtvrtstoletí. Lidi pro ně můžou hlasovat do 5. října. Podle koordinátorky projektu Kateřiny Bolečkové se do finále dostaly dosud stojící stromy z předchozích ročníků.
7: Bohužel ne všechny stromy roku stále stojí a ne všechny původní komunity, které strom v minulosti do ankety přihlásily, jsou aktivní. Proto se toho hlasování neúčastní všech 24 vítězů z minulých let, ale pouze 13 z nich. No a to je vlastně i případ Lípy Jana Gůreho z Jihočeského kraje, s jehož komunitou se nám bohužel nepodařilo spojit.
2: Lípa Jana Gůreho je nejstarší a nejmohutnější památný strom na Českobudějovicku. Stojí v Římově v zahradě kostela svatého Ducha. Odborníci její věk odhadují skoro na 700 let.
1: Počasí.
2: Jih Čech je polojasný až oblačný, večer se nebe většinou vyjasní, maximální teploty budou kolem 21 a na horách do 19 stupňů. V noci se ochladí na 9 až 6 stupňů a v údolích klesnou teploty až ke 4. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne začne přibývat vysoké, průsvitné oblačnosti a odpoledne bude většinou polojasné. Večer pak čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Slabý vítr bude ze začátku proměnlivý, postupně severovýchodní. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na silnici 148 v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Máme tam hlášenou nehodu. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné a pohodové nedělní jihočeské odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Už za chvíli nás čeká pravidelné čtení na neděli, také soutěž a knižní hlídka. U mikrofonu je Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: Na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, opět připravili jednu opravdu jihočeskou povídku. Jejím autorem je českobudějovický novinář a spisovatel Antonín Períšek a její děj se také odehrává na jihu Čech. Částečně autobiografický text s názvem Motýl je nostalgickým vyprávěním o putování Šumavou kdysi a dnes i vzpomínkou na vypravěčovi rodiče, na jeho dětství a mládí. Příjemný poslech.

Říká se, nevejdeš dvakrát do stejné řeky. Říká. Kolikrát už jsem do stejné řeky vstoupil a po každé v ní bylo něco jiného. Minimálně jiný dojem, když jsem zase vylezl. Po dlouhé době jsem zase kráčel po tenké asfaltce, která se vlněla mezi Stožcem a Českými žleby a myslel na zážitky staré půl století. Partu čundráků tady pronásledovali oči pohraničníků a po každých několika stech metrech nás vojáci legitimovali. Cesta vedla při okraji pohraničního pásma, což mimo jiné zvěstovaly oprýskané tabule s nápisem Pozor, vztyčené na stojanech zabořených do šumavských rašelinišť. Na místech, kde v 50. roce přecházeli hranici převáděči bratři Hasilové a kde je jeden z nich pohřbený u hřbitovní zdi v Českých žlebech, nám, 17-letým klukům, připadaly takové kontroly vzrušující. Vojáci se samopaly a v maskáčích, ne o mnoho starší než my, nás s vážnou tváří zastavovali, prolistovali občanky a zeptali se na účel a směr našeho pochodu, aby pak blahoskloně mávli rukou vpřed a současně dali signál dalším hlídkám na cestě s upozorněním na zákaz vstupu za hranici pásma. Vsadil bych se, že nejméně polovina z nich měla doma ve skříni taky zelenou podlouhlou US tornu, uzdu neboli usárnu, nebo alespoň vak zvaný tele. Vlekl jsem se do pozvolného kopce, bylo parno a s čelami po chvilce začaly stékat kapičky potu. Kolem projížděly pelotony cykloturistů oblečených do křiklavých dresů, s přilbami na hlavách a s luxusními slunečními brýlemi na očích. Některým z uší čouhaly drátky od krabiček na hudbu. Občas se zastavovali a fotili aparáty s objektivy nebo mobily. Někteří na sebe pokřikovali slova jako nahoře zastav, počkej, zpomal a večeře bude v 6. Občas těsně kolem nich projel tahač s přívěsem naloženým kládami. Místo mého pochodu bylo stejné, ale něco se přeci změnilo. Navzdory tomu, že kolem cesty spojující stejně jako dřív dvě obce kvetly tytéž kytky, stály tytéž stromy a krčily se stejné chalupy a základy pobořených sudeckých stavení. Žil jsem zvolna. Jen torna se mi zdála nějak těžší než kdysi. Přede mnou se rozkládala spousta času a volného prostoru, které už neomezovaly žádné cedule, ani strážci si samopaly, ani povinnost vrátit se brzy domů. Vzduch dýchal omamnou vůní a jako tenkrát byl cítit po pryskyřici, lesních tůňkách, po květech z lužních zákoutí, po pilu a chvěl se stovkami hmyzích křídel. Ozývala se v něm kakofonie nejrůznějších živočišných hlasů. Asi po 2 hodinách jsem zabočil na lesní cestu a za křižovatkou se starým litinovým křížkem upevněným na betonovém podstavci zalehl do trávy. Odlitek kříže někdo vyčistil. Měl ve 2/3 výšky malou plošku s letopočtem obtaženým bílou barvou. Upozorňoval na rok 1937. Byl odtud krásný výhled na stráň zbíhající se do údolí pod ní. Rostla tu drsná tráva a na svahu občas ojedinělý smrk samotář. Kolem mě se začal odvíjet filmový pás obrázků dávno zašlých dějů, které vyprávěly o zdejším životě. Hledání ztraceného času. Po štěrkové cestě táhl koník se svěšenou hlavou vůz se dřevem. V údolí se pásly strakaté kravky a kozy, kolem domků cesty se obtáčel plaňkový plot s hliněnými a plechovými hrnečky na špicích kůlů. Pod plotem se popylilo v prachu hejno hnědých slepic. S hlínou pomazaného komína trčícího nad čindelovou střechou se táhl sloup bílého kouře. Mířil vysoko, nekonečně vysoko, až do nebe pokrytého několika obláčky. Gris Gott protáhl směrem ke mně voska sedící na kuzlíku povozu. Měl režnou košili, tmavou vestu a v zubech dlouhou fajfku se stříbrným víčkem na porcelánové hlavičce. Gris, odpověděl jsem a zvedl ruku na pozdrav. Ležel jsem na vyhřáté zemi a nastavoval tělo slunci, které se sklánělo stále blíže k obzoru. Těšil jsem se na večer,
Na to, až si najdu místečko ke spaní pod hvězdnatou oblohu a na příjemný chlad rána, kdy za rozbřesku slunce nastane magické ticho a klid, protože dnešní turisté v barevných cyklistických dresech budou ještě několik hodin dospávat předcházející dlouhý večer strávený grilováním steaků a popíjením kvasnicového piva. Vzpomněl jsem si na dobu, kdy jsem se pokoušel uprosit rodiče, aby mě pustili na 3 dny s kamarády, jak se říkalo, pod širák. Matka byla zásadně proti, zatímco otec, třeba že byl ve výchově tvrdší, měl snahu povolit. Vyprávěl mi o svých zážitcích, když jako kluk vyrazil na tramp s kotlíkem a dekou a nesl s kamarády střídavě obrovskou stanovou plachtu, ze které si stavili ochranu před deštěm. Jednou mi popisoval, jak se někdy 2 roky po válce dostali do bývalých Sudet a procházeli opuštěné nebo vydrancované vesnice poblíž rakouských hranic. Všude naráželi na nepořádek, u cest se válely kusy rozpadlých povozů, zbytky zemědělského nářadí. Mohlo to být dokonce někde tady. Díval jsem se na stáň za cestou a představoval si, jak po ní jde táta s batohem a balíkem smotané celty. Za ním se vlekli jeho 2 kamarádi. Nastavoval jsem tvář něžně hřejícímu sluníčku a po loučce s krátkou trávou a modrými chrpami poletovali bílí, žlutí, modří a růžoví motýly. Jeden mi přistál na koleni. Gris Gott, řekl nějaký děda v klobouku se sklopenou střechou, s vyřezávanou holí a košíkem plným hub. Obrázky jako z filmového pásu mě posunuli k jinému unavenému letnímu odpoledni před 15 lety. Sedím, zkroušený smutkem, na dvoře našeho domku a pozoruji ocelově modrého motýla, který se pase na květech záhonu uprostřed. Vypadá jako on. Má v obličeji přesné rysy otce, který před 3 dny zemřel. Dokonce i jemné žilkování po těle a ochmířená křídla. Vlastně je to opravdu on. V okamžiku jsem o tom 100% přesvědčen. Táta. Ještě před týdnem odpočíval na stejné lavičce u záhonu a těšil se ze srpnového odpoledne. Seděli jsme a povídali si o květinových záhonech, které už začínají usychat. Pohled na jeho metamorfózu mě přivedl do mystického stavu, podobného, jaký popisuje Robinson Jeffers ve svých básních z Jestřábí věže. Duch není smrtelný. Přichází a odchází, píše v příběhu Přileťte ptáčátka. Mrtví nám nemohou říct nic nového. My jim ano, ale oni o to nestojí, vysvětluje po setkání se zemřelým otcem. Mezitím se můj otec skláněl nad květy koukolek a s neskutečnou chutí sál. Natahoval do sebe sladkou šťávu z tyčinek třpitících se pilem, těžkých jako listy kapradí po dešti. Pestíky byly nažavené touhou a drnčily při doteku jak elektrody pece na železo. Ochutnával potravu tak živočišně, jako dokázal v době, kdy byl ještě v kondici přijímat jídlo, které miloval. S neutuchající energií, 1000x silnější, než zvládl vyvinout poslední dny, kdy se zotavoval po 3. infarktu. Bylo to skoro komické. Na první pohled určitě, ale vnitru duše bolel smutek. Pozoroval jsem otce, jak probírá nažloutlá a někde narudlá okvětí s až horečnatým spěchem a tak důkladně, až se hlavy rostlin kývají a naklánějí k zemi, až se pohybují ze strany na stranu jako cágry hodin. Chystal jsem se na něj zavolat. Poprosit ho, aby se na chvilku zastavil a usedl na lavičku, kde jsme se dávali společně všichni 3 s matkou, abychom pronesli pár všedních slov, která nás spojovala při setkání. O houbách, které rostou u cest, o počasí, o novinových zprávách, o dopravních nehodách a o sousedech z okolí. Představoval jsem si, že zavolám na matku. Až ho uvidí, zakroutí nevěřícně hlavou, nakloní se k němu a varovně mu řekne, aby se nepřejedl, nebo mu bude zase špatně. Otec motýl mezitím probíral chvatně srdce květin, které z jara nasázela matka na kolečko záhonu na dvorku před domem. Nevnímal mě. Seděl jsem na 2 kroky daleko.
zády ke kůlně na dřevo na místě, kde on odpočíval každé teplé odpoledne a pozoroval rozpraskanou zeď naproti. Jeho nezájem mě začínal rozčilovat. Až zoufale jsem si přál, aby se na vteřinu zastavil a podíval ke mně tím známým směrem, kde stojí dřevěná lavička, dřevěná kolna a bok domu natřený vápnem s hraničkou polínek pod oknem. Ale čím víc jsem si přál jeho pohled, tím víc jsem z něho cítil až bázeň. Možná proplul oknem z 13. komnaty. Vypadá jako list knihy zařazený vedle dalších listů se světy našich blízkých. Popsaných stránek postavených v řádu knihovny zvané Věčnost. Jak můžeš být tak krutý? Ptal jsem se nervózně. Tak cynický. To je přece vlastnost, kterou u tebe neznám. Tak bezohledný ve vztahu k tomu, co se právě stalo, co se odehrálo před 3 dny. Což pak nevnímáš smutek našeho domu? Smutek dvorku, zahrady, dřevěné lavičky, smutek chodby a zvonku na domovních dveřích, jenž vždycky spolehlivě oznámil tvůj příchod? Nezajímá tě skrytý význam jeho hlasu zesíleného akustikou dlouhé prázdné chodby, který jsem pokaždé rozezvučil tlačítkem na dveřích, abych přivolal tvoje kroky? Nechceš slyšet věci, které jsem ti ještě nestačil sdělit? Třeba slova o snaze dosáhnout častěji na černé tlačítko, alespoň se o to pokusit špičkou ukazováku? Chci ti povědět, jak jsem stále silněji vnímal ono zvonění, i když tvoje kroky za ním byly stále těžší a pomalejší. Nezajímá tě ani, že později, když už jsem byl dávno dospělý a opět zvonek objevil, mě jeho zvuk několikrát spolehlivě dovedl domů? Motýl se stále probíral květy. Nevnímal okolí. Neviděl mě na lavičce oprýskané deštěm a sluncem, neviděl chodbu domu protaženou do smutné ozvěny a nedosáhl pohledem ani na olisalou omítku na zdi. Chtělo se mi dupat. Zármutek tu padal všude jako husté a těžké mrholení, svazoval ruce a nohy, uspával ústa, přibíjel myšlenky. A on si ho vůbec nevšímal. Smutek se lepil na tělo. Měl pach zetlelých aster, rozmočeného podzimního listí, kouře z bramborové natě, vodou nasáklého kabátu. Voněl jako tma pod říčním splavem na konci pozdního léta. Tlačil se do každého milimetru kůže a bolel vytrvalým dlouhým řezem mezi mozkem a aortou. Tlačil mě do lavičky, na které ležel otisk otce, kde atomy hmoty v pohybu deformovaly svět až k ustrnutí. V duchu jsem se vztekal a dusil se bezmocností. Pane Bože, říkal jsem si, co tohle všechno znamená. Je to otázka? Nebo výzva? Jsme náznak, možnost? Jsme činitelé se společným jmenovatelem nebo jen výkřik v kaluži bláta a prachu? Jsme listy rostlin nabízející dlaně vzhůru k nebi v mystickém tranzu? Ale ozvaly se zase jen mé vlastní splašené myšlenky, jež ani s největší silou nedokázaly vytvořit alespoň jednoduchý obraz, chemickou reakci nebo matematický vzorec světa, který přijde potom. Zůstala pouze jiskřička světla, drobné bodnutí jehličky, střípek tušení proniklý nepatrným otvorem z tajemného prostoru. Motýl na koukolkách nerušeně probíral s nekonečnou chutí vnitřky květů, dál se nezajímal o okolí, kde strávil

0: po 15 letech. Díval se na mě velkýma fazetovýma očima a zdálo se, že dlouhými tykadly naznačuje něco důležitého. Jaké štěstí, že můžeš dýchat vzduch prosycený vůní pryskyřice a usedat na kůru kmenů vyhřátých sluncem, pomyslel jsem si. Ještě vzít se kirku a projít se mezi stromy a vybrat ten nejvhodnější, dokonale suchý. Tak nějak jsem vnímal letní odpoledne v dětství, kdy jsme jezdili na kole do lesa. Pak se můžeš proletnout nad místem, kde každý den vyráží z mechu nahnědlé hlavy hříbků. Nechat se unášet svobodou pohybu, minulostí i budoucností zároveň. Jaký je to pocit? Na chvilku jsem zavřel oči a upadl do krátkého spánku. Probral jsem se se strachem, že mě opustil bez rozloučení. Stále přešlapoval na místě. Po louce se vlekla trojice kluků z batohy a do chalupy u silnice zamířil voska s porcelánovou dýmkou, pohupující se mu pod krkem. Zajímá vás ten křížek na rozcestí? Zeptal se děda s košíkem plným hub. V 37. tu zabil strom nějakou Johanu z nedalekýho mlýna. Zastihla ji bouřka a ona se schovala pod něj. Bylo jí 22. Pronesl jakoby pro sebe na odchodu děda. Obraz se zamžil. Modrý motýl na koleně roztáhl ruce, podíval se na mě, zvedl se a odplul do prostoru. Ze silnice zmizel kočí s koňským potahem plným dřeva a vystřídal ho proud cyklistů s drátky v uších. Odjížděli plně zážitků a fotografií směrem k penzionu s terasou, grilem a bazénem. Proč jsi znovu přišel? Skoro jsem za ním vykřikl, ale vzdaloval se, aniž se alespoň nakrátko otočil. Lesní louka pohasla tichem blížícího se večera. Kam chvátáš? Zastav se a pověs mi, jak se máš. Odpovědělo mi zapadající slunce. Také hlas vánku, letu ptáků a zvuk zvonu v dálce. Ozýval se z míst, kde se obzor i čas stýkají do jediné nekonečné spojnice. A pak už jsem uslyšel jen šustot motýlých křídel.
1: Motýl, tak se jmenovala povídka Antonína Períška, kterou jsme pro vás vybrali na dnešní odpoledne. Vyprávění o staré i současné Šumavě v režii Martiny Šlégelové načetl Pavel Oubram, mistr zvuku Michal Kolář. Teď si zahrajeme a po písničce nás jako obvykle čeká soutěž. Vyhrát můžete román Teta francouzské spisovatelky Valérie Perrenové. Poutový příběh o jedné tetě, která se před svou neteří vydávala 3 roky za mrtvou. Vydalo nakladatelství Jota, které nám knížku do soutěže také věnovalo. Už za chvíli vytáčíte telefonní číslo k nám do studia 221 55 44 11.

0: Do dnešního čtení na neděli jsme pro vás vybrali povídku Motýl českobudějovického novináře a spisovatele Antonína Períška. Odehrává se na Šumavě a Šumavy se týká i soutěžní otázka následující soutěže. Hned v úvodu povídky, která dozněla před písničkou, byla zmiňována jedna pohraniční ves na Šumavě, která byla po druhé světové válce vysídlena a život se do ní vrátil až po roce 1990. Na tamním hřbitově má pamětní desku Bohumil Hasi, agent Chodec, bratr slavnějšího převaděče Josefa Hasila. I to v povídce zaznělo. Zachytili jste jméno téhle pohraniční vsi? Nabízím čtyři možnosti. Za A to byly České Žleby, za B Pohoří na Šumavě, za C Zadní Zvonková, za D Rabšach. A připomínám, že výhrou je román Teta od Valérie Perenové, kterou vydalo nakladatelství Jota. Volejte právě teď 221 55 44 11 a třeba právě vy vyhrajete písničku vám zahru potom, ale možná knížku vyhrajete. Tady je Český rozhlas, pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, tady Václav.
0: Václave, odkud nám voláte?
1: Nová Ves, Strakonic.
0: Ze Strakonic. Tak povídejte, která je ta správná odpověď.
1: Já si myslím, že to bude Ačko České Žleby.
0: A to je naprosto správná odpověď. Fanfára to potvrdila, takže gratuluji. Jak se máte ještě takhle při neděli? Prozraďte nám.
1: Jo, dobře. Kávu po obědě.
0: A k obědu bylo? Prozradíte?
1: Hraždičí s bramborem.
0: Tak doufám, že dobře chutnalo, že se všechno povedlo při vaření. Já vám ještě jednou mnohokrát gratuluji. Zůstaňte mi prosím na telefonu a zatím se mějte hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
2: Věděli jste, že Českobudějovická plovárna oslaví letos na podzim 55. výročí od svého otevření? Její elegantní nadčasové řešení od architekta Bohumila Béma je citované v učebnicích architektury a designu. A tak není divu, že letošní jubileum inspirovalo lektorku Domu umění Šárku Kosovou k sestavení pamětní knihy Budějovické plovárny. Jak vzniká, to se dozvíte v kavárně. Nalaďte si ji v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dneska se vydáme nejdřív na malý výlet. S knižní hlídkou jsme se totiž vplížili na výstavu v evangelickém kostele v tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic. Výstava je věnována dějinám protestantismu a najdete v ní i knihy, které sepsala nebo na kterých se spolupodílela místní farářka před několika lety zesnulá Eva Melmuková. Jde o studie z církevních dějin, ale já už u knížek stojím se synem Evy Melmukové, Petrem Melmukem.
2: Ona byla pořád velmi činorodá. Ona vlastně se zasloužila o to, že de facto vůbec se vykřesala ta možnost se rozpomínat na vlastní dějiny v tomto kraji. Ona o tom vydala i příslušné knížky, které byly důležité pro pochopení těch souvislostí. Ona stála za tím, že ten evangelický toleranční areál vůbec vznikl jako památka. To znamená, v roce 1992 až po tedy listopadu jsme mohli ty čtyři budovy, které tvoří ten evangelický toleranční areál, zařadit jako kulturní památku. Ona vlastně stála o to, aby se tady konaly různé konference zájmové, aby tady se vzdělávali mladí lidé, což byly pracovní tábory takzvaných mladých historiků.
1: Poslední mezinárodní setkání historiků se konalo v tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic letos v dubnu, ale pozor, nemusíte být jenom historici. Za necelý týden v sobotu 29. se ve Velké Lhotě bude konat koncert vokálně instrumentální skupiny Diva Gilea z Budějovic, takže můžete přijít. A jak jsem říkal, knížky Evy Melmukové jsou v kostele rovněž k dispozici. Tak ale pojďme ještě ke knižním novinkám a začneme už druhým vydáním audioknihy Lovec mafiánů od Karla Tichého. Jde o autobiografii policejního vyšetřovatele, která nás zavede především do divokých 90. let, ale začíná se od Adama. Knihu načetl Hynek Čermák.
3: Narodil jsem se roku 1958 v jižních Čechách, v Táboře. Po ukončení studia na gymnáziu v Soběslavi jsem se chtěl stát veterinářem. Na vysněnou školu jsem se však nedostal a skončil jsem na rok a půl na Vysoké škole báňské v Ostravě.
1: No a odtud to byl už jen krůček k policii, respektive do tehdejšího sboru národní bezpečnosti. Jak snadné, milý Vocne. Audioknihu Lovec mafiánů vydalo nakladatelství One Hot Book. No ale pryč od skutečných kriminálních příběhů k neskutečným, studentka Aneta Valová zastřelila v domě svých rodičů mladíka. Obhajuje se tím, že se jednalo o nehodu. Osobu, která vnikla do domu, údajně neviděla. To je v kostce začátek detektivky Podíl viny od Vereniky Martínkové. Jde o druhé vydání úspěšného debutu téhle autorky. O psaní spisovatelka promluvila pro YouTube kanál Malý knižní vesmír.
4: Jako mě by to nikdy nenapadlo, já jsem se do toho musela jako nutit, abych začala psát. A když jsem začala psát, tak jsem se sekla i na tom, jako, a vlastně, jak se tam píšou ty úvozovky. A říkala jsem si, že si přečetla kvanta knížek a nevíš, jak se píšou úvozovky. A pak jsem se přistihla, že píšu jako vy a vám s velkým V. A pak jsem si říkala, to se v knížkách tak přece nepíše. Ale jakmile jsem se do toho dostala, tak jako za mě to byla docela jízda.
1: Jak vidno, těžko u klávesnice, lehko u čtenářstva. Druhé vydání Podílu viny se autorka vydala sama. Tak, ale nevychází jen kriminálky, takže...
5: Bonjour, je m'appelle Sawa Konatori.
1: Takhle nás francouzsky pozdravila 53-letá japonská spisovatelka Sawako Natori, která právě absolvovala knižní Tour de France. Ve Francii totiž vydávají její fantaskní novely jako Na běžícím pásu. A pozor, její kniha Páteční knihkupectví teď vyšla v českém překladu. Vysokoškolák Fumia Kurai se dostal na rozcestí. Kdysi dávno si od otce půjčil knihu a ten ji teď chce vrátit. Má to ovšem jeden háček. Fumia ji ztratil a jeho otec nechce žádné novější vydání. Nezbývá mu proto, než prověřit městskou legendu, na kterou narazil na internetu, a navštívit páteční knihkupectví. Tam prý totiž každý najde knihu, po které touží nejvíc. Tolik obsah novely. A samozřejmě knihy, po kterých toužíte nejvíc v rámci Česka, ty najdete v knižní hlídce. Za týden vám naservíruju další. Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Kapacita vysokoškolských kolejí Západu České univerzity v Plzni je naplněná. Maďarsko znovu spouští turbíny své jediné jaderné elektrárny. Výkon musela omezit kvůli suchu na Dunaji. Chráněné zvířecí druhy našly nový domov v Tůních u Byňova na Novohradsku. Noční teploty klesnou k 6, v údolích až ke 4 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Přibylo zájemců o ubytování na kolejích Západočeské univerzity v Plzni. Zatímco u studentů prvních ročníků byl zájem stejný jako loni, studentů z vyšších ročníků se letos přihlásilo o 30% víc. Kapacita kolejí je už plná. Univerzita musela odmítnout zhruba 400 studentů. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
5: Studenti vyšších ročníků, tedy druháci a výše, se hlásí už od května. Ti si rozeberou obvykle 60 až 70% kapacity a zbývající kapacitu potom nabízíme studentům prvních ročníků, pro které se otevírá registrace v druhé polovině července, a v průběhu srpna řešíme to přerozdělení, kdo se zaregistruje na jaký pokoj a také to, kolik studentů zůstane pod čarou.
4: Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
6: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou tři, dalších pět by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
7: Pokud půjde vše podle plánu, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
6: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Plnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Přírodní prostředí s tůněmi a loukami vzniklo u Byňova na Českobudějovicku. Poprvé se tam vylíhly pulci skokana štíhlého. Útočiště tam našly další chráněné zvířecí druhy nebo vodní hmyz. Pokračuje specialistka environmentálních projektů nadace Matony Lucie Štefanská.
8: Víme, že využívají vidry, pak jsme tam viděli na záznamech třeba čápa černého. No a na loukách máme řadu bezobratlých živočichů, různé druhy motýlů, ty tůně využívají i vášky. Důležité je, že se snažíme vytvářet pestrou mozaiku různých stanovišť. Chráníme tím celé ty ekosystémy.
0: Počasí.
4: Jih Čech je polojasný až oblačný, večer se nebe většinou vyjasní, maximální teploty se pohybují kolem 21 a na horách do 19 stupňů. V noci se ochladí na 9 až 6 stupňů, v údolích klesnou teploty až ke 4 stupňům. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, odpoledne pak bude většinou polojasné a večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Slabý vítr bude ze začátku proměnlivý, postupně severovýchodní a biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Pro řidiče mám tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Jihočeské odpoledne. V této hodině nás čeká nedělní Jihočeské nebe a také kalendárium. A také se dozvíte, že u fotbalisty Jana Matušky se Kopané věnuje celá rodina. Z písniček, které nestárnou, si zahrajeme písničku od skupiny Katapult. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice následuje Jihočeské nebe a hned po něm se můžete těšit na písničku od Lenky Filipové. Tak si počkejte.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké nedělní odpoledne pod jihočeským nebem přeje spolu s ředitelkou Českobudějovické observatoře a planetária Janou Tichou i Filip Černý. Dneska bychom ale naše povídání mohli nazvat klidně čínské nebe, nebo možná ještě lépe celoplanetární nebe. Jana Tichá se totiž vrátila z Mezinárodní astronomické konference v polské Poznani a tam se seznámila se třemi projekty čínských vesmírných výzkumnic a výzkumníků a nestačila se divit.
3: Tím prvním teda byla čínská mise Tianwen 2, jejímž cílem je setkání, anglicky se tomu říká francouzským slovem rendezvous, s blízkozemním asteroidem číslo 469219 Kamoaleva, který je blízkozemním asteroidem a nyní je takzvaným kvazisatelitem Země, čili že se pohybuje poblíž dráhy Země. A poblíž Země, tak jako by to byl náš takový provizorní měsíc, ale není to stabilní stav, takže ten asteroid se vlastně z té pozice toho kvazisatelitu zase dostane. A cílem nebylo jen jaksi pořídit fotografické snímky a pořídit další měření 101 průletu. Cílem je vlastně té sondy obíhat kolem toho asteroidu, pořídit jeho tak přesné mapování, aby se dal na jeho povrchu vynajít nejlepší místo nebo místa k odběru vzorků z tohoto tělesa. A ty vzorky se pak dostanou při takém složité manévru té sondy v pouzdře v roce 2027 by se měly dostat na Zemi. A sonda Tianwen 2 bude pokračovat k dalšímu velmi zajímavému členu té skupiny malých těl sluneční soustavy, a to k kometě, která se pohybuje na dráze klasické planetky mezi Marsem a Jupiterem a má označení 311P, jako 311. periodická kometa Pan-STARRS, podle projektu Pan-STARRS. Takže obě ta tělesa jsou velmi jako zajímavá v tom zoo těch všemožných jako planetek a komet, protože ten průlet první byl 2. července letošního roku a oni to na té konferenci prezentovali 6. července, tak to skutečně byl nejen highlight, ale bylo to jako super nové. A pro zajímavost ještě prezentovala to za ten čínský projekt Dáma jménem Xihuan z Tongchi University v Šanghaji.
2: Čínský vesmírný program se proměnil. První čínská družice vysílala z vesmíru budovatelskou častušku. Dneska je země high-tech velmoc. Co dalšího tě zaujalo?
3: Dalším velmi zajímavým čínským příspěvkem, takovým jako vtipným z hlediska toho, že máte kosmickou sondu, která není to první případ, podotýkám, nepřišli s tím Číňani jako první, ale je to taková vlastně jako udržitelnost v kosmu, protože máte kosmickou sondu, kterou jste vyslali za účelem nějakého pozorování a buď po skončení toho hlavního úkolu, nebo i během něj, když se objeví jiné zajímavé těleso, které by mohlo být v dosahu té sondy, tak ji dokážete na dálku jako pořídit tam vlastně software, kterým pořídíte záznam úplně jiného astronomického jevu a pak zase tu sondu vrátíte k tomu jejímu hlavnímu cíli a máte ale nasnímaný něco, co byste třeba ničím nestačíte připravit nic nového, co by někam letělo, a vy užijete vlastně tu teda drahou s tím vypouštěním techniku, která tam někde obíhá kolem Země nebo kosmickým prostorem. A Číňané takto využili kosmickou sondu Tianwen 1, která obíhá kolem Marsu a je vlastně takovou přestupní stanicí, slouží pro studium planety Marsu. Ale když byl objeven teprve třetí mezihvězdný interstelární objekt, a to kometa 3I, Atlas, tak to těleso bylo velmi slabé, začalo slábnout a vzdalovat se teda brzy po svém objevu, takže se po zemi scháněly různé jenom třeba desítky minut na největších dalekohledech na Zemi, aby se ještě dala ta 3D atlas napozorovat. A pak se ukázalo, že už není vůbec Země pozorovatelné. A mezi tím Číňani přišli na to, že mohla v určité fázi být pozorovatelná z té jejich sondy u Marsu a dokázali vlastně připravit takový řídící program pro tu sondu, že ona teda nasnímala tu kometu 3E Atlas a zase se vrátila k té práci ohledně Marsu, kvůli které tam byla vyslaná. Z toho jsou už první výsledky, které třeba ukazují, že i když je to taky velmi neobvyklý, ale co se týče dráhy, tak ten kometární prach v komě, v tom prachovém obalu, má stejně velká prachová zrna v typické velikosti kolem stovek mikronů, který mají jiný úplně obyčejný komety.
2: Tak ale slíbili jsme tři čínské projekty.
3: Třetím takovým pro mě zajímavým čínským příspěvkem, a to si člověk docela říká, jako, co jsou hodně udělat. V Číně funguje soupeření třeba velkých firm, které zkoumají kosmos. Funguje tam i třeba jako v podstatě jako konkurence velkých firm, které třeba staví atomové elektrárny. A další jejich snahou je, což je snahou všude, otázka, jak se to kde daří, zapojit vlastně mladé lidi už od jejich studia do, pokud k tomu mají talent a znalosti a jsou ochotní se učit a jsou kreativní, tak jim dávat příležitosti už během studia. A Číňané jim dali takovou příležitost, že několika miliony amerických dolarů zafinancovali studentský projekt kosmické sondy START, přičemž to první S znamená, nebo to ST znamená jako studentsky řízený projekt kosmické sondy k asteroidu Apophis, čili ta zkratká název toho projektu je START a ta studentská kosmická sonda čínská se má těsně přiblížit 13. dubna 2029, kdy se ta blízkozemní planetka Apophis přiblíží těsně k Zemi, tak ta čínská sonda se má přiblížit těsně k ní a zkoumat, jak ten asteroid vypadá zblízka, zkoumat třeba, jestli ho gravitace Země bude nějak ovlivňovat, protože některé ty blízkozemní asteroidy jsou takové hromady štěrků, které velmi slabě drží pohromadě a oni tomu říkají minisatelit, ale upozorňuji, není to CubeSat, není to nějaká ta prostě pidi krychlička jako 10 na 10 na 10 cm nebo několik spojených CubeSatů, je to větší, když tomu Číňani říkají minisatelit, tak ten program START mě taky zaujal. Tak jsem zvědavá, která další velká kosmická země dá jako svým studentům několik milionů dolarů, aby si postavili kosmickou misi.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice, 2:02. Nyní je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene 160 let od narození spisovatele Václava Hanuse z Jindřichova Hradce.
1: Kalendárium.
2: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 24. srpna. Příjemný poslech. Z Mláky na Jindřichohradecku pocházel spisovatel, satirik, významný literát české vídeňské menšiny Václav Horobý. Narodil se 24. srpna před 145 lety. František Vladimír Krch prožil svůj život jako učitel, spisovatel a básník. Přišel na svět 24. srpna před 165 lety v Lažanech na Táborsku. Výročí 105 let od narození má 24. srpna sochař Rudolf Soudek z Omlenic na Českokrumlovsku. V Jindřichově Hradci se 25. srpna před 160 lety narodil středoškolský profesor, filolog, překladatel a spisovatel Václav Hanus. Z šumavské vesnice Reisrechen, dneska zatopené Lipenským jezerem, pocházela básnířka Marie Voračková. 27. srpna je výročí 105 let od jejího narození. Srpna uplyne 215 let od narození Václava Filipka z Veselí nad Lužnicí. Byl známý jako fejetonista, redaktor humoristického časopisu Paleček, herec, autor a překladatel divadelních her. 30. srpna je 150. výročí narození Matyase Chyny z Českých Budějovic. Působil jako ředitel měšťanské školy v Českém Krumlově. Srpna si připomínáme 10. výročí úmrtí Věry Čáslavské, legendární československé gymnastky a sedminásobné olympijské vítězky. Důležitým milníkem Věřiny kariéry byl rok 1964 a olympiáda v Tokiu, kde obletovaná sportovní hvězda vyhrála zlaté medaile ve víceboji, přeskoku a kladině a stříbro v soutěži družstev. Po předání zlaté medaile přišla tehdy Věra Čáslavská k mikrofonu rozhlasového sportovního komentátora Stanislava Sikmunda. Tady je ukázka z našeho archivu.
3: Soudružku Čáslavská především upřímné blahopřání za absolutní prvenství v olympijském osmiboji a za krásně vydobitou zlatou medaili přeskoku. To bylo opravdu suverénní. Ale přeci jenom řekněte posluchačům zcela upřímně, jak došlo k tomu, že jste musela přerušit svou sestavu na bradle, na stejný vyšší žádný.
4: Tak já jsem přiznala, že tu radost, kterou jsem měla na začátku, tak jsem si trošku pokazila těmi tou sestavou na bradle. A jak k tomu došlo, no tak mě při dvojném obratu, který jsem dělala ve volných sestavách a který jsem dělala i v rozcvičení dobře, tak mě vyklouzla, že z ruku, a to jsem prostě tak odbíta od bradle, že už jsem vůbec nemohla prostě to nějak zachránit. To vůbec nebylo už v mých silách. Ať jsem se snažila, jak jsem mohla, prostě to bylo tak neskorychlé, že se nedalo nic dělat.
3: Ano, sám tady Vítek Matlocha, trenér našich gymnastů, říká, že Věra Čáslavská do sestavy šila, že jí zatvičila v pěkném, rychlém tempu. A to se může stát. A chybovat je lidské. A dvě medaile, ty už vám nikdo neveme. Jak se díváte sama na své soupeřky a na celou konkurenci zde v gymnastice vůbec? Myslím, že je to hodně vysoká úroveň, a který pro vás, jak se říká, tvrdý chlebíček.
4: Tak to zcela určitě, hlavně sovětské závodnice a Japonky, i některé jednotlivky z NDR, ty jsou skutečně vynikající.
2: Věra Čáslavská byla taky 4-násobnou mistryní světa a 11-násobnou mistryní Evropy. Na návštěvě Českých Budějovic byla například v červnu roku 2011, kdy osobně otevřela výstavu fotografií Českého olympijského výboru na náměstí Přemysla Otakara II. Dnes dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, nyní je tu sport. 24-letý fotbalista slavuje Český Krumlov Jan Matuška, rád vzpomíná na svá předchozí působiště. Ať už je to Písek, Milevsko, anebo Dynamo.
1: Hymna českokrumlovských slavojáků je chytlavá, burcuje tým k boji. Jeho součástí je i Jan Matuška. Na otázku, která většinou dělí fanoušky na dvě poloviny, odpovídá.
2: Sparta, 100% Ségra tam hrála dlouhý roky ve Spartě, takže já jsem Sparťan.
1: Fandí Spartě, hraje v Českém Krumlově a rád vzpomíná na působení v Písku.
2: V Písku je ten areál výborný, ať už to hlavní hřiště nebo ta malá tráva. A je tam Dukla s tím atletickým stadionem, zázemí, šatny, sprchy, ať už i ta regenerace, výřivka, všechno. Tam ten komfort ty hráči mají, si myslím, fakt dobrý, takže je tam dobře postaráno všechny, už od žáků, když jsem tam hrál.
1: Kdybychom porovnali jednotlivé fotbalové stadiony v jeho českém kraji, tak právě ten v Písku patří k nejlepším. Myslí si to i fotbalista Českého Krumlova Jan Matuška.
2: 100% tak jezdí tam na soustředění Dukla a další takovýhle týmy, takže ty by tam jinak nejezdili, kdyby to tak nebylo.
1: A teď je tady navíc úplně nová situace. Poprvé v historii se jeho český klub propojil s Viktorií Plzeň.
2: Tu informaci jsem zaregistroval, tak je to zajímavý. Je to zase něco, co tady zase na jihu Čech jako není. Dává to možnost ať už těm klukům z Plzně nazbírat těm mladým nějaký zkušenosti v dospělém fotbale a naopak to třeba může otevřít dveře někomu, komu se prostě povedou dvě sezóny v tom Písku, třeba i vejš, ty žáci a dorostenci dostanou zase, myslím si, že jinou tréninkovou dávku od těch trenérů z té Plzně, jsou tam zase jiný tréninky, jiný přístup, i když Josef Šácha to má taky výborně nastavený.
1: Jmenoval Matuška píseckého trenéra, který je teď dokonce v roli sportovního ředitele třetiligového klubu.
2: Tam ten rukopis jeho i v těch tréninkách a v té spolupráci vidět bude, že ty trenéři si to nebudou dělat vyloženě na nějaký svůj styl, jak bych to řekl, myslím si, že tam bude jednotný a je to tam vidět, teďkon žáci, myslím, postoupili zpátky do té celostátní ligy, takže se tam pracuje fakt dobře.
3: Takže Písek dobrá štace pro každého fotbalistu?
2: 100% ty zkušenosti, ať už pro ty mladý kluky do té žákovské, dorostenecké kategorie, tak teďkon pro ty chlapy, protože ty ambice tam jsou, myslím, hrát na té špičce třetí ligy, možná se porvat o ten postup do druhý, takže myslím si, že určitě jo.
1: Popsal Jan Matuška, jak fotbalisté na jihu Čech vnímají projekt, do kterého se hodně odvážně pustil klub v Písku. Z Českého Krumlova, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Neděle nás překvapila hezkým slunečním počasím a příjemnými teplotami. Jak to bude vypadat v příštím týdnu?
1: Počasí.
0: Tak to už nám zodpoví Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáš, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak to bude vypadat dnes v noci a zítra, to znamená v pondělí?
2: V noci budeme mít jasno až polojasno a k ránu se nám ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, v údolích ojediněle až na 4 stupně a v horských kotlinách ještě níže. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, k ránu bude i klidno. No a zítra přes den pak ráno jasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne pak bude přibývat hlavně vysoké průsvitné oblačnosti a odpoledne bude většinou polojasno, večer přechodně až oblačno. Zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát zpočátku slabý proměnlivý, během dne severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce, slabá zátěž.
0: Co nás čeká v úterý?
2: V úterý bude zpočátku polojasno až jasno, ale odpoledne bude od jeho západu přibývat oblačnosti, večer pak bude až zataženo a ojediněle, zejména na jihozápadě kraje, bude slabě pršet. Úterní ranní minima 12 až 8 stupňů, odpolední maxima 23 až 26 stupňů a bude vát mírný východní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout a jeho směr začne být proměnlivý.
0: Dočkáme se přeháněky ve středu?
2: Místy ano, bude převažovat velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Středeční ranní minima 16 až 12 stupňů, odpolední maxima 23 až 27 stupňů Celsia a bude vát slabý vítr proměnlivého směru 1 až 4 metry za sekundu.
0: Nakonec přidáme výhled pro čtvrtek.
2: Ve čtvrtek bude převážně polojasno, přechodně až oblačno a teploty nám ráno klesnou na 16 až 12 stupňů, odpoledne vystoupají na 27 až 31 stupňů Celsia, takže se poměrně výrazně oteplí. Bude vát ráno slabý, během dne mírný jihovýchodní nebo východní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Slyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Měnící se klima vyžaduje spoustu jiných přístupů. Týká se to například i péče o zeleň ve městech a obcích. Upozorňují na to vědci a ochránci přírody. Plošné kosení trávníků v době veder například způsobuje jejich vysychání. Problém je taky šíření nebezpečných invazních bylin a dřevin. Jak k péči o trávníky a stromy ve veřejných prostranstvích přistupovat šetrněji? Nejen o tom si popovídáme s Daliborem Dostálem, zakladatelem a ředitelem ochranářské společnosti Česká krajina. Naleďte si nás v pondělí 24. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Některé menší toky na jihu Moravy podle povodí vyschly, dalšími protéká rekordně málo vody. Jihlava zveřejnila jízdní řády autobusů do volebních místností. Stavaři v září opraví poškozenou vozovku na Jiráskově předměstí v Jindřichově Hradci. Zítřek bude většinou polojasný s teplotami kolem 22 stupňů. Příjemné odpoledne vám přeje Petra Pitra. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jen na 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
4: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
5: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
6: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
7: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
6: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Dva speciální autobusy budou v Jihlavě svážet lidi z místních částí do volebních místností. Obslouží lokality, ve kterých po změně volebních okrsků nezůstaly hlasovací místnosti. Město už zveřejnilo jízdní řád volebních linek.
8: Autobusy budou jezdit jen v sobotu 10. října. V pátek budou muset voliči využít individuální dopravu. Spoje zdarma svezou lidi z místních částí Kosov, Zborná, Hosov, Pávov a také Červený kříž. Budou zajíždět i do a Heroltic. Na voliče budou u místností čekat a následně je odvezou zpět domů. Na vhození lístku do urny budou mít lidé 35 až 50 minut. František Jirků, Český rozhlas.
3: Jindřichův Hradec nechá opravit poškozenou vozovku na Jiráskově předměstí. Pozemky pod ní město v uplynulém období získalo do svého vlastnictví. Pokračuje starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
9: Tato vozovka už vykazovala rozsáhlé defekty, z toho důvodu rada města schválila zadání veřejné zakázky na opravu. Vítěznou nabídku podala společnost Světelský stavební za částku 1 200 000 bez daně z přidané hodnoty a zakázka bude realizována od 9. září do 21. září.
2: Počasí.
3: V noci se na jihu Čech ochladí na 9 až 6 stupňů, v údolích klesnou teploty až ke 4 stupňům. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne začne přibývat vysoké průsvitné oblačnosti, odpoledne bude většinou polojasné a večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Slabý vítr bude ze začátku proměnlivý, postupně severovýchodní a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bez komplikací a bez nehod tak se jezdí na jihu Čech. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
10: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je to příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
11: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
12: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
10: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
13: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
11: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byly zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadla.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí zpopelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: skříně, taky dobrý, ne?
8: Ano, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne, ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
8: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No, to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano, no podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo.
8: Je.
7: Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tak budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla a není to opravdu těsný.
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla, aby rozptýlina u nás na dvorečku, víš?
8: Mm-hmm.
7: A děda říká, že jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám těla se v baráku, jo. Ty madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme a já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: A jo.
7: To víte, šetří se všude.
8: Mm-hmm.
7: I tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radšte vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, za ty tři madla.
8: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte.
8: No.
7: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: Šestičlenná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, takový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě
8: ano.
7: za 1 700, ale to už... není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale ne, ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích. Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, no, no, tak nějak, no.
7: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle no. Mi to podepište, to ano. Je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam, bezvadný. Ano, ano. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, když si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil v té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdě, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, a teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustáž, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslím, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale, to si nech, to ti dám.

0: tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria. A v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pepi, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
1: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
6: zahájí. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak Liška, jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou pesničku, kterou hrají, potom všetci plačou. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom tepku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím. Mámo.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak očekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježišmarja.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru, takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele a jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teďka se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiši, kdo je to? Teta říkají, jestli nám maminku začal zročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havraní, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, na koho se nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. A říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No, tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, říká, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nic, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, pano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitě. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil, kolikrát,
7: přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Přibylo z modlíčiči, že umřel můj velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem čeče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Býteše směrem na náměště nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem o samovraždě.
4: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně?
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do té by jsem si lahol okamžitě.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja a i stchyni zomřít naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepáč, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
5: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
5: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
5: No a budete platit cash, nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
2: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
6: Služba! Chlapci!
2: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rokový kytarista, zemřel a jde do nebe. Svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rokový kytarista, do nebe? To byly samý holky, chlast, rokový kytarista. Kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší. Vrátí zase za tím, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším. Říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí
0: sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Sucho oslabilo jihočeskou ptačí populaci, pomoc tý můžou jednoduchá pítka. Čeští hasiči pomáhají v boji s požáry v Srbsku. České volejbalistky se dneska na mistrovství Evropy postaví Srbsku. V noci klesnou teploty k 6, v údolích až ke 4 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Letošní dlouhodobé sucho a vysoké teploty oslabily většinu ptačí populace na jihu Čech. Potvrdila to pozorování odborníků v rezervaci Řežabinec na Písecku. Ptáci jsou kvůli nedostatku potravy podvyživení a mláďata se déle vyvíjí. Druhům žijícím ve městech můžou lidi snadno pomoct, dodává ornitolog z Práchaňského muzea v Písku Jiří Šebestián.
7: Místo krmítek, tak pítka. Jakákoliv pítka, stačí prostě obyčejná miska pod květináč naplněná vodou, která bude pravidelně umístěna na stejném místě a pravidelně dolívána. To je zejména to důležité, ta pravidelnost a trvalost, aby ti ptáci s jistotou věděli, že tam ta voda bude.
6: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dneska začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Pěščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Země požádala o mezinárodní pomoc kvůli vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodě. 13 výherců ankety Strom roku se letos uchází o titul Strom čtvrtstoletí. Lidi pro ně můžou hlasovat do 5. října. Podle koordinátorky projektu Kateřiny Bolečkové se do finále dostaly dosud stojící stromy z předchozích ročníků.
8: Bohužel ne všechny stromy roku stále stojí a ne všechny původní komunity, které strom v minulosti do ankety přihlásily, jsou aktivní. Proto se toho hlasování neúčastní všech 24 vítězů z minulých let, ale pouze 13 z nich. No a to je vlastně i případ Lípy Jana Gůreho z Jihočeského kraje, s jehož komunitou se nám bohužel nepodařilo spojit.
6: Lípa Jana Gůreho je nejstarší a nejmohutnější památný strom na Českobudějovicku, stojí v Římově v zahradě kostela svatého Ducha. Odborníci věk lípy odhadují skoro na 700 let.
0: Sport.
6: České volejbalistky dneska na mistrovství Evropy v Brně čeká dosud nejtěžší soupeř. V 19 hodin rozehrají utkání se Srbskem, které získalo stříbrné medaile na posledních dvou evropských šampionátech. Češky se Srbkami prohrály dvakrát v přípravě těsně před turnajem. Sílu soupeřek popisuje i univerzálka Gabriela Orvošová.
9: Víme, jaká je síla srbská, mají neskutečnou univerzálku Boskovič, mají tam nahrávačku Majo Genovič a smečařky mají taky velice kvalitní i blokařky, takže máme co dělat.
0: Počasí.
6: V noci se na jihu Čech ochladí na 9 až 6 stupňů, v údolích klesnou teploty až ke 4. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne začne přibývat vysoké průsvitné oblačnosti, odpoledne bude většinou polojasné a večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách od 17 do 20 stupňů. Slabý vítr bude ze začátku proměnlivý, postupně pak severovýchodní. Biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Na silnici 23 u Strmilova na Jindřichohradecku zasahují záchranáři u vážné nehody. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kavárna. Kulturní magazín.
10: Věděli jste, že Českobudějovická plovárna oslaví letos na podzim 55. výročí od svého otevření? Její elegantní nadčasové řešení od architekta Bohumila Béma je citované v učebnicích architektury a designu. A tak není divu, že letošní jubileum inspirovalo lektorku Domu umění Šárku Kosovou k sestavení pamětní knihy Českobudějovické plovárny. Jak vzniká, to se dozvíte v dnešní kavárně. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. Českobudějovický dům umění se stěhuje a stěhuje se na Českobudějovickou plovárnu. Možná velmi překvapivé spojení pro někoho, kdo hledá souvislost mezi sportem a uměním. Ale lektorka Domu umění Šárka Kosová je natolik kreativní bytost, že věřím, že tohle spojení určitě najde. Šárku Kosovou vítám v kavárně, dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji a těším se na náš rozhovor.
10: Já se těším moc a hned začnu právě tím stěhováním na plovárnu. Víme, že Českobudějovický dům umění čeká rekonstrukce a proto jste se tedy museli přesunout do jiných prostor náhradních. Šárko, proč tedy zrovna Českobudějovická plovárna, proč bazén?
11: No, hledali jsme ideální prostor, který by nebyl tak vlhký, přestože bazén, by se dalo říct, že tam vlhkosti je hodně. A bazén vlastně nabízel ten největší prostor a paradoxně nejsuší, protože se nachází ten prostor v bývalém fit centru, což je křídlo vpravo, když vstoupíte hlavním chodem do plaveckého bazénu ve druhém patře.
10: No a to je pro vás inspirativní prostředí? Tam se dá propojit umění a řekněme sport, nebo jakým způsobem tam budete teď existovat?
11: No, nebude to jednoduché, protože sport má svá pravidla a umění také. V každém případě vždycky se najde, když se chce, nějaký oslý můstek a tím oslým můstkem tady vlastně je architektura. A to vlastně vedlo jako inspirační zdroj pro budoucí programy pro děti, které se budou věnovat nejenom sportu, ale i samozřejmě architektuře, která je se sportem vázaná. Potom samozřejmě sochařství, protože tam máme sochu odpočívajícího plavce a tohle všechno se bude dít teda v budoucích následujících letech, protože rekonstrukce je bohužel rozdělená na dvě části a myslím si, že ateliér zůstane na plavečáku spíš 3, možná 4 sezóny.
10: Zmínila jste tu architekturu. Ano, to je určitě důležitý bod, který propojuje právě umění a sport a je to důležitý mezník i pro České Budějovice, protože ta plovárna je vzácnou stavbou, která se uvádí i v různých učebnicích architektury.
11: Je to tak a na pomoc jsem si vzala svoji kolegyni Kláru Halmanovou, která vystudovala spolu se mnou kulturní historii, abychom děti neučili žádné výmysly, ale aby jsme postavili ty programy na faktech. A z toho vyplynula i malá výstava, nebo dalo by se říct taková paneláž, která by měla být upomínkou a takovým bodem, aby si návštěvník plovárny nebo plaveckého stadionu uvědomil, že Dům umění teď na nějakou dobu splývá právě s tím plaveckým stadionem a s tou architekturou. A ta architektura je dneska, letos je 55 let tomu vodnímu paláci tehdejšímu, jak mu říkali, a architektem byl Bohumil Bém, který by letos oslavil z té výročí.
10: No tak to už jsou dvě krásné kulaté příležitosti k tomu, abyste je výtvarně a vůbec kreativně nějak uchopili.
11: Určitě, když jdeme takhle po historii do těch stop, co se vlastně dá, protože musí člověk se dívat zpátky, že 55 let v historii je skoro nic, A přesto to zasáhlo 2-3 generace a ty generace ještě my máme možnost vytěžit doslova. To znamená, že ještě můžeme najít ty prvotní malé děti, které si pamatují, jak se stavěl Pavlovecký stadion. Jsou tady plavci, kteří se nám ozvali, za to jsem moc vděčná, že se otvírá další zdroj spolupráce. Tyhle ty všechny lidi mapujeme, chtěli bychom s nima navázat spolupráci v tom smyslu, že potřebujeme fotky, potřebujeme jejich vzpomínky, abychom vytvořili dárek pro tu plovárnu k těm 55. narozeninám, které vlastně budou 13. listopadu, takže tolik času nemáme. Přesto, jak jsem řekla, že se tam zdržíme nějakou tu dobu na té plovárně, tak i v průběhu těch 3, možná 4 let budeme ty vzpomínky zaznamenávat a ta kniha bude opravdu jedinečnou kronikou našich vzpomínek. A ráda bych, aby lidi prostě ty vzpomínky svoje přehodnotili, které chtějí pustit ven, pustili, ať už jsou příjemné nebo nepříjemné, protože všechny jsou zaznamenané v té budově. A i když je to špatné, tak tím, že to otevřeme, tak vlastně to pustíme ven, voda to odnese, často odnese a možná tam díky tomu vznikne další prostor na sebereflexi i na to, že se můžeme třeba chovat jinak a podobně.
12: Tak to říká Šárka Kosová, můj dnešní host, a my v kavárně budeme za chvíli v našem rozhovoru pokračovat.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dnes je mým hostem v kavárně lektorka Domu umění Šárka Kosová. Jak už jsme řekli, Dům umění, tedy jeho dramaturgická, obsahová a lektorská část, se teď na nějaký čas stěhuje na Českobudějovickou plovárnu a ta právě byla inspirací k tomu, aby lidé okolo Domu umění, okolo Galerie současného umění tam začali tvořit a pracovat s dětmi, tak jak to dělá Šárka Kosová. My už jsme naznačili, že tedy vzniká výstava a vznikne i kniha, která vlastně zachytí paměť té Českobudějovické plovárny. Já předpokládám, že se teď asi obracíte směrem k veřejnosti, abyste ji vyzvali a přiměli k tomu, aby se sami zamysleli nad svým vztahem k té Českobudějovické plovárně.
2: Určitě. Já myslím, že paměť je zásadní věc pro člověka a když jsem sem šla, tak jsem i přemýšlela vlastně, že to jsou opravdu dneska prarodiče, který můžou vyprávět ty první svoje zážitky, skoky do bazénu a tak dále. A přestože jim to přijde normální a že to bylo takový nezajímavý, tak pro dnešní současné děti je to prostě jako návrat do pravěku. Takže možná je čas i na ty babičky a dědečky a strýčky a tetičky, aby vzali ty staré fotografie a třeba požádali ty své vnoučata, jestli by to přefotili, jestli by to dokázali poslat nám do Domu umění. Jestli třeba najdou svůj deník, tak právě, aby i sdíleli ten pocit, to, že jsme se zamilovali třeba na plavečáku a pak to nedopadlo, ale ta vzpomínka byla tak silná, že byl člověk nucený si to třeba zaznamenat.
1: Jakým způsobem tedy chcete lidi oslovit a jakým způsobem budete ty jejich vzpomínky zaznamenávat? Už jste naznačila, že právě vnoučata nebo děti by jim s tím mohly pomoct díky novým technologiím, nafotit to a tak dále, ale máte třeba v plánu i zaznamenat jejich vyprávění?
2: To by bylo úplně taky výborné. To mám taky radost z tohohle, protože my jsme s dětmi začali, je to asi 2 roky zpátky, připravovat v galerii takzvané chvění, kdy jsme vedli rozhovor vždycky s autorem, který vystavoval. Většinou to bylo v den vernisáže, před vernisáží, tedy děti kladly otázky, takže jsme dělali, snažili jsme se o nějaký zvukový záznam. To teď vlastně jde do pozadí nějakou dobu, třeba se k tomu vrátíme, nebo taky ne, prostě cesty jsou různé. A rozhodně se nebráním rozhovoru, protože samozřejmě jsme oslovovali zatím ten nejužší, nebo tam, kam nás ty stopy dovedly, takže jsme mluvili třeba s paní Prokopcovou, která vlastně byla nevlastní dcerou Bohumila Béma. Je to výtvarnice, je to člověk, který byl nějakým způsobem už ovlivněný právě tou osobností Bohumila Béma. Takže zaznamenávat to můžeme určitě i ústně pomocí rozhovoru, ale snažili jsme se jít cestou nejprve tisku, protože když jdete do dobového tisku, tak jsme v Jihočeské pravdě a to jsou vlastně českobudějovické deníky, takže jsme navázali s redakcí kontakt, stejně tak se šéfredaktorem. Snažíme se stopovat nějaké ještě další jako fotografické možnosti, které kdysi dávno existovaly jako družstvo fotografů, které působilo tady v Českých Budějovicích. No a další stopou je teď vlastně tady Český rozhlas, protože já věřím, že má zase jinou klientelu posluchačů a že ti, kteří vlastně uslyší a budou mít vzpomínku, tak se nám mohou ozvat nebo mohou o tom říct si právě svým dalším známým a mohou mít dobré letní téma o tom, co jsem zažil na plaveckém stadionu v Českých Budějovicích.
1: A já předpokládám, že vy byste uvítali i různé artefakty, nejen vzpomínky, nejen fotky, ale já nevím, třeba vybavuju si ty strašné koupací čepice, které jsme vždycky museli právě na tom plavečáku mít na hlavě.
2: Jo, ty nás taky baví. Začali jsme pátrat a je to taky dobrá detektivka, protože zjistíte, že samozřejmě i s technologama jsme se napojili, kteří jsou v důchodu, kteří nám potvrdili, že vlastně tenkrát ta technologie byl ten kaučuk hodně jako intenzivní, vysoké procento, takže to nebylo tak jemňunké, jako je to třeba teď. Ty koupací čepice byly opravdu takové jakoby hrubé.
1: Tuhé.
2: A hlavně tahali pak ty vlasy.
1: Svírali hlavu.
2: Svírali hlavu, bolo bolela vás hlava. No tak takovéhle čepice my sbíráme. Zatím máme asi 4. Baví nás na nich barva, vzor. Oslovujeme i teda ty firmy původní, které teda neexistují, ale některé zaměstnance ještě stále stopujeme. A jsme rádi za každou jako zpětnou vazbu. Stejně tak ty čepice, kdy by se dalo říct, mě by to hrozně bavilo se dobrat vlastně k těm matricím, do kterých se to lilo, protože to je vlastně dneska 3D tisk. Jako jo. A teď to je úplně jiná forma zpracování a je to moc zajímavý, kdyby se nám to třeba podařilo nějak i dohledat.
1: No a já si představuji, že ještě někdo by mohl mít doma třeba staré plavky, trošku už sežrané od toho chloru, nebo moje spolužačka chodila tehdy na potápění do bazénu, tak třeba má někde ty ploutve, takže to všechno by se vám určitě hodilo.
2: No určitě, už další artefakt, co máme, jsou diplomy, vodní diplomy nebo mokré diplomy, nebo jak se tomu říkalo, takže ona bude zajímavý i design vlastně proměny, když to máte z těch různých let, jako tak samozřejmě je tam různý tisk, různá barva a tak dále, takže i to je vlastně zajímavé. Hlavně je to inspirativní, si myslím, i právě pro děti, takže čepice, to bude také jako asi jeden projekt, který s dětma budeme řešit, ať už budeme třeba, vezmeme to hodně na vážno, že si třeba vymodelujeme nejdřív hlavu a potom na ní budeme třeba tvořit nějakou tu čepici. Ale to jsou projekty, které nás čekají a vím, že se to bude muset dělat trošičku jiným způsobem, než to bylo v Domě umění.
1: Lektorka Šárka Kosová je mým hostem v kavárně a budeme si povídat ještě za chvíli.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dneska si v kavárně povídáme s lektorkou Domu umění Šárkou Kosovou a vrátíme se k tomu, čím jsme začínali. Že Dům umění se tedy teď možná na několik let přestěhuje do Českobudějovického plaveckého bazénu. Výzvu směrem k lidem už jsme vyslali, ale vraťme se právě k té stavbě jako takové. To jsme trošičku opomenuli a možná bychom měli připomenout tu její historii.
2: Je to velice zajímavé, jak celý projekt vlastně vznikal, kdy už první ozvy, návrhy, že by mělo dojít k nějaké změně, že by bylo potřeba těch zimních lázní, už proběhly v roce 1954, teda možná o něco dříve, ale v roce 54 už o tom máme nějaké záznamy. No a pak trvalo další 4 roky, než přišel vlastně první návrh, což jsme v roce 1958, v roce, který znamenal pro i Československo tehdejší veliký rozmach na Expo v Bruselu. A vlastně tenhle rok navrhl Bohumil Bém i tadyhle tu stavbu nadčasovou, přestože zrealizovaná byla až v roce 1971 hotová a za první výkopy byly kolem roku 1965-66. Takže měla jakési jako martýrium v čase, přesto ten čas přežila a dokonce se potom i dočtete, že samozřejmě Bohumil Bém nepracoval sám, že byl vlastně součástí kolektivu architektů Státního projektového ústavu v Českých Budějovicích, že spolupracoval s Jaroslavem Škardou a Josefem Vítu. Najdete tam i odkaz potom do 90. let, kdy došlo k rekonstrukci. Někdy by se dalo říct i právě nešťastné, což by pozorný divák sám rozkryl, protože ta stavba se na vás dívá modrýma očima, takže ty skla zmodrala. Na jednu stranu to nevadí, na druhou stranu vám to vlastně ten prostor uzavře a hmotní mnohem víc, než když necháte čirý sklo. A možná takovýhle efekt, tyhle efekty jsou moc důležité právě třeba i pro děti a v tom uvědomování si těchto vztahů, že architekti potom vidí věci mnohem víc do hloubky než běžný člověk.
1: Ta stavba, jak jsme říkali, je doslova v učebnicích architektury, i když tedy ta realizace trvala poměrně dlouho, opravdu hodně dlouho, tak přesto ta její nadčasovost úplně obstála.
2: Rozhodně a myslím si, že o to větší by měla být starost i občanů Českých Budějovic, i vlastně celé republiky, mít jakoby zájem tu stavbu nějakým způsobem stále studovat, stále ji zapojovat. Možná i právě do těch učebnic architektury tam je, ale i právě mezi ty malé děti a uvědomovat si tam nějaké mezníky v té architektuře, protože ona má krásný tvar. A váš kolega z rozhlasu popsal ho, že to je taková prověšená palačinka na tyčkách. Vyhnul se teda na názvu odbornému hyperbolický paraboloid a já bych zjednodušila, že to je takový lupínek čipsu a mě se právě s tím vybavuje výstava, která tady byla, nevzpomenu si asi přesně hned na jméno, ale byl to chilský architekt a jeden z jeho modelů byla krabička zápalek a na té krabičce zápalek byl právě lupínek z čipsu. A to byl model, který byl ve výstavě a to v podstatě je taky naše plovárna.
1: Je vidět opravdu ta nadčasovost a to, jak ta stavba vůbec nezestárla. Mluvili jsme o tom, že právě chcete připomenout to 55. výročí plovárny a jak, ale ještě by mě zajímalo a narazili jsme na to, jestli nějakým způsobem budete reflektovat i

0: kdy veřejnost bude mít možnost se seznámit s tou připravovanou výstavou, o které jsme mluvili, a ta kniha, to je asi běh na delší trať, předpokládám.
1: No, ráda bych slíbila, ale nebudu slibovat, sliby jsou zásadní, i pro mě zásadní věc. V každém případě zatím to vypadá, že ten nejzazší termín, kdyby měla vzniknout nějaká ta menší paneláž u plaveckého stadionu, by měla být nejpozději 13. listopadu, protože 13. listopadu je den narozeninový. A co se týče knihy, tak možná, že první věci k ní už tam budou moc k nahlédnutí, možná někde na pokladně plaveckého stadionu. Možná tam bude daná nějaká forma, kdy nám tam můžete dát do schránky nějaký vzkaz. Tohle teprve je v řešení, ale rádi bychom, aby se to tam všechno jako propašovalo a dostalo.
0: Tak pokud máte svou osobní vzpomínku na plavecký stadion v Českých Budějovicích, který letos slaví 55. výročí od svého otevření, nezapomeňte kontaktovat Dům umění a přidejte svou osobní vzpomínku nebo artefakt, který máte. Bude určitě dobře využitý. O tom všem jsme si dnes povídali s lektorkou Domu umění Šárkou Kosovou a já přeju, ať všechno to, co nazbíráte, načerpáte, zase s dětmi krásně zúročíte a ať se vaše kreativní dílny daří.
1: Moc děkuju a já věřím, že se brzo zase uvidíme nebo uslyšíme.
0: Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu České Budějovice přeje Pavla Kuchtová.
2: Měnící se klima vyžaduje spoustu jiných přístupů. Týká se to například i péče o zeleň ve městech a obcích. Upozorňují na to vědci a ochránci přírody. Plošné kosení trávníků v době veder například způsobuje jejich vysychání. Problém je taky šíření nebezpečných invazních bylin a dřevin. Jak k péči o trávníky a stromy ve veřejných prostranstvích přistupovat šetrněji? Nejen o tom si popovídáme s Daliborem Dostálem, zakladatelem a ředitelem ochranářské společnosti Česká krajina. Naleďte si nás v pondělí 24. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, hezký večer z Českého rozhlasu České Budějovice vás zdraví Jiří Kasal a zve vás po týdnu pod světla ramp. O letošním létě vícekrát platila, jistě nejenom v Praze, věta vložená do textu a ve zkrácené podobě i do názvu naší dnešní první písničky. Benjo bandu Ivana Mládka, když je v Praze, abnormální hits.

0: Když je v Praze hits, tak přesně se jmenuje písnička autoru Ivana Mládka a Františka Proška, které je letos 50 let, stejně jako Až na slůvko, abnormálnímu stejnojmenému televiznímu pořadu, který režíroval Miroslav Sobota a scénář k němu napsali Gustav Oplustil a Ivan Mládek. Jen se sešel se svými kolegy Ivo Pešákem, Ladislavem Gerendášem, Janem Bošinou a dalšími z Banjo Bandu na koupališti, aby si zaspívali tehdy jejich oblíbené písničky a udělali radost všem přihlížejícím. Ivan Mládek přidal osobitě pojatou pohádku o Perníkové chalupce. Toto půlhodinové pásmo jsem zhlédnul nedávno a opět mi upoutalo relaxovanou atmosférou, humorem a písničkami, z nich každá byla malý klenot svého druhu. Takový malý zázrak v normalizační televizní bídě. Ivan Mládek, jak mi sdělil, má k tomuto prvnímu televiznímu pořadu s písničkami Banjo Bandu po letech střízlivý vztah.
1: Takový ty tak Dada, Besíkem jsem se tam snažil už taky jako propasírovat, ale byl takový trošku dost komerční, takový ušitý horkou jehlou, jako nevytahuji se s tím, ale bylo to první. Já myslím, že jsme to dál dotáhli v těch klipech hudebních v té Chunder Country Show, v té country a stradě. No. A byli jsme mladí kluci ještě taky. Jo, no, docela nám to pomohlo.

Dívka s modrou matrací, hudba Ivan Mládek a text Emil Synek neboli Zdeněk Svěrák. I tato milá písnička se objevila v zábavném pořadu Československé televize z roku 1976, když je v Praze Abnormální hits, ačkoliv na singlu, byla vydána až 2 roky poté. V této televizní půlhodince si Ivan Mládek osvojil také roli reportéra, když dělal rozhovor nejenom třeba s Ivo Pešákem, ale také s jinými a pozoruhodnými hosty. S autorem řady slavných trémských písniček Jarkou Motlem, básníkem Josefem Hanzlíkem nebo kreslířem Stanislavem Holím. A také se na koupališti prezentoval Ivan Mládek jako výtvarník svými obrázky. Ještě jednu písničku vám zahráme z této půlstoletí staré půlhodinky s banjo bandem Ivana Mládka, kterýž to legendární banjista a zpěvák si přijel poslechnout do Českých Budějovic výbornou New Orleanskou kapelu Chuba Skinny v rámci jeho českého jazzového festivalu před několika týdny. Bude to Linda, kterou obsahuje také debutové album této kdysi vícegeneračně velmi oblíbené kapely.

Linda sice uzavřela malou reminiscenci na jeden příjemný televizní písničkový pořad s banjo bandem Ivana Mládka ze 70. let, ale v letní projížďce pod světly ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice budeme pokračovat dál. Vzpomínám si, že velkým letním rakouským hitem v 80. letech, často vysílaným na jeho Čech velmi hojně poslouchanou stanici E-Dry, byla dosti oddechová písnička Motorboat, tedy motorový člun, a to v německé i anglické jazykové mutaci. Byla dílem Kurt Gober Bandu, který používal zkratku s dvojznačným významem KGB. Jednalo se vlastně o tandem dvou rakouských vokalistů, Kurta Gobera a Andyho Fabianka, kteří se díky tomuto hitu stali docela populárními ve své zemi. Koncertovali s mnohem slavnější rakouskou kapelou Opus a natočili vokály ve studiu pro superhit dalšího známého reprezentanta austropopu Halka, Rock Me Amadeus. Zde je největší hit Kurt Gober Bandu Motorboat z roku 1984 s jistě nenáročným textem. Motorový člun věnuji se veslování jen, když opravdu musím, jako v loňské soutěži o ceny KGB a Motorboat.

Kurt Gobreband a letní hit Motorboat z 80. let. V rámci zahraniční vsuvky dnešních letně naladěných světel ramp přejedeme do Skotska, ovšem budeme cestovat proti proudu času až do roku 1961, kdy měl docela zvláštní hit folkař rodák z Glasgow, který se původně jmenoval Ian McRae, ale z úcty k černošskému bluesmanovi Joshu Whiteovi se přejmenoval na Joshe McRae. Na vojně se potkal s Tonym Hatchem, budoucím nesmírně úspěšným producentem a autorem velkých hitů Petula Clark. Ten mu pomohl zařídit kontrakt s nahrávací společností Pye Records a také napsal pod pseudonymem Mark Anthony jeho největší hit Messing About Under River, dovádění na řece. Písnička má evokovat bezstarostnou atmosféru a odpoutání se od každodenních starostí až mírně surrealistickým vršením různých věmů od plavby lodí až ke skrytým zákoutím řeky, což je zvukově ještě podpořeno šploucháním vody. Josh McRae, Messing About Under River.

There's a whirlpool and weir that you mustn't go near.

Když je hezké počasí, víš, že je ten čas blbnout v řece. Messing About Under River a britský hit raných 60. let skotského písničkáře Josha McRae, jehož další stopa příliš jasná není. Bohužel jisté je, že ve svých 44 letech si sáhnul na život. V poslední třetině dnešních stále letních světel ramp na vlách Českého rozhlasu České Budějovice bych rád setřel pomyslný prach z pantonského alba, které spojilo písničky uvedené ve dvou televizních hudebních pořadech z počátku 70. let. Jeden se jmenoval Zpívající přístavy a druhý Jedeme k vodě. Nostalgický výběr krátkých písniček mířil hlavně k tremské hudbě a k vodáckým songům. O hudební základ se postarala v obou případech dechová kapela Břevnovanka pod taktovkou Zdeňka Procházky. Za účasti pestré sestavy zpěváků i herců. Ke Zpívajícím přístavům se vrátíme někdy jindy, ale dnes, alespoň v iluzi, jedeme k vodě.

0: Modrooká panenka neboli Reginella Campagnola, Jiřím Voldánem česky otextovaný populární předválečný foxtrot, který kdysi takto zaspíval Zdeněk Pulec, který byl nejenom vynikající trombonista, ale také dobrý zpěvák. A předtím to byla se sborem Lubomíra Pánka a Břevnovankou titulní písnička půlhodinového hudebního filmu, v němž hraje hlavní roli řeka Lužnice Jedeme k vodě. Jejími autory jsou Jaroslav V. Dudek a textař Bohuslav Nádvorník. Vedle třeba Josefa Zímy, Drahomíry Vlachové, Ksetleru a dalších byl důležitým aktérem onoho pořadu, jehož písničky jsou také zaznamenané na hudebním nosiči, Jiří Hromádka. Jeho Čech z Jindřichova Hradce, který tehdy jako zpěvák patřil k širší špičce domácí populární hudby. A jeho jsem požádal o vzpomínku.
1: V tom roce 72 přišel František Živný, to byl dramaturg Československé televize, přišel s nápadem udělat dlouhohrající desku z trampských a vodáckých písniček. Ta deska se jmenovala Jedeme k vodě. A potom následně televize z toho udělala takový sestřihový písničkový pořad, kde vystupovali Zíma, Setleři, Pavlína Filipovská a další. No a tahle ta deska Pantonu, to byla jedna z nejprodávanějších desek. Jo. To mělo obrovský úspěch. No a točilo se to na Lužnici, kde právě dal k dispozici ten František Živný svoji chalupu, kterou tam měl. No a takže to bylo ze vším servizem, tam bylo pivo, jídlo, nějaký klobásy a točilo se tam, celý ten štáb televizní byl vlastně u toho Františka Živnýho na chalupě. A byla to fantastická atmosféra, jo. To byl vlastně takovej obří čundr, by se dalo říct. No a takže ten pořad měl i takovýhle zákulisí a bylo to velice, velice úspěšný.

Houpy ho, písnička od Bedřicha Nikodéma s textem Karla Růžičky a tam za tou velkou skálou od autorů Bohumila Austa a Vildy Sýkory. Dva tremské evergreeny zazněly v podání jeho Čecha Jiřího Hromádky a Břevnovanky s kapelníkem Zdeňkem Procházkou. Na úplný závěr to bude z televizního pořadu z počátku 70. let Jedeme k vodě, Marta, velký tremský šlágr s autorským podílem již dnes zmíněného Jarky Motla, tentokrát i z KTO. Jiříka Sal vám, přátelé, děkuje pod světlý ramp za přízeň a přeje i za mistra zvuku Romana Kambo mnohem více životodárné vody. Mějte se, jak nejlépe to půjde.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
0: Písničky pro radost a melodie podvečera.
2: Vaše splněná hudební přání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Některé menší toky na jihu Moravy podle povodí vyschly, dalšími protéká rekordně málo vody. Chráněné zvířecí druhy našly nový domov v Tůních u Byňova na Novohradsku. Jihlava zveřejnila jízdní řády autobusů do volebních místností. Zítřejší teploty na jihu Čech vystoupají ke 24, na horách k 20 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jen na 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Třeba Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
7: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
8: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
9: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
10: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
9: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Přírodní prostředí s tůněmi a loukami vzniklo u Byňova na Českobudějovicku. Poprvé se tam vylíhly pulci skokana štíhlého. Útočiště tam našly další chráněné zvířecí druhy a vodní hmyz. Pokračuje specialistka environmentálních projektů nadace Matony Lucie Štefanská.
11: Víme, že využívají vidry, pak jsme tam viděli na záznamech třeba čápa černého. No a na loukách máme řadu bezobratlých živočichů, různé druhy motýlů. Ty tůně využívají i vášky. Důležité je, že se snažíme vytvářet pestrou mozaiku různých stanovišť. Chráníme tím celé ty ekosystémy.
6: Dva speciální autobusy budou v Jihlavě svážet lidi z místních částí do volebních místností. Obslouží lokality, ve kterých po změně volebních okrsků nezůstaly hlasovací místnosti. Město už zveřejnilo jízdní řád volebních linek.
12: Autobusy budou jezdit jen v sobotu 10. října. V pátek budou muset voliči využít individuální dopravu. Spoje zdarma svezou lidi z místních částí Kosov, Zborná, Hosov, Pávov a také Červený kříž. Budou zajíždět i do Henčova a Heroltic. Na voliče budou u místností čekat a následně je odvezou zpět domů. Na vhození lístku do urny budou mít lidé 35 až 50 minut. František Jirků, Český rozhlas.
0: Počasí.
6: V noci se na jihu Čech ochladí na 9 až 6 stupňů, v údolích klesnou teploty až ke 4. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, odpoledne bude většinou polojasné a večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách od 17 do 20 stupňů. Slabý vítr bude ze začátku proměnlivý, postupně se změní na severovýchodní. Biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Vážná nehoda komplikuje provoz u Prachatic na železničním přejezdu u Velišova mlýna. Právě teď tam zasahují záchranáři. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
13: Krásný podvečer, posloucháte Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky a dnes také písemná a i telefonická přání. K dispozici je vám telefon 221 55 44 11. U mikrofonu je Michal Hovorka. Příjemný poslech.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Prosím, zahrajte písničku paní Věře Boubalíkové z Vrchotice k jejím 86. narozeninám, které oslavila v pátek. Přejeme zdraví, pohodu a spokojenost po celý rok. Blahopřeji sourozenci, děti a jejich rodiny, Boubalíci, Voříšci a Magdíci.

0: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
1: Máme tady další písemné přání. Prosím o zahrání písničky pro slečnu Pavlu Škodovou z Písku, která má dnes narozeniny. Milá Pavlo, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Ať máš stále úsměv na tváři a obklopují tě lidé, které máš ráda. To ti přejí teď Marcela a Marcelka z Písku.

Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Dnes slaví svoje 50. narozeniny pan Radek Bauer z Jemnice. Milý Radku, několika málo slovy, ale za to upřímně a vřele přejeme ti k 50. ze své duše celé, hodně zdraví, ještě více lásky, z ničeho ať nemáš vrásky. 50. je jen číslo a ty si důkaz toho, že s věkem člověk zraje jako dobré víno. Přejeme ti, ať si dnešní den užiješ naplno a ať se ti splní vše, co si přeješ. To ti ze srdce přejí manželka Míša s dcerami Tereskou, Karolínkou a Eliškou. Dále gratulují rodiče Zdeňka a František Bauerovi, bratr Zdeněk s rodinou, bratr Jiří s přítelkyní Míšou a sestra Lenka s rodinou.

Stále posloucháte Melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Květoslavu Pechtlátovou z Níhošovic k životnímu jubileu. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let přeje obecní úřad a kulturní komise v Níhošovicích.

0: Časopis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z

čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna, babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Máme tu písemné přání, prosím o písničku pro Pavlínu Starkovou k 26. narozeninám. Dobře, zdraví, lásku a vše, ať je v životě vychází, přeje Eva.

0: A je to poslední přání, které dorazilo do Melodii podvečera SMS-kou. Prosím o zahrání písničky Modlitba. Přeji pěkný večer všem, Lída.
1: Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím, dej, ať aspoň trochu

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kapacita vysokoškolských kolejí Západočeské univerzity v Plzni je naplněná. Sucho oslabilo jihočeskou ptačí populaci. Pomoc tý můžou jednoduchá pítka. Na silnicích zemřelo o víkendu 7 lidí. Řadí se tak mezi tragičtější volné dny v letošním roce. V noci se na jihu Čech ochladí na 6, v údolích až na 4 stupně. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Přibylo zájemců o ubytování na kolejích Západočeské univerzity v Plzni. Zatímco u studentů prvních ročníků byl zájem stejný jako loni, studentů z vyšších ročníků se letos přihlásilo o 30% víc. Kapacita kolejí je už plná. Univerzita musela odmítnout zhruba 400 studentů. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Studenti vyšších ročníků, tedy druháci a výše, se hlásí už od května. Ti si rozeberou obvykle 60 až 70% kapacity a zbývající kapacitu potom nabízíme studentům prvních ročníků, pro které se otevírá registrace v druhé polovině července a v průběhu srpna řešíme to přerozdělení, kdo se zaregistruje na jaký pokoj a také to, kolik studentů zůstane pod čarou.
2: Letošní dlouhodobé sucho a vysoké teploty oslabily většinu ptačí populace na jihu Čech. Potvrdila to pozorování odborníků v rezervaci Řežabinec na Písecku. Ptáci jsou kvůli nedostatku potravy podvyživení a mláďata se déle vyvíjí. Druhům žijícím ve městech můžou lidi snadno pomoct, dodává ornitolog Jiří Šebestián z Práchyňského muzea v Písku.
4: Místo krmítek, tak pítka. Jakákoliv pítka stačí, prostě obyčejná miska pod květináč naplněná vodou, která bude pravidelně umístěna na stejném místě a pravidelně dolívána. To je zejména to důležité, ta pravidelnost a trvalost, aby ti ptáci s jistotou viděli, že tam ta voda bude.
2: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, toho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo včera, další 2 pak při nehodách dneska. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a taky na přelomu července a srpna. V červenci na silnicích zemřelo dohromady 42 lidí, což je v meziročním srovnání nárůst o 7 obětí.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 9 až 6 stupňů, v údolích pak klesnou teploty až ke 4 stupňům. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, ojediněle mlhavý. Během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, odpoledne pak bude většinou polojasné a večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů. Vítr bude slabý, začátku proměnlivý, postupně severovýchodní a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bez vážnějších komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 000 Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou? Jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony? A jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie? O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si namatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano. Penso con sueño para

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My i jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování. Takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale by ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
0: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
0: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
2: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
0: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
2: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových, jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
2: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
2: Ano, je nás víc, protože
1: je potřeba šířit osvětu.
2: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc, a věřím tomu, že to bude lepší a lepší, a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené, a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak

0: tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Židovské muzeum v Praze slaví 120. narozeniny. Jakou roli hrály v židovské tradici papírové vystřihovánky? A co je nového v Plzni? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Až do 120 let tradiční židovské přání k narozeninám se 29. srpna naplní Židovskému muzeu v Praze. Přesně před 120 lety totiž několik členů pražské židovské obce v čele se Salomonem Hugo Liebenem založilo spolek pro založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Jeho česko-německé stanovy schválilo místodržitelství Království českého právě 29. srpna 1906. A my už jsme ve spojení s muzejní vedoucí marketingu a komunikace Martinou Kemrovou. Dobrý večer, jak muzeum své narozeniny oslaví? Chystáte nějakou akci přímo na 29. srpna?
2: My to máme trošku komplikované, protože 29. srpna je sobota, je šábes, takže máme zavřeno, ale hned 30.8. bych ráda všechny pozvala na přednášku naší hlavní kurátorky Michaely Seidenberg. Tentokrát to nebude v Praze, ale bude to v Brně na Štetlfestu a tahle ta přednáška se bude právě točit kolem dějin Židovského muzea a těch 120 let, které letos slavíme.
1: Řadu akcí chystáte od září, co to bude?
2: Jednak nabíhá náš velmi bohatý kulturní program, který je letos ještě bohatší a my tam každý měsíc vlastně máme vystoupení některého z našich kolegů nebo se díváme do zákulisí Židovského muzea, takže já se třeba moc těším teďka na zářivou přednášku naší vedoucí oddělení židovské historie Ivety Cermanové o josefínských reformách a potom v listopadu a na to bych speciálně chtěla pozvat všechny, protože to je unikátní možnost. Připravujeme komentované prohlídky archivu, který máme ve Smíchovské synagoze. O jejíž existenci opravdu ví poměrně málo lidí a běžně se tam návštěvník nedostane. Pak máme takové tři, řekla bych, větší věci v té druhé polovině roku. Jednak je to znovu otevření galerie tady v bloku u španělské synagogy, galerie Artschul, kterou chceme otevřít po prázdninách a bude zahájena takovou malou výstavou Ztráty a nálezy, jež je věnovaná exponátům, které se ztratily, ať už během světové války nebo po ní, ale potom nějakou cestou, ať už nákupem nebo detektivní prací našich kolegů se dostaly zpátky do našich sbírek. A potom od poloviny října bude v Klausové synagoze k vidění výstava Městem, lesem, polem, kolem, která je věnovaná Jiřímu Fiedlerovi, což je taková za mě asi neprávem pozapomenutá postava člověka, který 30 let od 70. let mapoval mizející židovské památky, hřbitovy, synagogy po celé České republice a jak název té výstavy napovídá, tak nedbal na terénní nerovnosti a křoví a zarostlé polnosti, ale prostě mapoval je bez ohledu na své vlastní pohodlí, takže tuhle tu výstavu bych taky každému doporučila. No a pak takovou asi absolutní špičkou toho našeho letošního a asi nejenom letošního programu bude výstava Židovské muzeum 120 let, která proběhne v historické budově Národního muzea, kde opravdu se zájemci dozví všechno o tom, jak vlastně Židovské muzeum vzniklo, kdo se na něm podílel, jak bylo možné, že Židovské muzeum nezaniklo během druhé světové války, ale naopak získalo jedny z největších sbírek na světě a bude to určitě krásná výstava. A ta začíná 13. listopadu a potrvá do května příštího roku.
1: Říká vedoucí marketingu a komunikace Židovského muzea v Praze Martina Kemrová. Děkuji moc za rozhovor a mazl to všechno nejlepší.
2: Děkujeme. To darba.
1: Černé třešně se trhají, zelené se nechají být, hezká děvčata se milují a ošklivá se nechají jít. Lidovou jidiš píseň z předválečné východní Evropy zpívá Hana Frejková.

0: Když se řekne vystřihovánka, většinou si představíme dětské nůžky a poněkud neohrabaně vystřižené obrázky. V židovské tradici je ale dělávali dospělí, mohly být složité a nést náboženský význam. Dekorativní tabulky, které na východní stěně zbožné domácnosti ukazovaly směr modlitby k Jeruzalému, mívaly totiž právě podobu vystřihovánky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Mizrach znamená hebrejský východ a v tradičních židovských rodinách vyobraznění s tímto slovem uvnitř domu určuje směr modlitby k Jeruzalému. K tomuto stále přítomnému středu židovské duchovní orientace přitom Mizrach odkazuje i jako akronym, tedy věta složená ze slov začínajících jeho písmeny Mitzadze, Ruach a Chaim, neboli z této strany přichází duch života. Jednou z nejkrásnějších podob Mizrachu se staly papírové vystřihovánky. Toto slovo dnes nejspíš vyvolá představu dětské zábavy, ale v židovském prostředí, zejména ve východní Evropě, je taková tradice doložena nejméně od 17. století a dochované památky dosvědčují tvorbu vystřihovaných mizrachů také ve století následujícím. Kolem samotného slova se na těchto vystřihovánkách rozvíjel bohatý obrazový svět. Zdobili je lvy, ptáci, jeleni, koruny na tóru, sedmiramené svícny, desky zákona, někdy i znamení zvěrokruhu nebo fantazijní zvířata. V papírových mizraších se tak ojedinělým způsobem setkával hebrejský text, náboženská symbolika i cit pro ornament. A při pohledu na propracovanost takových vystřihovánek asi nejvíc udiví jejich technická stránka. Některé jsou tak jemné, že lze jen žasnout na trpělivosti, jakou jejich zhotovení vyžadovalo. Papír se skládal a vyřezával tak, aby po rozložení vznikla přesně souměrná kompozice, často ještě podložená barevným listem nebo doplněná bohatším textem. To už nebyla běžná práce s nůžkami, ale řemeslná dovednost na pomezí kresby, řezby a kaligrafie. I v tak křehkém materiálu tak vznikala předmět, který měl hloubku a současně těšil. Jména tvůrců většinou neznáme, protože šlo o lidové umění v prostředí, kde mizrachy vyrůstaly z předávané zručnosti. O to cennější jsou výjimky, jako je mimořádně propracovaný mizrach z roku 1877 od Izraela Dova Rosenbauma z Podkamene na dnešní Ukrajině. V kompozici díla, které je dnes uloženo v Židovském muzeu v New Yorku, stojí uprostřed monumentální stavba s kupolí a hodinami. Právě ty snad odkazují k autorovu povolání hodináře a dovolují nám zahlédnout konkrétního člověka za tímto křehkým dílem. S ústupem tradičního židovského prostředí v první polovině 20. století tradice mizrachů v podobě vystřihovánek slábla a rozhodující zlom přinesla druhá světová válka, která ve východní Evropě zničila celá židovská společenství i s předměty jejich každodenního života. Právě proto dnes židovské vystřihovánky a v chlapeckých náboženských školách chederech se zhotovovaly i jako jednoduché sváteční ozdoby, působí tak silně. Nejsou jen ukázkou obdivuhodné ruční práce, ale zvlášť jako mizrachy připomínají svět, ve kterém obyčejný list papíru mohl nést krásu i náboženskou tradici.
0: V další známé jidiš písni jde její hrdina koupit na trh koně, ale nakonec zůstane u sklenky vína. Komický příběh slyšíme opět v podání Hany Frejkové.
2: Šprajcich měl mit gitte tricht, no.

0: Jedna z největších synagog v Evropě se v Plzni otevřela návštěvníkům po velké rekonstrukci před 4 lety. Kateřinu Havránkovou zajímalo, jak je tamní židovská obec spokojená s návštěvností i jaký tam nabízejí nejbližší program. Hovořila s předsedou plzeňské židovské obce Jiřím Lévy.
1: Pane Lévy, je o návštěvu synagogy zájem a případně jaký tady máte program pro návštěvníky?
2: Za ten zájem je měřitelný v počtu návštěvníků, tak si myslím, že ano, protože každoročně mezi 18 až 20 tisíci osobama navštíví synagogu. Kulturní akce, které zde pořádáme, a převážně jsou to výstavy ve velké synagoze, které obměňujeme, a jsou tady koncerty. Děláme klasické komerční koncerty, jestli můžu některý jmenovat, tak je to recital Malý princ, kde vystupuje pan Cina, potom tady bude Jitka Zelenková s kapelou, to je benefiční koncert, a pak jsou ve staré synagoze menší koncerty v příjemném prostředí a je tady zajímavá akustika.
1: My sedíme ve velké synagoze v Plzni, jsem tady s Jiřím Lévym, předsedou židovské obce místní. Do konce září přímo ve velké synagoze probíhá výstava, která se jmenuje Holokaust plzeňských židů.
2: Je to výstava, kterou dělá židovská obec Plzeň sama o významných plzeňských židovských osobnostech, jak se jim žilo před válkou, během války, kteří přežili a jak mohli pokračovat.
1: Ta synagoga je, musím říct, opravdu nádherná. My sedíme v podloubí, já se dívám na ten nádherný malovaný strop. Jste po těch 4 letech spokojení s tím, jak dopadla ta rekonstrukce?
2: Ano, jsme spokojení, ale jedna věc je rekonstrukce a pak na nás a bez dalších dotací je provoz a údržba. A to jsme tušili jenom, co nás to bude stát jako časově, ale i finančně. Ale snažíme se to prostě zvládnout a myslím si, že to zvládáme.
1: Pane Lévy, když bude mít někdo zájem o to podívat se po synagoze, případně i s nějakým komentářem, nabízíte něco takového tady?
2: Ano, nabízíme komentované prohlídky, buď si udělá objednávku přímo přes stránky židovské obce v Plzni, nebo přes infocentrum v Plzni. Děláme to i cizojazyčně a můžeme do toho zahrnout prohlídku jako jenom synagogy, Ramínského domu a můžeme i na věže se podívat s výhledem na Plzeň.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Skupina rodičů v brazilském Rio de Janeiro koupila židovskou školu a zabránila tak jejímu uzavření kvůli klesajícímu počtu žáků. Během 6 měsíců po odkoupení pak počet žáků výrazně vzrostl. Škola dostala nový symbolický název Chaj, který v hebrejštině odkazuje k životu. V Jeruzalémě byla uvítána 100 tisící přistěhovalkyně ze Severní Ameriky, která v Izraeli našla domov s pomocí organizace Nefesh Benefesh, hebrejsky od duše k duši. Jejím posláním je pomáhat nejen s přistěhováním, ale i začleněním do nového života. V synagoze v Březnici je k vidění výstava, která výtvarně reflektuje 1200 obětí teroristického útoku palestinského Hamásu 7. října 2023. Hebrejský název výstavy Hineni odkazuje k biblickému zvolání Zdej jsem v odpovědi na Boží oslovení. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Vedení Lipníku nad Bečvou plánuje rozšíření služby sdílených kol. Zítra bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Po víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
2: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen, zatím nevypadá příliš lépe.
0: Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zvažuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 1200 výpůjček. Lidé mají k dispozici na 10 stanovištích 30 bicyklů. Službu ve městě zajišťuje soukromá firma. V příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Ukázalo se, že ten systém funguje a že především teda mladí lidé a děti, žáci základních středních škol to využívají poměrně intenzivně. Jsou místa, kde těch výpůjček je obrovské množství a kde se ty kola často zhromažďují, typicky vlakové autobusové nádraží, stadion, skatepark a potom zase v těch večerních hodinách sídliště, tam se ti půjčitelé vrací.
0: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit novou. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun.
4: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 v okolí Brna se uklidnil provoz z Prahy na Vyškov, už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova, o něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje vcelku klid, to se bohužel nedá říct o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. Přesněji před omezením mezi Pečkami a Sadskou velmi silný provoz přetrvává od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak...
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela asi kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl. Já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl. No a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaničkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze.

0: za nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty má 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky Milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí, a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Zítra čekáme polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, hezký večer. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
2: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
0: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
3: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
0: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město si ho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
4: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem. Po třech setech Češky zatím prohrávají 1-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem až na 10. kilometr, přejíždí se do pravého pruhu, kolona se ale netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla, objíždějte přes Pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov, asi v polovině bourala dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Následuje pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, člověče? Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prejedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu, jako že bych zžral celý tady guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, dva kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, vidíš. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád. Mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě. Když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřové pečeně, tu kousek vařeného vězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chlaďáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzeného, kus hovězího vařeného, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva jako vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. Protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teko půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnou, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového. Teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici. Tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku. Asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak 2 lžíce.
2: Rošláháme. Můžeme tady tu emulzi, když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď si nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Já to asi bude ono, no.
2: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: já to držím. To si potrošku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Mm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýrok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova,

0: tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
0: To znamená těch 6 až 10 cm, co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
2: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
2: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili, tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
2: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
3: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Kde se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti dát Naděnko tykat?
1: No samozřejmě, když se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi.
2: A byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba? Měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V závěru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. Ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, ne? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to
1: já. Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám, příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky Mezera. A Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMSku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Zítra bude polojasno, teploty kolem 22 stupňů, na Moravě až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletavou. A pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
4: Kraji se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarijních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
5: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer. Na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zdržením před omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Před zúžením se může tvořit kolona od sjezdu na Poděbrady. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 10. kilometru pracují silničáři. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé ji prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z Perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a řekla mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po 4 samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím, protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do ty hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: Já jsem slyšel o Uršule, o Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka pá, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Ne, borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její 2 sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidně. Jděte si, Šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to porota?
6: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel.
5: Ano.
4: Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín!

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporožíro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přeci jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že studuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má drahá.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má drahá.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě, to jsou všem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Půl taky.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano,
2: to buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten jí pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on

0: Leku. Teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit. Teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo. Já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
1: paš Jirku.
0: Ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
2: Tak jo, jako na furt,
0: no, že, na si furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo.
2: Já myslím,
0: no,
2: že se
0: necháte. Tak jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do novýho bytu.
2: A slečnu tam nechal?
0: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
2: To bylo lepší, o to znání. No.
1: Tak je někdo, s kým si nebydlel.
0: Tak je, těch je.
2: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
3: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
0: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala.
3: Mm-hmm. Je to aha, pravda? To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc si za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu zplodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i

0: psali. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
1: Milá Sally!
2: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
1: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě, babo, nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
2: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
1: Ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
2: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
1: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
2: No nevšiml.
1: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužila.
2: Ale prosím.
1: Nabídky.
2: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy.
1: To nebude mluvit. Říká odváhy, nevykládejte. No. Vy jste si mě namlouval.
2: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
1: To kolečko? Vypadalo to jinak.
2: Dejte, držte se, textu. Jo.
1: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
2: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
1: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista, Kolia Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolia mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstinky jsme si sice nevyměnili, ale Kolia mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolia neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi, prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no, no, jdu dál a teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlák, kolik to se, 2000, no co pak jsem blázen, já dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 tisíc. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že je to?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já tu byla první. Když jsem si na tu lavičku sedala, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: Víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než to by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, dva vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: V mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář, otče.
7: Rychle, rychle spěchám na fan. Vyměňte si tedy svatební prstýnky. Ještě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale já počkám. Takže šupito, tak a mám.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polipkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát a tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
3: To je podvod!
7: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
5: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Chvíli se nic nedělo a zase och, och, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. A pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka na závěr celého týdne a také na závěr celého nedělního dne právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová a moc se na vás těším, že najdete chvilku času a zastavíte se u nás na kus řeči. No a noční linka tradičně potrvá po celé dvě následující hodiny, tedy až do jedné hodiny nového příštího dne a samozřejmě kromě povídání nás čeká také spousta příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Zkoušeli jste někdy podnikat? Zkoušeli jste někdy podnikat, přátelé, a co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle ale stačit k úspěšnému podnikání a obzvláště dnes v hektické době? Zkoušeli jste vy sami někdy podnikat, realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení, tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete. No a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?
1: No, stát na vlastních nohoch. Hmm. Ale není to vůbec jednoduchý, takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
0: Povězte.
1: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod. Mm-hmm. Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list.
0: Ano.
1: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry, jelikož jsou obyčejný dělník, nesu úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžký to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
0: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
1: Tak. Přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
0: Takže nějaké služby prostě, ano?
1: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba čím jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom, že stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když to Olomouce.
0: Tak to je určitým způsobem svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
1: No, no, no, no.
0: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
1: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, to je teda dobře vybavená, což je výhoda.
0: No vidíte.
1: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jede okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
0: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
1: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno stáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
0: Ne, rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
1: No právě, že bych musel asi odejít z práce. No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Bartošikova, pana Kapitančíka. Pana Macouna, Janu Chládkovo, ještě toho pana Novotnýho Zdenka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, no zkrátka všechny linkaře a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je... Cesta špatným směrem.
0: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci, nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vašo Patajdla, písnička a kněz Jmojano a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy, nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte, mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A vy máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. To není jednoduchý, jo. Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise. A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let. A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma, nebo baví se s lidma. Hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu, kterou jenom když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní a pracujete pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, zeptáte se, ahoj, jak se vám daří, blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem ze začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy, který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí.
0: No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: V reálu to funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo zaměření se?
1: No, protože v kuchyních, ať si začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvih, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepřijou člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstal a dá se říct, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval,
0: jo.
1: Kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v Českém Brodě. A všechno zkrachovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým...
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno,
0: co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Nějaký, jak to dělat, a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně. Dobře, Jardo, tak přece jenom čas běží, já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohle to našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřími kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu,

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si to.

0: byl Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a protože jsme byli na dědině, jo? Mm-hmm. A Suvíčer je savař, dědník jako, jo?
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam tak ty domy nestavěly ze začátku, jo? Mm-hmm. Ale tady v Židlochovici zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo? A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedné bytě bydlel ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo? No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovici, víte, a teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr z Hednici, jo?
0: Mm-hmm.
1: No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 zednici a na žádný dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako jo. No, takže
0: už i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Mm-hmm. Já kudy vytvořil takovou partiu, která jsem trochu jako vedel, jo.
0: Mm-hmm.
1: No takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že?
0: Mm-hmm.
1: Pak po revoluci jsem teda jel na rok do toho Řecka.
0: Mm-hmm.
1: Tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak to všechno zabralo. A já jsem těch lidí měl aspoň skoro 20, jo? No a taky měl jsem 6 milionů úvěrů, ale ne najednou, jo?
0: Postupně. Ano, ano, ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak těch 6 milionů prostě jsme při tom stavu těch lidí se to splácelo celkem dobře. To, já jsem jak tě základnický položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem si vzal, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, tak jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo?
0: Jo.
1: Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co chude, jako tu stavařinu, jo?
0: Ano.
1: V současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo?
0: Uh-huh.
1: No, já mám taky takový kluky už jenom, protože nás je asi 6 teďkom, protože já už s tím brzo prasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte tak, mladým, říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat na dopravu a tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má asi problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co je nejtěžší v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: Tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale když nemáte, nejsou to zednici vyučení a chcete dělat nějakou takovou práci, tak nemůžete s nima dělat všechno. Maximálně tak nějaký dlažby, zámkový dlažby, mm-hmm, zateplování, jo? Ale chtít od nich, aby dělali, obkládali kachličky nebo dělali nějaké omítky, to nelze od nich chtít, jo?
0: Jasně.
1: Takže když vždycky někdo chce třeba mě telefonují nebo žádají obkládat koupelnu nebo tak, tak to musím odmítat, ale pošlu tam, nebo dám jim číslo telefonu na kamaráda, který zase prostě to dělá perfektně, jo? Uh-huh. Takže takhle těm lidům pomůžu a já jsem se tím pádem stál takhle skoro bych řekl rádcem, když někdo něco hledá, něco potřebuje, tak každý pošle každého za mnou, jo?
0: Ano.
1: Tak prostě někdo jsme stěhovali piano nebo klavír, jo? No a tak prostě každou pravdu nic neodmítnu, když nemůžu to udělat, tak jim poradím těm lidem, no. A tak se z vás stane takové poradce, to bych snad mohl dělat do smrti, toho poradce, jo?
0: jo. No,
1: to bych mohl dělat kurt, protože ta zedničun už jde, já se to má tady pletu nohama, jo, takže...
0: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím udělat.
1: Nemusí mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, takhle, vidí moje vozítko někde na náměstí stát, tak řeknu, běžte, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaříček někde, jo?
0: Poradí.
1: Tak,
0: dobře.
1: Tak to pracuje, tak to funguje.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Taky jsem se narodil, boss. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. Mm-hmm. A to teda pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. Mm-hmm. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje na zpátky. Uh-huh. A těmi dluhy jsem začala. Uh-huh. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.

0: No, je to krása.
1: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
0: Děkuju, já už jsem z něho vyléčena.
1: Jo.
0: Za mě je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
1: Aha.
0: Takže platíte nájem.
1: Mm.
0: A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
1: Ano, ano, ano.
0: Ať už je to hygiena, ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana, ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Vidíme se zase, jako několik těch prostorů jsem různě jako našla, ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou 3 záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál. No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař-příšník, abych teda dostala živnostenský list. No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala, nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
1: Jo.
0: Takže chodilo strašně málo lidí. Teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat posoušky.
1: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
0: No, ano, ano, od jedné paní, která je vyráběla,
1: ano.
0: Takové svojí provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne. Takže
1: jasně.
0: Nebo jsem s tím hostila sousedy, no, takže jsem podnikala od 10 k 5,
1: jo.
0: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo, dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydle jsem neměla kde,
1: jo.
0: No, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna jako nakrachla, tak jsem měla zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze uložené, aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Takže ještě, když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombonek nakonec.
1: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
0: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
1: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
0: Nezanevřela.
1: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
0: Ne.
1: Už ne?
0: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože
1: jo,
0: jako
1: jo.
0: Do toho pohostinství chtěli lidi.
1: Uh-huh.
0: Jo? Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, barmankou,
1: číšnickou,
0: tam všude se ještě jakž tak brali lidi, ale korespondentka už nikdy, no tak aspoň píšu.
1: A myslíte si, že to bylo tím regionem, že to tam nešlo, nebo že jste nemohla najít práci, nebo že by to tak třeba se stalo asi všude, kdybyste...
0: Tak vždycky, když jsem šla na nějaké výběrové řízení, tak vždycky už jako vzali ty mladší, no.
1: Jo, takže...
0: Mi bylo přes 40, takže jako...
1: A už to bylo omezující, tenhle ten věk?
0: To bylo, ano, omezující věkem a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
1: Jasně, jasně. Hmm.
0: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
1: Vzpomínáte,
0: a
1: jenom.
0: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší,
1: jasně.
0: Ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu
1: bez toho
0: to
1: kapitálu nejde.
0: No.
1: Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
0: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová, Lakomá, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, přeju.
1: Taky zdravím, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte? Nebo podnikal jste?
1: Tepár, nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni, ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, teda ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové jednodušší, protože příklad, on si vzal, koupil obchod a ručil tím obchodem. To znamená, když se mu to nepodařilo, tak prostě banka přišla, vzala mu obchod a bylo to vyřešené. On neměl žádné vlastně svým způsobem dluhy. Takže moc takových, nebo moc, není jich moc, ale znám několik, kteří jsou v dnešní době totálně zavodou, jsou milionáři,
0: jo.
1: Protože to uchopili tenkrát prostě tady tímto způsobem.
0: Za správný konec. A jaké obory třeba máte na mysli těm, kterým se velmi zadařilo?
1: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře, dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, nevím, za hranice, ale mimo fabriku, to znamená, že si pomáhali i různým takovým možná, ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto. Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho, spousta lidí říkal, ty jsi blázen, ty jsi tady za úvěr a tak dále, tak dále. Říkal, klidek, to bude všechno dobré a taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky, do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců, tím jako v úvozovkách myslí včelaření, jo.
0: Ano, ano.
1: Že jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Kolik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, včeličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp a mi to stačí. Takže to je takový koníček, svým způsobem taky podnikání, ale prostě takový jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strička nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný, radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
0: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
1: jako
0: toho všeho.
1: To každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
0: Jasně.
1: Má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapy, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
0: To je potřeba neustále, to je fakt.
1: Ano, to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a celkem slušně si vydělají. Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, což já teda mám, já bych mohl být hodinový manžel 10.
0: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
1: Tam přesně, no, takže protože když ten hodinový manžel musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním veze. Pravdu. A oni obyčejně se nemluví jako chlapi, dva, tři, vytvoří takovou jakoby malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu. Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
0: Ano, ano.
1: To není, nejde po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další.
0: Budu se taky těšit, děkuji moc krát za návštěvu, Oline, a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
1: Vám taky, mějte se hezky.
0: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
2: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
1: Moc děkuju, tak co vy a podnikání?
2: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále. Uh-huh. No, ale pak se to tak nějak po tom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, co znamená invalidní důchod.
1: Ano, ano.
2: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl úplně bez koruny.
1: Ano.
2: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo, jako
1: ano, ano.
2: Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalém stavu, no, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Hmm. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále, ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebej těch pár lidí, kteří mi pomohli, tak...
1: Tak jste do toho nešel vůbec. Dneska
2: už bych do toho nešel ani náhodou teda.
1: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste to pověsil na hřebík?
2: Už budu končit, protože tady v té provozovně dělám 30 let a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let, jako.
1: Pánečku.
2: Takže takhle.
1: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral, jakoby, jenom sám o sebe?
2: Ne. Sám jsem si uklidil, sám si všichni všechno.
1: Jo.
2: Pokud, tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno v pořádku a tak dále. Chvíli to trvalo, než se lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem dřív dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
1: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
2: No...
1: Tím, že jste to rozšířil po přátelích?
2: Rozmášel letáčky do schránku a takovýhle různý...
1: Jasně,
2: jako,
1: jak to šlo.
2: Do posti, takže to a lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo... Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo?
1: Ano, ano.
2: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
1: Že vám to bude chybět. Jo.
2: Již my jsme, že lítáme kešky a tohle manželka je taky takovej to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
1: No je, je.
2: A ty lidi, který, oni každý, no vy ještě budete dělat, to bylo jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal, ale to, co chci, to, co udělám, tak už udělám poctivě, i když je to daleko méně lidí,
1: ano,
2: abych
1: ano.
2: Tu masernu nemusel doplácet z důchodu,
1: tak.
2: No a hold, až... To položíme si ten příští rok, tak to prodám, že ty prostory taky, to bylo taky takový, já jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, že se nebytový prostory prodávají a napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
1: Ano.
2: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. A já tam, no to vám děkuju teda.
1: To je
2: začátek. Ale taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluhy, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
1: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se takhle říci.
2: Tak,
1: jo, výborně.
2: Tak,
1: Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit, před půlnoc klepe na dveře.
2: Jasně.
1: Přeju taky hlavně hodně zdraví, držte se a ať se vám práce stále daří a líbí.
2: Dobrou
1: noc, naslyšenou, děkuju.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od doktora Albána a Romíny Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a opakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Diana Bartošová a písnička Dotek lásky. Jinak máme 8 minut po půlnoci. 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor Zdeňka. Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý, dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání. No, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Mhm. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. Uh-huh. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché, dal jsem tedy výpověď a scháněl v podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu jsem dělal. Jako No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to jmenovalo nějak jinak, no ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět. Tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: Kdy se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes. No. Takže jsem sázel celou sezonu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smrčky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezona, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, já nevím, jak jsem tehdy říkal, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No tak jsem se jenal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, motiky, no a začal jsem tím způsobem podnikat. Jo. Já teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou to byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle to jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No, tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl jak zadlužovat, no, ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku, no ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného, to prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. Uh-huh. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila, tak jsem si musel půjčit od známých, koupili jsme jeden křovinořez, že jo, vydělali jsme si potom na druhý, na třetí, že jo, potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, no a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl na mzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Říkat, jo, ale prostě člověk hlad jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo. Ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále, jo. No ale to bylo jako přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života, jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: My jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo. No prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo, odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat. No, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý. No, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali u Vosecký, pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli strunky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou...
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, vždycky čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl bych zkušenosti, tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně, jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že jo, protože neosvědčili a jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl náušnici v uchu. No, jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc. Přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, a taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Nepřijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky přeju hodně úspěchu.
0: Nápodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, toulavý džíny, dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Který ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syni a dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka dcera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenom, že si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jenom přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že krachli oba dva.
0: Ježiš,
1: jako vůbec ten druhý zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte tužko představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala, ona teda si hodně brigády, nezačala prostě ty kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo, že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako, abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je
1: skvělá, jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, protože se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli v takové euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, ale staré, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj v podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou důchodu, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: je.
0: Tak to je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat. A ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama to prosím vás neřešte. To je prostě úplně úplně prostě
0: velmi zavazující,
1: hrozný.
0: Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano. Pravda. Tak paní Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: Jo. No bylo to hrozný, hrozný, ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A pak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam chlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to, pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 tisíc na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 deset.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem, každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno, jo, což jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jako
0: to už si nikdo ani nepamatuje.
1: Hodně, hodně. Ale říkám, měla jsem kšeft, měla jsem všechno, ale musíte mít čisto a nikoho neokrádat.
0: Ano.
1: Lidi si to mezi sebou řeknou.
0: Jo, to je důležitá věc, tohleto doporučení, že jo, když to jde takhle.
1: Ano, to je jako, aby si každý myslel, že začne a prostě bude hned. On si každý koupí auto. Z začátku. No to nejde. Tak jako to jsem nám chtěla říct. Dneska už je mi skoro 80.
0: Takže ale téhle té zkušenosti nelitujete, paní Mileno?
1: Ne, nelituju a můžu vám říct, že do dneška na mě lidi v dobrém vzpomínají.
0: To je dobře, že jste udělala takovou dobrou zkušenost, i když jste tak vlastně
1: no,
0: potom to skončila.
1: No a chodili ke mně lidi prostě to. Já jsem tam byla spokojená, já mám hrozně ráda lidi.
0: Jo.
1: Prostě ráda se to zabavím.
0: Takže a to. Prostředí pro vás akorát vhodné ještě.
1: Ano, vhodné a všechno to. Ale děkuju, to už je všechno, co jsem
0: dobře, dala. Tak já moc děkuju taky za vaše vzpomínky.
1: A poslouchám vás už asi 20 let.
0: No děkujeme moc krát taky za přízeň a doufám, že vydržíte. No. Mějte se hezky, paní Mileno.
1: No, bude mi 80, tak nevím, jak dlouho.
0: No takhle jsem to vůbec nemyslela. Já myslela jako s trpělivostí třeba u našich nočních linek.
1: Ne, to jako... Helejte se, to už jako potom až jako někdy jindy. Děkuju.
0: Dobře.
1: Ano, shledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdo bloudíš sám a sám dlažbou měst a jejich špínou smutkem dní.

0: Tak tolik Helena Vondráčková, růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Colorada se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že se... No?
1: Téma je podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince, té dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České republice. Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhláře.
0: Jo.
1: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
0: No pánečku, a co pak tedy se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta za oceán?
1: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
0: Mm-hmm. A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne, ne. Ne za vodou, za vodu. No, to teď nebyla takhle otázka míněna.
1: Jo. No, tak jsem se na rok zbalil a odjel jsem. Našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
0: Ano.
1: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyl

0: byla ani dřívka.
1: Ale?
0: Můj bratr mě všechno obral. Prodal to.
1: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
0: Tak... No, už ani na rodinný, protože to už, tohle nemůže rodina spáchat přece.
1: No, to je strašná věc. No, dějou se věci, já vím. No, je to smutný, smutný příběh, ale... A to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo? Hned v začátku.
0: No, samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o tom měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež.
1: Nic. Jasně.
0: A když jsem se ho potom psal, tak mi odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
1: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
0: Jo, krásně to za mě vyřešil.
1: A byl to důvod třeba pro to, abyste tam abyste zůstal v zahraničí?
0: Ano.
1: Byl.
0: Takže jsem se za pár týdnů zbalil a odletěl na svátek do státu.
1: A už jste to vzal jako definitivní.
0: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
1: Ale to je krásná věc. Přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Kolorádu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
0: No, já si myslím, že tady v Kolorádu je to daleko těžší.
1: Těžší.
0: Protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
1: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
0: Takže... No takhle to dopadlo. Takhle dopadlo moje podnikání a nakonec dopadlo docela dobře.
1: No tak to je dobře. To je dobře, že jste spokojení. Zaplať pánbu, že to... Že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct, že jste měl ušetřeno rozhodování. No vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říct, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří, budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince, pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
0: Děkuju, naschle.
1: Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám též a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát.
1: A jenom jsem takovou trošku perličku možná k tomu podnikání. My jsme podnikali v penzionu v Krkonoších, kde teda jako to byl krásně udělaný penzion, víceméně nově postavený. No a měli jsme to pod firmou, byli jsme tam od roku 86, čili že to ještě nebylo, že jo. To, no ale hned v 91. jsme to vzali do pronájmu, jako od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože zaprvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat, jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě, nebo na lyžařský a tak dále. A víte, co bylo v této době začátkový nejhorší?
0: No.
1: Ty úřady.
0: Jo.
1: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbost.
0: V těch 90. letech, blbost. Takhle to myslíte.
1: 91, 92.
0: Ano.
1: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v přírodě, měli k nám přijet na školu. A říká, prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat. My tady máme jednu holčičku, ona je celiatik. Myslíte si, že byste mohli nějak tak jako, aby se mohla tam stravovat u nás, že jo, tak aby měla nějakou tu celiatickou dietu?
0: Ano, ano.
1: A já říkám, no helejte, já nevím, no snad by to šlo, ale musela by maminka třeba mi poslat, já nevím, nějakou mouku, kterou, protože v té době ani toho mnoho nebylo.
0: Nebyly ještě, ty produkty, jo? Na výrobu potravin,
1: produkty,
0: ano,
1: no.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam více, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat, ta maminka, tyhle ty
0: rozumím.
1: Produkty.
0: No.
1: No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, holčička taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena.
0: Mm-hmm.
1: No a teď jako takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě maso, muselo mít svoji lednici, mléční výrobky,
0: ano,
1: musel,
0: ano.
1: A tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka odevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit a začali prostě, no to prostě nejde. A já říkám, prosím nás, tady ta situace nastala, já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý, no ale to musíme dát do zápisu a to bude pokuta, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako, když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak, tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě vyloženě odtamtud vyštípali.
0: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože jak vždycky přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
1: No.
0: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v tom penzionu?
1: Pokračovali jsme, ale pak jako zas už byla jiná, no, trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší a tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova, mm-hmm. a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli 3 penziony na jednom místě, takový louce.
0: Jo.
1: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
0: Mm-hmm.
1: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takový fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
0: Takže jste to znali a s úspěchem. Měli. Ano, ano.
1: A ty klienti k nám jezdili
0: tak
1: a
0: to je dobře.
1: Dařilo se. Spokojení a my jsme nakonec byli taky spokojení.
0: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový,
1: samozřejmě,
0: jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju i za váš příběh. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete vidět, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejbicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno? Bručel pan Souček, kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídani. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď Součku budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku? Povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sice náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchaje užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten Kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukaž, Jimmy, po čem pásla ta pirátská cháska.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se máme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej. Nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad. Je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guinejí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
1: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: ještě skleničku, pane?
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: Podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
0: To už je za náma. Tak jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver. Říkají mě dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere. A kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: A... No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška? No třeba 3, 4, 5. Kolik se vám líbí?
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, sami šikovní hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý, z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den! Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokrát!
0: A kdo ho hledá?
5: Barón!
0: To je legrace, vidíme. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se

0: dostat pod potličtou žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
0: Chtěl jsem říct, že o tom mluví deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
2: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
2: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
3: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
0: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
3: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
0: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
0: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
3: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
0: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu. A za vaše životy.
3: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
0: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
0: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
3: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
3: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
3: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
3: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
3: Ale Jimmy, co je s tebou? Je tobě nechutná?
4: Chutná, pane doktore.
3: Ale nejíš.
4: Já vám chtěl něco říct.
3: Tak, ven s tím.
4: Ten papoušek se jmenuje Flint.
3: Nějak se musí jmenovat.
4: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
3: Černý pes? No shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
4: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
3: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. Jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
3: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
5: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy. A mně je 15 let, a mně je 15 let.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
7: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr

0: nešikovného pašeráka hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
1: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grejcarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si ďobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. Zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
2: Pár pohlavků by pán nechtěl.
1: Prosím.
2: Hoří snad, že pán zvoní?
1: No, máte tu zvonek.
2: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
1: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
2: Pán si ze mě dělá legraci?
1: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
3: Jo.
1: No já jsem Nuten. Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
2: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
1: Ale já se nemenuju Adam.
3: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
2: Pojď, Adame, pojď.
1: Ovšem. Zrovna jsem šel...
2: Náhodou,
1: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
2: A co teta kází?
1: Je to já neznám. Ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hodinka, u nás se porad něco děje.
2: No. Tak tudy, Adame.
1: Bože, byl dávno, no, člověk zapomíná.
2: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pána všim.
1: No já vím, když jsme v bytě, když já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
2: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
1: No, co pak?
2: No, to nemusí pána zajímat. Pána si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
1: Co si mám odnes... Co, jaký hodiny?
2: Pán si nepřišel pro zboží?
1: Ale jo, samozřejmě.
2: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
1: Ne, nic. Co? Můžu si sednout.
2: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
1: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně to divný. Proč zrovna hodiny?
2: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
1: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáši, ten kufr já neschovám.
2: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
1: Gumovou vestičku?
2: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
4: Dobrý.
2: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
4: Je šikovný.
2: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
4: To jaké aušus?
2: No ty hodiny, myslím.
5: A pozor, řekl jste aušus.
2: No to co jsem řekl?
5: Podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
2: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
5: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
2: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
5: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
2: Já pánovi nerozumím.
5: Víte, pane Tadeáš, co je to jmenotechnika? Jmenotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
2: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
5: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
2: Sakra.
5: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
2: No, proč by nešli? No co já vím?
5: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
2: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
5: Jo.
2: Pán dostal vestičku,
5: jo.
2: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
5: Jo.
2: Já mám práci.
5: Jo.
2: Hodinky jdou,
5: jo.
2: Hodinky vždycky jdou.
5: Jo.
2: Tak co se pán bojí?
5: Jo.
2: Já to s pánem myslím dobře.
5: Jo.
2: Já v rozumný věci vyhovím.
5: Jo.
2: No? Nechce pán například tranzistor?
5: Jo.
2: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit.
5: Jo.
2: Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. A lacino.
5: Jo. Já tu nejsem od toho, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
2: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
5: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
2: Svatá pano, jako dub je pán, jako balvan. Říct
5: pane
2: si nedá.
5: Tadeáš.
2: Pán to teda myslí vážně.
5: Jo.
2: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
5: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku. A teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
2: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky. Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
6: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: New York, Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Psína, kurá je pán. A víc už neřeknu. Psí.
2: Dobrý, psí. Dobrý, dobrý. A nemlete těma hodinami. Jsou v tom peníze.
1: Ale... Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takže jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
3: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
3: No, nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: No, dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
3: Co, jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
3: No, my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
3: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
3: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
3: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
3: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
3: A jo. Je. Sach. Jež, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio. Protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
3: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No, pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
3: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
3: No, já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
3: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
3: jo,
1: a jede si.
3: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
3: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
3: Pane Tadeáš,
1: zůstat tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.